0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Velké díky, že jste s nočními jukeboxy i ve čtvrtek 27. srpna. Ano, srpen se nám pomalu, ale jistě blíží ke konci, ale před námi je ještě spousta vašich přání. Od Mixpultu vás zdraví Lukáš Bláha, je mi ctí být s vámi. No a pojďme se podívat na telefon 210 323 323, protože tam už netrpělivě čeká Mára. Ahoj!
2: Ahoj,
1: já tě zdravím, odkud ty nás posloucháš momentálně?
2: Teď momentálně z Německa, ale za chvilinku budu v Čechách, takže už to bude dobrý.
1: Tak to je krásný, a už máš namířeno domů?
2: Už mám namířeno domů, ještě dvě vykládky a padla.
1: Tak to je krása, takhle to má vypadat. Tak, co ti udělá radost?
2: Tak, prosím tě, první řadě mi udělá radost, já nejsem Mára, ale Vladan.
1: Tak prosím tebe, já jsem se tě nějak úplně jako přeslech, nebo tak nějak, nějaká mailka, tak Vladan, omlouvám se, to jsem ti nechtěl samozřejmě zkomolit jméno, takže Vladan, já už si tohle, pro příště už si to budu pamatovat, to je jasná věc. A povídej tedy, co za hudbu to napraví.
2: Tak prosím tě, já bych, jestli bys mi zahrál MiG 21 Kalhotky Season Day.
1: No jo, je to tady, hele. Je to tady, tak já nevidím jediný důvod, proč bychom si to teď neměli dát. A poletí to nějaké dámě?
2: Poletí to manželce domů a srdce. Sice budou holky asi určitě spinkát, ale to nevadí.
1: Jasně.
2: A samozřejmě všem kamionákům a dohromady všem, co trávíme noci za tu hnusnou kulatou lopatou.
1: Chápu.
2: A ať všichni dojedeme v pořádku.
1: Přesně tak. Tak jo, taky tobě držím palce, ať to máš brzo za sebou. No a letíme za MiG 21. Měj se nádherně, šťastnou cestu, ahoj.
0: Radio Kiss.

0: pokračují čtvrteční noční juboxy na KISu a jdeme do mobilní aplikace, protože tam si dáme vzkaz od někoho s přezdívkou Čuhla a bude to velká taneční klasika.
1: Čau, lekuj. Prosím tě, mohl bys zahrát Underworld Bored Sleepy a bylo by to pro tebe do studia, pro všechny záchranné složky IZS, pro noční letku, pro brněnský čtyřlístek a pro všechny řidiče a řidičky, co jezdí pro zelenýho mužíka. Díky, kamňák Čuhla.
2: To nejlepší, od 90. let. Non-stop. KISS. Radio KISS.

0: Přesně v půl třetí máte tu správnou noční vlnu, tedy noční juboxy na Kisu. Opět budete moct brzy objednávat, a to buď přes mobilní aplikaci, a nebo číslo 210 323 323, ale pojďme se taky trošku podívat blíž na dnešní den, což už je 27. srpen, máme čtvrtek, Otakarům dneska patří přání jenom toho nejlepšího, a taky, co jsem koukal, taky mimochodem den přetahování lanem, tak doufám, že vás dneska nikdo nepřetáhne. A co se týče narozenin, tak velká vzpomínka letí tam někam nahoru na Karla Rachunka, protože tenhle ten hokejista vynikající, mistr světa z roku 2010, tak by právě dnes oslavil 47. narozeniny. No a taky se narodil 27. srpna v roce 1972 Jimmy Pop, frontman slavné kapely Bloodhound Gang. Tak tady je jejich jednoznačně největší hit, Špatný dotek, Bad Touch, a navíc v remixu od Eiffel 65. Užijte si to.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90.

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio
1: Kiss. Na tom nic nehodláme měnit a dokážeme to právě v tuto chvíli. Z mobilní aplikace tu mám vzkaz taky, že byste rádi něco slyšeli od Skútru. Konkrétně to bude prohlídky N710 a N20 na Černý most. Ať nám to lépe a v klidu šlape až do rána pro klidnou noc. Díky moc. Tohle to napsal Franta Šílený. No tak hlavně, ať ta noc není opravdu moc šílená. The Night.
0: Radio Kiss.

0: dáváte si noční juboxy na Kissu, no a my jsme naštěstí už jen hudebně vzpomínali na úterý. Právě všichni pracující určitě už kvitujete, že máme čtvrtek 27. srpna. No a jdeme se podívat do mobilní aplikace, protože tam se ozval Peťánek.
1: Ahoj Lukáši, tady Peťánek a my bychom chtěli s kolegou nechat se zahrát i pro všechny kolegy na silnicích písničku Angels od Morandy. Tak ať nám to všem teďka v noci pěkně utíká a mějte se hezky, ahoj.
0: No jasně, no tak jo, andělé, ať nad vámi bdí na všech vašich cestách. Klidnou noc.

0: odví třetí hodina a právě teď je připraven ještě před vašimi dalšími přáními Paul Van Dyk, Taka GM, Weird Life.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Načutli jsme druhou polovinu čtvrtečních nočních jukeboxů, protože teď hodiny už ukazují 3 a 8 minut a pro vás stále dvě možnosti, jak ovlivnit náš playlist, jak do něj proniknout. Buď nahráváte hlasovky do mobilní aplikace a nebo vytáčíte číslo 210-323-323, podobně jako to udělal Michal. Ahoj Michale.
2: Čau Luky, čau.
1: Jak ty se máš takhle při čtvrtku?
2: No, neumím rozlepit oči, tak potřebuju se probudit.
1: No, to jsme na tom podobně. Já pořád se jako přemlouvám, dát si to kafe nebo si nedat.
2: A myslím, tak to já si ho dám určitě.
1: Myslím, že ano. Myslím, že na tom dopadneme úplně stejně. No tak public domain, to by bylo, aby nás to neprobralo, to je jasná věc. A pošleme to někomu?
2: Všem šoférům, všem, co musí být na noční, tobě samozřejmě, protože dřeš jak Bulhar, a Lence z Šelky od Měřina.
1: Dobře, to taky tam moc zdravíme, doufám, že to slyší. Jsi mi připomněl tu hlášku Zdeňka Plorajcha, že do toho nějak kouká jak Bulhar do mlátičky. Ta mě vždycky zaujme. No nic, tak to jenom tak. Doufám, že jsme teď neurazili někoho.
2: Bulhary,
1: přesně tak. Tak už jedině by teďka scházelo zahrát si J.A.R. Bulhaři, ale ne, radši tam dáme public domain. Michale, měj se krásně a zase brzo fajteru a ať se ti to povede rozlepit ty oči.
2: Jo, díky taky.
1: Měj se krásně, ahoj a vám všem pohodovou noc, ať už jste samozřejmě jakékoliv národnosti. Radio Kiss.

0: Snímačích vám zní čtvrteční noční juboxy s datem 27. srpna. No a teď právě budeme hrát Katce, jelikož ta nahrála vzkaz do mobilní aplikace a dáme si směsici hitů od Flor Fili.
1: Ahoj, chtěla bych tě poprosit o zahrání Flor Fili Megamixu a pro naše skvělý kolegy z pekárny a hlavně pro moji partnerku, která za chvilku startuje na sever. A ať se vracíme všichni v pořádku domů ke svým rodinám. Šťastnou cestu všem.
2: Radio Kiss. Est-ce que vous êtes là ce soir?

0: Za 2 minuty bude 3:30, vy si dopřáváte noční žuboxy na KISu, taky se samozřejmě podíváme na další vaše přání, ale ještě předtím bych rád připomenul, že nás včera opustil jeden výjimečný herec, jmenuje se Tim Curry, a pokud vám to takhle na první dobrou nic neřekne, tak jedná se o hotelového recepčního ze Sám doma 2, takový ten, jak se mu tam udělá nad hlavou ta svatozář. A je strašně spokojený, když zjistí, že Kevin tu kreditní kartu ukradl. Taky tam říkal, že aby nepočítal Cedric tuzéry na veřejnosti, tak tenhle ten velký sympaťák nás včera opustil ve věku 80 let. A vůbec tenhle film nějak má letos smůlu, protože už je to třetí osobnost po mamince Kevina a taky takové té paní, co se na ní usedávaly holuby. Tak třetí velká herecká osobnost, která už není mezi námi. No, asi to je důvod možná si Sám doma dneska pustit. My si teď ovšem pustíme další vzpomínku na 90. To je Scatman John.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

Takhle zní léto na Rádiu Kiss.

0: jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: To zůstává i dnes, to, že vám nikdo jiný a už vůbec ne v tento čas nezahraje muziku podle vás. Já mám teď na telefonu Vaška. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj Vašku, jak se máš takhle nad čtvrtečním ránem?
2: Ale jo, dobře, a to akorát jsem musel už stávat.
1: No, to je prostě vždycky trošku takový nepříjemný, no. Co si budem povídat? Tak ty jsi říkal, že bys rád slyšel Chemical Brothers.
2: Ano.
1: Tak dám nějakou speciální pecku, kterou jsem měl vždycky rád, jmenuje se Galvanize, doufám, že ti udělá radost.
2: Ano, super. Jo,
1: tak to jsem rád. A budeme jí hrát někomu extra?
2: Ano, bude to pro všechny řidiče a ti se už musí pracovat.
1: Dobře.
2: A pro všechny kysáky.
1: Skvělý. Do kolika ty to dneska vidíš?
2: Tak do oběda, do jedny.
1: Jo. Tak doufám, že ti to rychle uteče, jo?
2: Jo,
1: Vašku,
2: děkuji.
1: Měj se nádherně, díky za zavolání, jo. A těším se zase brzo naslyšenou.
2: Jo, taky, ahoj.
1: Ahoj.

0: To, co slyšíte, jsou čtvrteční noční juboxy pro datum 27. srpna. Jestli náhodou znáte nějakého otakara, tak mu nezapomeňte popřát k dnešnímu svátku. Teď je tu ale přání od Naději a ta chce jednu věc. Ptá se, jestli jsem jí tady našel, tak si představ, Naďo, našel.
1: Ahoj, ahoj, Luky, chtěla bych tě poprosit, jestli bys tam nenašel písničku Desert Rose od Sting, mám dojem, nebo tak nějak. A bylo by to pro tebe do studia, pro všechny, co poslouchají, a už aby bylo ráno, těch 6 hodin. Hezký den, čau, čau.
2: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Máme 4 hodiny a na vás je dál, co budeme hrát. 210 323 323 nebo nahrajte apku Hezkou noc.
1: To nejlepší.
2: Od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Noční jukeboxy jsou skutečně na KISu v plném proudu. Zdraví vás Lukáš Bláha při čtvrtku 27. srpna. Stále zůstávají dva způsoby, jak ovlivnit to, co bude z KISu dále znít. Buď nahrát do mobilní aplikace hlasovku, anebo zavolat na číslo 210 323 323. A to už udělal Honza. Ahoj.
2: Ahoj, Luky.
1: Ahoj, jak se máš takhle při čtvrtku ráno?
2: No, je čtvrtek, zítra páteček.
1: Tak už je to dobrý, veď? Už je ten pocit, už je to takový jako... Už se s tím dá něco dělat.
2: Jo, už to vypadá líp.
1: Jo, už je taková ta naděje, už tam svítí někde v dálce. No tak jo, ty jsi říkal, že by si rád se projel na malý motorce, tak jo, tak dáme trošku jiný styl, který tenkrát udělali. A mně se to pořád líbí, ten song docela, Shake That se jmenuje. A pošleme ho někomu?
2: No, to beru studia a všem posluchačům.
1: Já moc děkuju. Do kolika to dneska potáhneš?
2: No, tak do dvou, no. Možná do tří, no. Podle toho, jak se bude chtít.
1: Já bych to viděl do tý druhý, hele.
2: Já si taky přijdu, že jo.
1: Viď. No, nic se nemá přehánět. No tak jo, tak Honzo. Přeju ti hlavně úspěšný čtvrtek, ať to nějakým způsobem dáš dohromady, jak potřebuješ. A zase se ozvi brzo.
2: Dobře, díky.
1: Taky. Ahoj. Radio Kiss.

To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: Velké díky, že i při čtvrtku 27. srpna stáváte s KISem a pojďme se podívat do mobilní aplikace, protože tam si nějakou pořádnou vypalovačku na probuzení přeje někdo, kdo má přezdívku Bodlina.
1: Ahoj, ahoj, dobré ráno, bylo by možné zahrát tam Timmyho Trumpeta, Toka, pro všechny řidiče, ať nám to rozproudí krev a pro tebe do rádia, díky moc, čau.
2: Radio KISS. Be happy.

Dvě minuty před půl pátou posloucháte čtvrteční noční žuboxy. No a na kysu bych se vás teď rád zeptal, jestli vám někdy vyšlo, že se z letní lásky stala nějaká větší trvalka. Většinou to tak totiž není. A to vzhledem k tomu, že tahle ta zamilovanost nejčastěji končí kvůli návratu do každodenní reality, vyprchání prázdninové atmosféry a taky odlišným očekáváním partnerů. Mimochodem, Letní lásky, to je taky nový film českého režiséra Dana Pánka, tak možná i v něm by se dalo ledacos najít. Případně dejte vidět, jestli opravdu někdy se vám povedlo, že by ta láska z léta pokračovala potom i na podzim. No a já myslím, že když jsme u tohohle tématu, tak jediný song, který si teď můžeme zahrát, je právě tento.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Ano, i před čtvrtku 27. srpna si na tom zakládáme. No já vím, děti by byly rádi, kdyby bylo teprve 20. Ale nedá se svítit. Opravdu za 5 dnů začíná nový školní rok, ale pojďme od toho. V tuto chvíli na lince 210

0: podstatě člověk potkává jenom kamiony. No a ty si tam taky jdou jako to svoje, no. Ty ti tam nějak extra nehoděj. Takže to, takhle to má vypadat. Milane, co bys si rád slyšel?
1: Od Fiesta Agadio for Strength.
0: Dobře. A zahrajeme to někomu extra?
1: Určitě. Pro mýho miláčka Janu, kterou jsem, jak říkáš, ta letní láska.
0: Ano, ano.
1: Jsme spolu 5 let.
0: No tak to je nádhera.
1: A pro všechny řidiče za kulatou lopatou, což je sám jsem kulatá lopata jedna.
0: Jasně.
1: Ať se každý vrátí tam, kam má.
0: Mm-hmm.
1: Hlavně pořádku domů. Pro tebe do rádia.
0: Moc děkuju.
1: A pro všechny, co mě znají.
0: Dobře, dobře. A máš nějaký tip, jak jako to přežít, to září, s tou letní láskou?
1: Ale asi vydržet.
0: Jo, jo. Prostě zatnout zuby.
1: Buď a nebo.
0: Přesně tak. Rozumím. No tak jo, tak jsem rád, že vy jste ta výjimka, která potvrzuje pravidlo, že to může vyjít. Držím palce do dalších let samozřejmě. No a posílám tuhle velkou pecku DJ Tiesta. A pozdravuji Janičku.
1: Dobře, děkuju.
0: A šťastnou cestu. Ahoj, Milane, ahoj.
1: Děkuju taky, ahoj.
2: KISS. Radio KISS.

0: Francky Suar se Tyrann Levin, což je zpěvák kapely Maroon 5, nepletu se, myslím, že jo. Locked Away, za námi takováhle velká romantika se nám hodila dosti k tématu, které já jsem tady nadhodil, že letní lásky většinou nepřežijí do podzimu, ale jsou opravdu i situace a páry mezi vámi, kterým to dopadlo takzvaně, protože třeba Milka se ozvala, její letní láska začala před 10 lety a trvá doteď. Začalo to jen setkání ve skupině, ještě Lidé.cz, ano, to dokonce i já pamatuju. No a vydrželo to a jsem vděčná, můj přítel je nejlepší. A na toto téma se ozval i Vráťa.
1: Ovoj Vráťa, ale tak těm láskám, tak vyloženě, jakoby letní láska ne, ale když to řeknu slušně, taková ta noční láska na jednu noc, tak z toho je už 25 let a 3 děti, no a jsme pořád spokojený. A kdyby to šlo, tak bych tam zahrál Lana Del Rey, Summertime Sadness. Děkuji ti, ahoj Vráťa.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: hodinách 5, ještě 60 minut, tak budete playlistem Hýba 2, ale ze všeho nejdřív je to hvězdný David Guetta. Dobré ráno.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: love you, baby.
1: Noční Jukebox.
2: Dobré čtvrteční jitro vám z Kysu přeje Lukáš Bláha a i následující minuty budou o vás, o vašem vkusu, o tom, co chcete slyšet. Ty způsoby, jak se dostat do playlistu, jsou dva. Buď nahrát vzkaz do mobilní aplikace, anebo vytočit číslo 210-323-323. No a linka, ta je obsazená, proto se ptám, kdo je tam.
3: Čau, tady Zenda.
2: Nazdar, Zdendo, kde pak trávíš čas takhle po ránu?
3: Hele, na dálnici jako spousta jiných lidí, je noční a už se těším do postele.
2: Je mi to jasný. Kolik toho ještě máš před sebou?
3: Hele, asi nějakých 40 piláků.
2: Tak to je dobrý, to je dobrý. To už by mohl být za chvilku doma.
3: Jasný.
2: Paráda. Ty jsi říkal, že bys rád slyšel něco pořád nějakýho jako veselýho od Rednex? Tak si je dáme.
3: Je
2: jasný.
3: Je.
2: Jsou připravený a zahrajeme to někomu?
3: Jasně, hele, kámošovi, který zrovna jede na raní do Třebíče, takže my se tak pěkně vystřídáme. On je to takovej Kuba, no, tak musí přes den do té práce.
2: Jasně, no. Ale to by se lípe zdí v noci, veď?
3: Je to tak.
2: Je mi to jasný. No tak jo, tak prosím tebe, šťastnou cestu do postele, posílám ti Rednex a doufám, že se zase brzo uslyšíme.
3: Hej, se díky.
2: Taky, ahoj.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Oh, poppin' I know, once chicken ears like a lingo show. Thought I ever gonna see my old poppin' I know, yeah.

0: Ladítek, jest, tomu říkám, opravdu hodně pohodové probouzení v 5.20, kdy si dáme další přání z mobilní aplikace. Zaprvé se ozval Milan.
1: Dobré ráno, Luky. Tady je Milan, zahraje jakoukoliv písničku, mělo by to být pro tebe do studia, pro všechny kysáky. Speciální pozdrav Zlaté hory v Jeseníkách. Díky a přeji všem krásný den, Milan.
0: Taky díky, no a za konkrétním trencovým songem půjdeme s Lucou.
2: Krásný čtvrteční ranko, já bych tě poprosila o pořádnou vypalovačku, a to System F Out of the Blue, ať nás to pořádně rozproudí takhle při ranním čtvrtku. Samozřejmě pro tebe, pro všechny kysáky, pro moje kolegyňky a na všechny čerpací stanice, který poslouchají Radio Kiss. Děkuji, Luca.
3: Kiss. Radio Kiss.

0: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
1: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
0: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
1: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.

0: pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kissu.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Vodopády jsme se dostali k času 5.35 a další vaší hudební žádosti.
1: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio Kiss.
0: 210-323-23, to je to správné číslo. A na něm Jirka, ahoj.
2: Zdravím, tady Jirka, Prachatice zdraví.
0: No, mimo zdravíme ahoj. Taky do Prachatic. Ahoj Jirko, jak se máš při čtvrtku?
2: Zatím super.
0: Jo, je to dobrý.
2: Je to dobrý, na silnicích provoz dobrý, jsem na cestě do Prahy, všechno v pohodě.
0: Tak to je nádhera, my tě tady budeme vítat s otevřenou náručí, to je jasná věc.
2: Co to by, nemá chybu.
0: Co by si rád slyšel, Jirko?
2: Tak já bych chtěl zahrát písničku od Armina van Buuren, Everlasting, jsme se dohodli.
0: Jasně, máš jí mít.
2: A bylo by to určitě pro tebe do studia, pro všechny kytáky, pro všechny úžasní, skvělí lidi a nechal bych to dneska i zahrát do všech zařízení, po kterých jezdíme, to znamená do nemocnic, domovy důchodců a pro všechny sestřičky, ošetřovatelky, sanitáře, kteří dělají opravdu záslužnou práci. Já si těchto lidí moc vážím. A naposled bych chtěl pro mýho kolegu ještě, Fandu, který teď naváží na dialýzu, jezdíme spolu ráno takhle od 5. A ještě bych chtěl jedno vyslovit, chtěl bych poděkovat bývalý přítelkyni, s kterou už teda nejsem přes 20 let, ale chtěl jsem jí poděkovat, jak dobře nám vychovala našeho syna. Za to jsem jí chtěl poděkovat, za tu záslužnou práci, protože z něj vyrostl dobrý, skvělej chlap, tak za to moc, Ivetko, děkuju. Do Prachatí.
0: No, já už k tomu, Jirko, nemám co dodat. Řekl jsi to všecko. Tak jo, jdeme na Armina van Buurena. Měj se krásně, hezký čtvrtek.
2: Jdeme na to, hezký den. Taky. Hezký den.
0: Ahoj.
2: Ahoj.

0: jsme se na Kisu parádně rozpumpovali do nového 27. srpnového dne s Denzlem. Za 2 minuty, 6:15 picháme na závěrečná přání od vás. Mám tady jedno od Filipa, díky němuž budeme hudebně vzpomínat na konec 90.
1: Čau Lukine, čau ty kysáci, poprosím tě o písničku Moloko, teda od Moloka, písničku Sing It Back. A bylo by to pro všechny, kdo jsou za kulatou lopatou. A taky pro všechny, kdo se těší na poslední prázdninový víkend a děcka zpátky do školky a do školy. Haleluja.
2: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: Znova a znova vám hrajem na přání. I dneska večer to bude platit po 18. hodině s Vojtou, a nebo třeba zase zítra v noci. Ale teď naposled pro tuto hodinu, pro tyto noční juboxy, ještě něco na probrání od Lukyho.
1: Čau Luky, tady Lukáš. Prosím tebe, za to ještě stíhám, ale zahraješ mi tam od 666 Alarma. Je to proto, že mám dneska poslední den, zítra dovča a letím na ryby. Moc díky a všichni kysáci, čau.
2: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Lukáši.
1: Aha.
0: Čau. Ahoj kluci.
2: Čau,
0: to je tak zvláštní se tady vidět, tak dohromady čtyři chlapy v jednom studiu.
3: Chlapská party.
0: Děje se to. Tak co dnešní noc, všechno v pohodě?
1: Já myslím, že za po dobu mojí služby se nic zvláštního nestalo.
0: A co víkend v sobotu, vidíme se u Hradu Loket?
1: Víkend určitě.
0: Ty jo, vezeš kis shop?
1: Vezu kis shop, přesně tak. Mm-hmm. Vezu nějaký pěkný věci, aby lidi si mohli na sebe dát. A já si asi na sebe dám, když tam slyším pod ten podcast těch Rajcajfry, tak víš něco takového, že bych si vzal. Oni v těch videoklipech měli takový ty průhledný.
3: Něco sexy.
1: Něco jako...
3: Síťkovaný takový, víš, jakože to by bylo.
0: Ježiš, to by... Že chce oholejt rovnou ještě.
1: Oholejt rovnou, ano.
0: To ale myslím hlavu, že jo, oni byli plešatý, nebo stále jsou, ježiš.
3: Jako je dobrý ruky, že bys neměl tolik práce, protože by k tomu stánku nikdo nepřišel, ale...
1: Ano, vlastně je to... Je to buď a nebo, no.
0: Takže, kolik otvíráme brány v sobotu?
3: Ve 3 hodiny odpoledne.
0: Bezva, jedeme.
1: Budu tam.
0: CCA do 10:11 půlnoci.
3: Do 11.
0: Kvůli hluku, takže přijďte co nejdřív, aby jsme si to pořádně užili. Hlavně 3 největší hvězdy, jako Groove Coverage, Erotic a Kosmonovu.
1: Já myslím, my 3, jako že jsme největší.
0: Taky, jasně. Takže v sobotu. Ahoj.
3: Ahoj.
0: Čau.

0: Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss počasí.
1: Krásné dobré ráno přeji. Dnes čekáme většinou polojasnou oblohu. Teď ráno se ojediněle vyskytují mlhy. Nejvyšší odpolední teploty napříč republikou budou mezi 24 až 29 stupni Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: O 27 senátních křesel bude letos bojovat celkem 154 kandidátů. Na volebním webu to potvrdil Český statistický úřad. V předchozích volbách v obvodech, kde se letos bude hlasovat, jich v roce 2020 bylo 235. Do obecních voleb jde letos 190 153 kandidátů. Muž z České republiky stanul na Maltě před soudem kvůli tomu, že pobýval nahý na balkóně se svými dvěma malými dcerami. Situaci natočila jeho sousedka a video se pak šířilo na internetu. Dotyčný se před soudem prohlásil za nevinného. A teď zpátky domů.
2: Strakonice opět přispějí 1000 korun dětem od 6 do 15 let, a to na volnočasové aktivity. Stačí vyplnit registrační formulář. Žádosti město přijímá do poloviny října. Formuláře jsou na webu Strakonic v sekci dotace. Stejně tak na webu najdete i kontaktní e-maily na stěžejní osoby. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Evropská fotbalová unie UEFA hodlá podle médií ukončit bojkot soutěží FIFA, který vyhlásila kvůli plánu Gianniho Infantina na prodej části práv na světové šampionáty do soukromých rukou. UEFA obdržela záruky, že se už podobný pokus nebude opakovat. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady ranní KIS.
3: 6 hodin, 4 minuty. Zdraví vás Roman Anděl.
4: Zdraví vás Alex Kolová.
5: A taky Patrik Pelton a teď taky Kaci.
0: To nejlepší. Od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.
3: Čekaj, fakt se to říká Kaci?
5: Já jsem to tak narychlo přečet, že jsem si nebyl vůbec jistý.
4: Takže je to Kači, že jo?
5: Není to, Kači máš písničku.
3: A není to Casey?
5: Case, to je dobrý,
4: ne? To se mi líbí.
3: Kisai?
5: Kisai je zase v Nizozemsku, v Koreji.
4: Vím jedno jistě, je to Kiss.
3: To je lepší.
4: No,
3: Radio Kiss.

0: Tak, a teď si tady vyřešíme ještě jednu věc. Ta je pro Patrika.
1: A proč?
0: Takže jak se vyslovuje tahle zpěvačka?
2: Je to Casey.
0: Je to Casey.
2: Měl zpravdu.
1: Dobře.
0: Kaci zabrala. Kaci, jako to je vtipný.
1: Jo, tak všimnul si toho někdo určitě.
0: Dneska je čtvrtek 27. srpna, takže Otakarům přejeme všechno nej. Zároveň, co si budeme připomínat?
1: Dneska se slaví Národní den burgerů. To já mám velkou radost, mám i rád, takže si jeden určitě dneska dám.
3: No a já mám dneska Národní den jen tak.
0: Ty máš Národní den
3: jen
0: tak?
3: Nejenom já, ale kdokoliv si řekne, že chce slavit dneska den nějaký, tak jen tak day, just jen because. Tak.
0: OK.
3: Tak prostě, když už nevíš co, tak jen tak.
1: Prostě jen tak si něco oslavit.
3: Jen tak si něco oslav.
1: To je dobrý dát si takhle skleničku. A zároveň je také Mezinárodní den loterie. Dneska bude kasacink, kisáci. Aha, v 7 ráno hlavně.
0: Jo, to je taky taková loterie, protože nikdy nevíme, co ta kostka vlastně ukáže.
1: Já, ale vždycky něco vyhrajete.
3: No takže si běžte dát jen tak burger, jen tak si dejte loterii a třeba jen tak vyhrajete a budete mít krásný den.
0: Až 7000 korun v 7 ráno vás budem čekat.
4: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: prázdniny jdou do finále, ale léto rozhodně ne. Ty teploty teď až 30 stupňů Celsia a výhled na příští týden. Teploty kolem 25 stupňů, to nevypadá vůbec špatně. Možná i proto se ptal Martin na následující.
1: Na čem opejkáte bursty a klobásy a jak tomu říkáte? Píchák, opejkač, vidlice nebo dokonce teďka novodobě fajrák? Jak tomu říkáte vy?
0: To byla otázka včerejšího dopoledne, protože Martin Hovorka vysílá za Michala Kavalčíka, který je teď se synkem v Řecku. Patriku, co u vás doma?
2: U nás myslím, že jsme tomu vždycky říkali opíkák nebo napíchák, něco takového.
0: Opíkák?
2: No, že s tím opejkáš ty.
0: Tak jsem se lekl normálně, že řekneš něco, co dojete, vůbec nepatří.
2: Takže takhle tomu říkáme my, co ty, Alexi. Hele, my jsme vždycky opíkali na klacíku.
0: Klacík.
2: No prostě na klacík si to napíchneš a opečeš a je to,
3: u
2: že
3: u kolbu nebyly peníze, rozumíme.
2: Tak to. Vždycky najdi v lese, chápeš?
0: Pohádali se včera dopoledne nebo ne. Za chvilku si pustíme nejlepšího

0: Upozorňujeme, že tento pořad není vhodný pro děti a mládež do 18 let.
1: Bacha, Patrik bude mluvit.
2: A já už radši ne.
1: Přitom padla tak jednoduchá otázka.
3: Na čem opejkáte bursty a klobásy a jak tomu říkáte?
1: A my se málem dostali k ženským orgánům.
2: Já jsem říkal opíkák, že se to jmenuje.
1: Jasně, Denny to taky slyšela trošku jinak.
4: Patricio, ty se nepušťaj do žiadnych větších věcí, lebo z toho může vzniknout velmi blbé keci. Skoro to padlo.
2: Skoro
1: to padlo. No ale pojďme na to nejdůležitější. Jak tomu tady doma říkáte?
5: Ale u nás se tomu říká úplně blbě, ale špichel. Prostě podej špichel na bursty.
6: Tak správně je to vidlice na opékání, že jo? Ale já tomu říkám napichovák. Stejně nejradši mám klasiku, prostě vzít si nějakou větev, tu si seříznout a na to napíchat ty bustíky a když mám náladu a chuť vrátit se v čase do dětství, tak to udělám takhle s dětma, ukážu, jak se žilo.
7: My tomu říkáme pícháky. Máme takový kovový, stojí asi 30 korun jeden, většině jsou orazlí. Vždycky je zapícháme do země, aby jsme tu res očistili, opálíme je na ohni a pečeme buřty. Zkrátka jsou to pícháky.
3: Eva má jeden speciální název právě pro tu věc, na které se opékají buřty.
8: Hele, u nás se těmhle s těm věcem na buřty říká samozřejmě klasicky jako pícháky nebo bodák, jo. Ale já vždycky, když jdeme opejkat buřty, tak než nanosím ten chleba, hořčici, že jo, všechno, než to nachystám, já stresmen totální, tak vždycky zapomenu, jak se to jmenuje, takže pak volám na manžela. Zlato, máme tam ty blbince na ty buřty.

0: klukama jsme tady dali bojovou poradu, protože se chceme poradit nad tím, co by jsme vám zahráli po půl sedmé v ranním šotu, aby jsme vás probrali. Hele, a vzpomněli jsme si na Apollo 440 v refrénu nějak takhle. Dobrý, co? Pěkný. Nebo jiný Apollo 440. Pamatujete Stop the Rock and Stop the Rock and Stop. Nebo Fatboy Slim. Úplná legenda. Jak to vyberem?
1: Ještě je to zremixovaný ze strunama. Já bych nechal rozhodnout Kysáky. My se tady furt dohadujeme, nevíme co vybrat. Tak Kysáci, buď Apollo 440, jakou, buď Stop the Rock, anebo Talking About.
0: Jasně.
1: A nebo Fatboy Slima Satisfaction.
0: Hele, tak abych ti to ještě zamotal. Co takhle R&B?

0: pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. Rádio KIS počasí.
1: Krásné dobré ráno přeji. Dnes čekáme většinou polojasnou oblohu. Teď ráno se ojediněle vyskytují mlhy. Nejvyšší odpolední teploty napříč republikou budou mezi 24 až 29 stupni Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Premiér Andrej Babiš bude dnes v Praze s předsedou Evropské rady Antoniem Costou jednat o dlouhodobém unijním rozpočtu, posílení konkurenceschopnosti nebo o dalším rozšíření Evropské unie. Po schůzce je v plánu společná tisková konference. Costa v úterý zahájil cestu po členských státech EU. Cílem každoroční cesty po hlavních městech je vyslechnout si názory a postoje předsedů vlád a hlav států. Americká technologická společnost Meta Platforms se dohodla, že zaplatí až zhruba 18 miliard dolarů, asi 373 miliard korun, za mimosoudní urovnání sporu o závislosti dětí na sociálních sítích a provede významné změny pro jejich používání mladistvými. Téměř 30 států USA firmu v roce 2023 obvinili z toho, že sítě Facebook a Instagram vědomě navrhla tak, aby u dětí vyvolávaly závislost.
0: Sport.
1: Slovan Bratislava se po roční přestávce znovu představí v Lize mistrů. Slovan vyřadil ve čtvrtém předkole slovenské Celje, když na hřišti soupeře vyhrál odvetu 2-1 v prodloužení. Naopak bez Ligy mistrů zůstane Lyon Pavla Šulce. Francouzský Celek doma prohrál s Fenerbahçe Istanbul 1-2 a milionářskou soutěž si tak zahraje tým z Turecka. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
2: Be happy.

0: Vítku, ano. Dám ti takovou jednu radu, jo?
1: No.
0: Od staršího kolegy.
1: Povídej.
0: Ne každý nápad je dobrý.
2: Ranní show.
3: Je pravda, že nám teďkom ta schránka s hlasovkama trošku vybouchla, ale kysáci hlasují pro svůj oblíbený ranní show.
4: No to jo, ale jak to máš spočíst, každý má úplně jiný názor. Ptali jsme se, co bychom si měli zahrát v ranním shotu.
5: Rozhodně Apollo 440 a Boat Me. Díky, Čágo Mario.
6: Samozřejmě, že Apollo!
4: Dobře.
7: R&B.
8: Jsem v práci, nemám moc času, ale já bych chtěl Apollo 440.
9: Luci, prosím, Apollo 440, tu první.
4: Dobře, Luky, co ty?
10: Za mě určitě Fatboy Slim.
8: Tak to zahrajte úplně všechno, to je pecka vedle pecky.
4: Alexi, co bys toho vybral, aby to bylo fair?
1: Já bych byl asi jako Aleš na konci, protože já bych taky chtěl všechno.
4: Všechno je dobrý.
1: No právě, no.
4: Teda. Ale jako nejvíc Apollo 440 mi přišlo.
1: To je pravda, jako nejčastěji. Ale kterou, že jo? Jako jestli tu první nebo tu druhou.
4: Tak pojďte být zástupcem každý nějakého songu. Ty si vezmeš Patriku I'm Dung Dumb Band Up a ty si vezmeš Stop the Rock.
1: Ne, to správně, naprosto správně.
4: Je to tak
1: ano,
4: dobře,
1: ano,
4: že jo?
1: And tam, tam, bam, bap.
3: Takže ty máš ten Stop Rock a já mám tam bam, bap, jo?
1: Ano, já mám Stop the Rock a jak to uděláme?
4: Kamenušky,
1: dáme si kamenušky, papír.
4: Jasně.
1: Tak zastav kámen.
4: 3, 2, 1, teď.
3: Kamenušky, papír.
4: Kdo vyhrál?
3: Ten Alex.
1: Ano.
4: Ten Alex.
3: Jsem tady si ten. Nemohl vzpomenout.
1: Seznáte se tady víc.
4: Stop the Rock. Je to tady.
3: Yes.
4: OK.
1: Sky.
4: A kdybyste náhodou chtěli něco jiného, víte, na koho se máte zlobit. Ne na celý kys, ale tady na našeho kamaráda Alexe.
3: Jo.
1: Děkuju. A jdem.
11: Stop the Rock. Stop the Rock.
1: Hod, Patrik nezastavil kámen.
11: Stop the Rock.
1: Nepovedlo.
11: Stop

0: 440, skvělý to bylo. A pokud se některé songy do shortu, tedy pardon, spíše shotu, nevyšly, tak si to můžeme dát zítra, že jo? Jasně. A tu si můžeme dát buď třeba tu Apollo 440, tu, kterou radši ani nechci vyslovovat, protože když to vyslovoval, tak byste sami smáli.
1: No, to je pravda. Nebo tak jako stane se to, protože já třeba, když dělám juboxy, tak taky občas tam mám písničky, které jako absolutně netuším, jak se vyslovují.
0: Lepší je to potom neříkat vůbec, viď? No, no. Takže když se do toho pustíš, uděláš chybu, můžeš dopadnout špatně.
2: Oni si toho posluchači totiž všimnou, mají bystrý uši, protože nám napsal Martin, napsal Blanka zase perlí.
0: Naše Blanka?
2: Jo, ve zprávách ve sportu.
0: Počkej, teď jsme měli v tomto týdnu s Blankou, jak to bylo?
3: Dvalé střelnice v Hulkvákách.
2: To byly hulváky.
0: Jsou to hulváky a chudák Blanka říká hulkváky, jo, takže...
4: to registroval, vím.
0: Počkej, a my máme něco novýho.
2: Píše ohledně fotbalu, že se to týkalo.
0: Aj, vystřihneš nám to.
2: Jo.
0: Že bychom si to pustili.
2: Letí ti to tam.
0: A počkat, takhle, my známe správnou výslovnost,
2: jo.
0: Aby jsme za sebe taky neudělali.
2: Já to znám.
0: Znáš to?
2: Jo, jo.
3: Francouzský celek doma prohrál s Ferenbahce Istanbul 1-2.
2: Není to Ferenbahce, ale Fenerbahce.
1: A to je těžký, to bych taky nedal.
0: Já úplně vidím Blanku teď, jak je vzadu v té newsbudce. Já jdu domů, já.
2: Já za to můžu vyprdnout.
1: Ferenbahce.
3: Francouzský celek doma prohrál s Ferenbahce Istanbul 1-2.
5: Radio Kiss.

0: Na nás třech tady ve studiu je vidět, že jsme se vyspali dobře. A hlavně co vy, kysáci. A pokud ne, my vás probereme. Ale mám dotaz. Podařilo se ti někdy, Alexi, usnout vyloženě ve svým zaměstnání, ve své práci?
1: Já se musím přiznat, že jo. Já jsem kdysi dělal obchoďáka. A takový to, když je léto, jo, je pátek, už vlastně konec a po obědě, jo, když máteš takovou tu, jako tu prostě, tomu se říká taková ta gastrodemence. No, tak já jsem to neustál a normálně na té desce jsem se rozplácal, jelo to.
0: A schrupnul jsi. Aktuální zpráva, Zdenkovi díky za upozornění. Moderátorka Dominika Dionová usnula přímo v živém vysílání, přímo v ranní show Good Morning Memphis.
1: Ježišmarja, to mi připomíná ten seriál How I Met Your Mother. Viděli jste, jak jsem potkal vaši matku?
0: Jasně.
1: No a tam byla Robin a ona dělala na nějakém kanálu, kde na to nikdo nekoukal, ale potom dělala v ranní show a přesně ona si mohla dovolit tam říkat, co chce, spát tam prostě a normálně jak v životě.
0: Proč se to stalo? V práci musí být už 3:30 ráno a doma má dvě malé děti. Manžel měl mimořádnou směnu, mladší dceři rostly zuby, takže doma řev, spát šla někdy v 11 večer a za 2,5 hodiny zase vstávala, protože, aby toho nebylo málo, šla si před prací ještě zacvičit.
1: Zacvičit?
0: Víš co, to jsou holky, televizní moderátorky, chtějí dobře vypadat, no, štíhlí a tak dále. A jestli tohle jako není náhodou už trošku moc, jo.
1: To jo.
0: A potom záběr, takže byla nějaká reportáž, reportáž skončila, teď je to ohromnej virál. A ona tam normálně takhle ty dlaně v nich... Ale spí, jo. Ale pozor, plnohodnotně spí.
1: Pozor, ale jako profík, jo. Dala si dlaně, aby to nikdo neviděl.
0: Jenomže ona vůbec nereagovala. Takže teď je to velký hit, jelikož oni, a to se zase hodí, teď zvou do různých show a tam vypráví o tom, jak je možný, že se jí prostě něco takového stalo.
2: Tak třeba jí tady to zajistí slávu, už nebude muset dělat ranní show a může se vyspat.
0: Kéžby.
2: Konečně.
0: Kéžby. Každému bychom to přáli, protože všichni tady moc dobře víme, jak náročný je se ráno probrat.
3: Každý všední den od 6 do 10.
0: A když jsme u toho, co po ránu nejvíc potřebujeme? Probrat. Ano, a čím si můžeme pomoct?
1: Písničkou.
0: Písničkou. A tak vám hrajeme, co? Písničku od Aquagena.
1: Jedem.

0: Česky jsem za volantem po celé republice.
1: Snad se hned jede lépe, i když v Brně se to zastavilo, v Kaštanové totiž nejdou semafory. Menší nehoda je v Českých Budějovicích, na Pražské přímo u Mariánského náměstí a velká nehoda třech osobáků je přímo u Temelína, takže pokud jedete směr Týn nebo České Budějovice, dejte si tu pozor.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
2: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
3: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
4: Rádio KISS počasí.
5: Krásné dobré ráno přeji. Dnes čekáme většinou polojasnou oblohu. Teď ráno se ojediněle vyskytují mlhy. Nejvyšší odpolední teploty napříč republikou budou mezi 24 až 29 stupni Celsia.
4: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
5: Národní síť záchranných stanic hlásí vysoké počty přijatých netopírů, kteří vletí do budov. Letos jich zachránili dosud více než 2590. Ochránci proto vyzývají lidi, aby do konce září zavírali na noc okna, pokud nemají síť. Během srpna a září totiž vrcholí každoroční migrace netopírů, kteří si hledají své nové úkryty. Prince Harry a jeho manželka Meghan ve středu přiletěli do Británie, kam se vrací po 6 letech strávených v USA. Oznámení, že se Harry a Meghan plánují přestěhovat někam do okolí Londýna, vyvolalo minulý týden překvapení i u jejich nejbližší rodiny. Jejich děti nastoupí v září do místní školy. O důvodech, proč se Harry a Meghan vrací do Británie, se stále spekuluje. A teď zpátky domů.
6: Safari Park Dvůr Králové byl loni znovu nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Královéhradeckém kraji. Druhé místo obsadili Adršpašské skály a třetí byla Lanovka na Sněžku. Safari Park i Adršpach se zároveň umístili mezi nejnavštěvovanějšími turistickými cíly v celé republice. Vyplývá to ze statistik. Pro KISS Lucie Sinková.
4: Sport.
5: Pavlína Flamínková s Anou Šantrůčkovou na dvojce bez kormidelnice a dvojskyf Libor Neděla, Jakub Podrazil, postoupili na mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu do pátečního finále. Obě české posádky obsadily v semifinálových jízdách třetí místo. Poprvé se v Nizozemsku představila skifařka Alice Prokešová, která byla v rozjížďce druhá a bezpečně prošla do čtvrtfinále. Zprávy na KISSu přinesla Blanka Holoubková.
4: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia KISS a vyhrajte až 7000 korun. 210 323 323.

0: Tak si říkám, už aby byla sobota a viděli jsme se u hradu Loket na velké 90s party. Viděli jste předpověď počasí. Nádhera, polojasno, až do noci. Tak děkujem.
1: Bylo 7 hodin ráno
2: a na rádiu Kiss
1: začíná soutěž 7-7.
0: A to už více jak půl roku, kdy vám každé všední ráno rozdáváme po 7 hodině peníze. To, kolik vám pošleme na účet, rozhoduje hrací kostka. Co na ní padne, vynásobíme tisícem, v případě šestky přidáme ještě 1000 korun jako bonus. A tak toto půjde až do konce letošního roku. Dneska to štěstí měla a dovolala se posluchačka Martina. Ahoj.
3: Ahoj Marti.
4: Marti.
5: Ahoj.
3: Ahoj Marti, slyšíme se dobře, slyšíš nás krásně, my tebe taky. No prosím tě Marti, jaký máš dneska ráno?
5: Krásný.
3: Krásný, no a čím se to tak jako stalo, že se probudila celá usměvavá nebo nějaká hezká událost? Nebo
5: jenom... Vyšlo sluníčko.
3: A to se mi líbí, to je hezký.
0: To my tady nevidíme.
3: Děkujeme za informaci, aspoň víme, že tam je venku.
0: Takhle Marti, ty máš opravdu, co jsme slyšeli a zapisovali i tvé jméno, protože jasný, že ty něco vyhraješ, minimálně 1000 korun, že máš plně úžasnou náladu. To je jako každý ráno, nebo je to tím, že ses dovolala?
5: Jako každé ráno.
3: No, ale protože sluníčko, že?
0: A je sluníčko. Aha. Jdeme do toho, Alexi.
6: Tak jo, tak Marti. Drž mi palce.
5: Ano.
6: Abych to trefil, jo. To je tady moje klasická problémní záležitost, ale už to tam pouštím. A na kostce je krásných, pozor, krásných 5000 korun, jo!
3: Padla pětka!
5: Jo!
0: No, máš plány na víkend už, Martino?
5: Nemám.
0: To by bylo nejlepší, vzít ty peníze, vyrazit k hradu Loket.
7: A rovnou to tam rozfoforovat.
3: A, jasně. A tam bude taky sluníčko, že jo?
0: 100%.
3: No, tak doraž.
0: Heleď, ty už tam máš jasně nějaký parťáky, co slyšíme, že jdete slavit. Tak tam pozdravuj všechny, co teď poslouchají Kiss a peníze si užijí. Zas někdy, ahoj Marti.
3: Se hezky, ahoj.
5: Taky.
0: Ahoj.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
8: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz.
0: Ty kluku, jdeš nahoru, včera jednička, dneska pětka.
3: No, co bude příště?
0: Desítka. Bacha, to by byla kachna.
1: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: 5000 korun před víkendem, tak to je hezká věc. Možná opravdu Martina někam vyrazí a užije si to s přáteli, s rodinou, s partnerem. A teď si vemte, že jste v jiné situaci. Jdete na nějaký velký mejdan, třeba na nějaký festival a víte, že někde u vstupu vás zastaví a nedovolí vám, abyste si pronesli například jídlo nebo pití a ty důvody známe, protože i ten organizátor potřebuje na něčem vydělat, že kdyby si každý přinesl to své, tak by vlastně jenom ze vstupného vydělal. No tak by musel dát velice drahou vstupenku.
1: Velmi drahé.
0: Ale tak to není. Hledá se potom nějaký poměr. Jak byste docílili toho, že byste do toho areálu pronesli velké množství třeba nějakého alkoholu?
2: No, nejjednodušší způsob je, že to velké množství alkoholu už naliju do sebe, že jo?
0: Dobře, dobře, ale ne, ty ho chceš mít na třeba, řekněme, celý víkend. Jo, jak takhle to uděláš tak, aby to...
2: To nedoporučuju, to bych nedělal.
0: Ano, to
1: já
0: je
1: to
0: správný.
1: Vím naprosto přesně, vezmu sukni.
0: Jak sukni?
1: Protože já ty v těch sukních vždycky pozval.
0: Jo, takhle. Myslíš, že tebe v sukni někdo bude zvát, jo?
1: No to už je druhotná věc, ale zkusit se to může.
0: Ne, opravdu se nad tím zkuste zamyslet, teď bez srandy. Mm-hmm. Jak to udělat? Třeba byste si řekli, znám někoho od techniky.
1: No jasně, to mě napadlo. Pomoc tomu organizátorovi nebo někomu, kdo se tam o něco stará, aby ti třeba dal nějaký pivo.
0: No dobře, ale ty chceš nějaký lahve a nejli něco horšího, jako jsou věci třeba drogy. A teď si vemte, že někdo vypije ten alkohol nebo si vezme ty drogy, stane se to nejhorší, zemře a policie se bude pídit potom a kde jste to měl a tak dále. Jasně. To nechceš takhle pomáhat. To se může otočit potom všechno proti tobě. Jak to udělat jinak? Jak to tam dostat? Protože někdo na to přišel a mě padla brada.
2: Tak, že by to tam přiletělo dronem třeba?
0: Zajímavý.
1: Toho si všimneš, ale já třeba bych dělal, že mám zlomenou nohu a do té sádry bych si to všechno narval.
2: Taky dobrý.
1: Potom bych to rozvázal na záchodech a máš flašku.
0: Pořád to není tak chytrý, jako to udělala jedna parta, která přišla na způsob, který si říkám, až řeknu teď do eteru, tak mi asi organizátoři akci napíšou, tak seš normální, Romane.
2: Návod.
0: A kachna to není. Za chvilku vám to řeknu. A ne, že to budete dělat taky, jo. Slíbíte mi to?

0: Teď na to koukám, Vendo, máš taky pravdu. Ten to poslal jako textovku, je tu spoustu hlasovek a víte, jak docílit toho, možná jste četli stejný článek jako já. Jak dostat věci nelegálně, nefér, někam do areálu. Ale musí se jednat o open air, jo? Víte to, že když vás prošacuje nenou, ale co tady děláte lehev tý becherovky? To necháte prostě před plotem, nebo to vypijete a pak až budete dovnitř.
1: Přesně tak.
0: Ty jsi říkal, že bys to strčil někam do sádry, kdybych chtěl takový věci propašovat.
1: Jo, bych to zašádroval.
0: Co bys udělal ty, Alexi?
1: A nevím, tak třeba do podrážky. Když je to normální, tak třeba malá placetka by se vyšla.
0: Tak teď se podržte, jo, protože třeba vás to napadlo, ale mě ne. Partička moc dobře věděla, že je to nějaký festival, na který jezdí. Kde bude stage a kde je stanový městečko a tak dále. No tak tam přišli o týden dřív?
1: Oni to tam zakopali.
0: Jo.
2: Já to viděl.
1: Ježiš, to je geniální.
2: Ono to bylo na pláži, ta akce. Já viděl video, na pláži si zakopal normálně basu, piva, kysáci.
0: A potom to vykopali. Tak to jsem četl něco jiného. Tohle bylo bohužel o drogách. Aj. A navíc to prasklo, takže policajti o tom dopředu věděli, čekali kluci tam budou. A pak si tam načapali a šli si sednout.
2: To je geniální. Škoda těch akcí na náměstí. Tam to dávat podlažební kostky nechceš.
0: To je jasný. A teď přemýšlím, jak je to u Hradu Loket. Zrovna nás poslouchá spoluorganizátor Míra, kamarád, kterého zdravíme. Jak tam Mírovi rozeberou celý ten amfiteátr teď.
2: Tam by to šlo zakopat pod tu lavičku. Já si myslím, že tam si to nikdo nevšimne. Nebo je tam super křoví, čověče, při vstupu.
0: Ten nás už krtí, tě říkám.
2: Křoví, co tam ještě?
0: Dobré ráno, Míro. Hele, ten teď otáčím, mají do Ostravy. Ten jde zpátky dolo, který to tam hlídat teď. Hele, ale to je nápad, viď? Vemte si, že když prostě jdete na festiák o týden dřív, to nějak jako zakopete a pak si to vyndáte z hlíny.
2: To je super, že já to řekl teďkon, že se to dá zakopat do písku. Příští rok budeme zase určitě u Máchova jezera, tak tam bude zakopaných věcí.
1: No, tak to chce projít potom s takovým tím, jak to hledá detektor.
0: No, tak to není na sklo, ne, ten detektor, no, ten je na kov, no, to víš.
1: Tak aspoň placatky vytáhneme.
0: To jsme vám poradili, co, kysáci?
3: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: kluci, padla klec. Bohužel tento vstup o tom, jak si někteří zakopali nějaké zásoby na mejdan do země a na festiáku to potom vykopali, takže to vlastně tím pádem pronesli přes security. Tento vstup slyšel i Vláďa Suchan,
1: ne.
0: Majitel agentury Vlny. Tato agentura totiž pořádá 90s party v Lokti a píše, že kamerový systém v Lokti je velice kvalitní.
1: Já myslím, že se tam celý vybetonuje.
2: S kysem za volantem po celé republice.
0: Vláďo, těšíme se na tebe, pozdravuj celý tým, v sobotu už se na vás budeme moc těšit, ale teď cesty jiné než do Lokte. Koukáme se, že u Prackovic nad Labem, přímo na hlavní silnici 30, je sražená zvěř. V Praze se bouralo v ulicích Radlická a Ambrožova. A připomeňme dopravní nehodu přímo u Temelína, na té hlavní trase mezi Budějovicem a Týnem, kde se srazily tři osobáky.

0: Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss počasí.
1: Pro dnešek bude většinou polojasno a nejvyšší teploty očekáváme mezi 24 až 29 stupni Celsia. Místy se objeví přehánky a v odpoledních hodinách i takzvaný zpětný déšť, při kterém kapky vlivem silných vzestupných proudů padají směrem vzhůru. Meteorologové proto doporučují držet deštníky obráceně.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Kontrola opláštění budovy odhalila v hotelové a restaurační části horského hotelu a vysílače Ještěd v Liberci zatékání. Zatímco horní laminátová část pláště je podle zjištění odborníků v dobrém stavu, kovové opláštění v nižších patrech je narušené. Liberecký kraj teď zajistí nejnutnější opravy, zároveň připravuje generální rekonstrukci budovy. Vedení automobilky Volkswagen upřesňuje radikální úsporné plány. Hodlá zrušit desítky tisíc pracovních míst a ukončit výrobu až ve 4 německých továrnách. Podle vedení je firma příliš velká, pomalá a složitá. V Evropě by proto v příštím desetiletí měla vyrobit o 500 000 aut méně.
0: Sport.
1: České volejbalistky prošly do play-off mistrovství Evropy z druhého místa ve skupině. Rozhodly o tom výsledky Bulharska, které porazilo Rakousko až 3-2 na sety. A také jasný triumf Srbek nad Řeckem 3-0. Srbsko si zajistilo ve skupině prvenství. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za raním Kisem.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Kysáci naši, ještě se k tomu chvilku musíme vrátit. Jak jsme říkali, parta chlapů si myslela, že převezou sekuriťáky jednoho festivalu. Týden před akcí si zakopali na tom místě, kde potom měli vybudovat ten festival, nějaký, řekněme, dobroty do země, aby je potom večer v den té akce toho festivalu vykopali, no a dávali si třeba drinky zadarmo. Jenomže oni to bohužel nebyly jenom drinky, ale tvrdší věci, drogy a tak dále. Policie se o tom dozvěděla, tak si na ně počkali ve chvíli, kdy to vykopali. No a špatně to dopadlo. My jsme samozřejmě nemuseli upozorňovat naše posluchače na to, aby toto nedělali teď na sobotní akci, kterou budeme dělat u Hradu Loket, protože naši posluchači jsou co?
1: Chytrý.
0: Poctivý.
1: Jo, takhle. Ale to se nevylučuje.
0: No takhle, bohužel, chytrý taky. Jo, já vám něco musím pustit. Aha. Už mají něco v plánu.
2: Hele, tak já to zkusím. Jak budeme si ježdět tu ohře, tak já si tam z té vody něco hodím do keřu a pak vám dám vědět, jak to dopadlo. Po případě vám dám napít.
0: Jestli jsi tam nebyl v tom amfiteátru, tak no. Alexi, ta řeka Ohře teče hned u toho amfíku, takže opravdu ty můžeš z raftu vylíst a hned seš na mejdanu.
1: Dobře.
0: Jenomže Petře, takhle, jestli tam budeš teď něco schovávat, nějaký pití, už tam dávno je, má ho tam Jirka.
3: Romane, v Lokni není třeba zakopávat. Já už to mám týden na provázku v řece, v síťovce.
4: To bude nachlazený.
1: Pánové, můžu se zeptat, a to je tady jako normální, že vy takhle radíte posluchačům, jak mají jako dostat zakázané věci prostě na akci, kterou spolu pořádáte ještě s někým jiným, nebo jako, jak to tady chodí, já jsem tady nový, jo, takže já jenom, abych věděl ty pravidla.
4: Ne, my jsme rádi pomůžeme posluchačům.
0: Ne, tak jako my neradíme, my jsme neřekli, že to mají dělat. Ne,
1: to je pravda, to vlastně neříkáme.
0: A navíc, jak známe Vláďu, jo, organizátora, to je takovej borec, že jsem jim představit, že tam teď leze po čtyřech, v tom křoví, a do té síťovky ještě sám něco přidá. A řekne si, kluci, ať si to užijete, hele, tady máte room ode mě.
4: Tady máte VIPčko, jestli to najdete.
0: Zapaříme všichni. No, vy budete v sobotu vypadat teda. Ale nebojte, my s váma taky. A možná si tam tenhle song pustíme. Ve 3 hodiny otevřeme brány. Hvězdy 90s a Millenia, Groove Coverage, Erotika Kosmonová. Pod širým nebem. A počasí má být nádherný. Jo! Je to vymodlený. Tak se těšíme. 90s Party.

0: takhle, Alexi, tenhle song chtěli všichni po tobě poslat, jak
1: přesně
0: to uděláme?
1: Přesně tak, hele, mě napadlo, že já teda opravdu to udělám, že vám ho poskytnu. Já ho nahraju na YouTube. A dneska nějak odpoledne bychom to dali na Facebook Radia Kiss.
0: Výborně.
1: A můžete si ho poslechnout celý.
0: A máš další, protože Patrik dál vyklízí kancelář, že bychom se zase něčeho zbavili.
1: Mám připravenou další písničku, takže máte zase šanci soutěžit s námi.
0: Co to bude tentokrát?
2: Ještě tam mám jako jednu samolepku.
0: Tak jo.
2: Jo?
0: No to byl jako velký zájem.
2: To je pravda.
0: Tak dobře, jakmile uslyšíte Culture B, to bude za chvilku, volejte do Kissu a jestli vyhrajete,

0: Teď se tady na Kisu strhne jeden velký boj o samolepku Kisu. Ale ne malou, velkou, větší možná než je A4.
1: Něco takového jako A4.
0: Takže
1: wow.
0: Pustíme si nějaký song, ale on je tak trošku předělaný od Alexe, který je tady s námi teď do pátku místo Míši. A vaším úkolem je, abyste poznali, o jaký slavný český hit se jedná. Alexi, co bychom o tomto hitu měli vědět předem?
2: Tak předem musím říct, že jsem text upravil. Upravil tak, aby to bylo operní libretto. Pozor, jo, takže budeme poslouchat velmi jiný styl, než v jakém je originál té písničky. No a potom se to samozřejmě předělalo pomocí a umělé inteligence do toho stylu té opery. No a na vás je, abyste poznali, o jakou písničku se jedná. Takže ten text není stejný, ale to téma, o kterým vlastně v tom textu se mluví, by mělo být podobný.
0: Já jsem se trošku unáhlil v tom, že jsem řekl našim posluchačům, aby volali předem. Jo? Honza se dovolal, jak vlastně může vědět, co to bude, když
1: pak mi to došlo.
0: Pak mi to došlo, ale Honzu už chci nechat na lince.
2: Jasně.
0: Ať si třeba dá prvních 10-20 vteřin.
2: To zasínu, určitě.
0: A pak dostane šanci. Honzo, dobré ráno.
3: Ahoj, ahoj kluci, dobré ráno všem.
0: Tak seš dobrý znalec české hudby?
3: No, řekl bych průměrně.
0: No, tak uvidíme, jak to půjde. Honzo, teď jenom poslouchej, soustřeď se, nemusíš nic říkat a já se potom ozvu a zeptáme se tě, co to podle tebe je. Dobře?
3: Jasný.
0: Super,
3: jasný.
0: Jdeme na to.
2: Jdeme na to.
0: Předělané, různě upravené, ale nějaký český hit to je. Tak co to je?
4: Nad městem svítá

0: bazar. Tady už by to šlo, myslím.
1: Honzo, co to je v originále, jaký český hit?
2: Tak to jsem pasti, pánové.
3: To teda, jako to těžký, je to těžký.
4: Upřímně,
3: dneska,
4: no? Já vím, co to je v originále, protože nám to Alex řekl a ani bych to nepoznal, když vím, co to je.
3: Teda.
2: To je fakt jako masakr, vůbec nevím.
3: No.
0: Zkusíš něco, zkusíš něco?
3: Hele, já bych zkusil vzít na druhou linku někoho. Radio Kiss do... No, on to položí, nevím tě, ale teď to zkusíme na podruhé. Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
3: Jak se jmenuješ?
5: Martina.
3: Marti, co to je podle tebe?
5: Já vůbec netuším, ale myslím, že to je Brichta. Ještě... Je to Brichta.
0: Brichta?
3: Aleš Brichta?
0: Ne,
3: ten
0: Aleš
3: to není.
0: Ten to není.
3: Ahoj Marti, ale díky za pokus.
5: Ahoj.
3: Čau. Honzi, tak řekni taky nějaký tip, hele, aby to bylo fér. Co to
2: hele,
3: podle tebe?
2: Já to prostě risknu, no, tak Božskej Kája.
3: Božskej Kája.
0: Ten byl včera, ahoj. Ten to taky není.
3: Sakra, Honzi, nedá škoda. Se nic dělat, ale díky za ten pokus, jo?
2: Bohužel, kluci, díky, mějte se, čau.
3: Ahoj. Jedeme dál.
0: Zkusíme, ano.

0: chyba.
1: No jo, tak další pokus, Radio Kiss, kdo ví, co to je?
2: Ahoj, tady David.
1: Davide, čau. Ahoj, Davide. Jaký český song to je?
2: Já si myslím, není to od Karla Gotta.
3: Ten vám tam furt skáče, není bohužel, není.
1: Měj se, ahoj, není. Čau, Davide.

0: revoluce, ale my nevíme. Haló, Radio Kiss.
1: Ahoj, tady Marek.
0: Marku, povídej, co to je? Pojď to teď rozčísnout.
1: Hele, nemůže to být Láska je láska?
2: Jako od Lucky Bílý?
1: Ano.
2: No.
0: Tak počkej, jestli náhodou...

0: To nemůže být láska, je láska.
1: No, anebo taky může, protože to je správná odpověď. Ano!
0: Hele, co tě, Marku, přimělo k tomu si to myslet? Nějaký slovo, nebo co to bylo?
2: To no, ten... Akorát tam byla ta věta něco o Praze, ale nic jiného, nevím.
0: A ten Amor taky možná, viď, taky ještě.
2: Aha. Asi no.
0: Dobře, Marku, vyhráváš velkou samolepku. Gratulujeme! Teda to nebylo jednoduchý,
1: super,
0: ale
1: no, no.
0: Super. Jdem to k tobě předat a Alexej, dobrá práce.
1: Děkuji.
0: Tak zítra znova?
1: Ano, pokračujem.
0: OK. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Jak stručně píše Monika, nehoda dvou aut je přímo v Havířově na Kruháči, pokud vyjíždíte směr Ostrava, když jsme u těch kruháčů, tak se bouralo na trase Budějovice Písek, jak je za Budějcema ten provizorní kruháč, na který můžete odbočit na Hlubokou, srazily se tady dvě auta. A když už jsme na jihu, přímo v Budějcích, na Senovážném náměstí, kousek od Metropolu, autu unikl olej, takže to tady bude nadlouho, než se to uklidí. Počítejte s tím. Best of Milan.

0: KIS počasí.
1: Dnes čekáme většinou polojasnou oblohu. Teď ráno se ojediněle vyskytují mlhy. Nejvyšší odpolední teploty napříč republikou budou mezi 24 až 29 stupni Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Policie na síti X varuje, že v Česku hrozí střety zahraničních fotbalových fanoušků. Informaci o možném riziku dostali policisté od kolegů ze zahraničí. Pohyb fanouškovských skupin monitorují a připravují mimořádná bezpečnostní opatření. Do Česka míří na dnešní pohárová utkání příznivci ze Srbska, Řecka a Skotska. Do Polska pak přes Českou republiku projíždějí fanoušci z Chorvatska. Čína po středeční povodni je na hranici Tibetu s Nepálem. Podle nové bilance pohřešuje 558 lidí. Další tři eviduje jako mrtvé. Nepál hlásí 162 mrtvých a nejméně 823 pohřešovaných. Na obou stranách hranice se tak pohřešuje nejméně 1380 lidí. A teď zpátky domů.
2: Cestování ze středních Čech do metropole se mění. Automobily ucpané hlavní tahy odrazují cestující a ti logicky přesedají do vlaků. Jenže exponovaná železnice se už dostává na hranu svých kapacit. Platí to hlavně v úseku Libeň, Běchovice, Klánovice a dál na Kolín. Správa železnic proto projektuje další kolejiště.
0: Sport.
1: Fotbalistky Sparty porazili doma v úvodním utkání závěrečného třetího předkola Ligy mistryň Servette Geneva 3-2. Odveta ve Švýcarsku se hraje za týden. Zprávy v jedné minutě přinesla Blanka Holoubková.
3: Chystám pro vás lekci angličtiny, kysáci.
4: Takže buďte s Rádiem KIS, dáme si ji i teď díky skupině, která se jmenuje Silver.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
1: Be happy.

0: 7. hodině a já si myslím, že před začátkem školního roku je potřeba si promrskat angličtinu. Alexi, ty umíš výborně anglicky, že jo? Ty dokonce moderuješ v angličtině.
1: Moderuju v angličtině, ale výborně, jako rozuměj mi lidi. Já bych to nazval takhle.
0: Tak dobře, how are you from?
1: I am from Alex.
0: I'm from very nice.
1: To se hodí.
0: Do e-mailu, Alexi, aby si pochopil, jsem ti poslal anglické slovní spojení, které až ti vždycky řeknu, tak nám přečteš to spojení. Následně ho já přeložím do češtiny a pak, jestli bych mohl tebe, Romane, poprosit, že by si to pustil v uvozovkách v takové hovorové češtině, poslal jsem ti ukázky do počítače.
2: Vždycky mi mávneš a půjšťám.
0: Takže si jednoduše z angličtiny do češtiny, z češtiny do hovorové češtiny. Pojďme to nazvat lekce češtiny. Lekce angličtiny na Radio Kiss. První slovní spojení, Alexi, pojď.
1: První slovní spojení je I don't like the taste of it.
0: To znamená v češtině nechutná mi to. A teď jak to zní hovorově?
3: To je nuzme, prosím.
0: Výborně, pojďme na další slovní spojení, Alexi.
1: Please don't come here.
0: Nechoď sem, prosím. Jak je to hovorově?
4: Jestli tady půjdeš, dostaneš flákanec.
0: Třetí slovní spojení.
1: It's going to be hot today.
0: Dneska bude horko.
5: Vole, slunkovoli, je wunderbar.
0: Další slovní spojení, prosím, Alexi.
1: I didn't understand you.
0: Nerozuměl jsem vám.
6: Ty vole, co to meleš, ty vole. Ti nerozuměl ani slovo, co jsi to říkal.
0: Skvělý.
1: A další je wait a moment.
0: Počkej chvilku.
6: Moment!
0: A poslední na finále.
1: I don't like it.
0: Mně se to nelíbí. To je prostě to slovní spojení, když chceš říct, že se ti opravdu fakt něco nelíbí, ale vlastně nepobereš ty správná slova.
7: No, hrozní jsme, no, já vím. Další dotaz?
8: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Studio Rádia Kiss zdraví všechny, co jste nás naladili. Alexovi, který je tu za Míšu, děkujeme za výbornou kávu.
1: No, já děkuju za pozvání a za možnost vám tu kávu udělat.
0: To je super. Od kolika seš tady dneska, Alexi, s námi tedy?
1: Od 6 úplně od rána.
0: To jsi dobrý, ty jo. No. Za 2,5 hodiny si vlastně stihnul střihnout první hlasovku.
1: Ale to není pravda. Počkej, ne. Ne, já jsem stříhal.
0: Tak
1: jenom,
0: dobře.
1: Jenom se vždycky jako nehodili, no.
0: Počkej, jak nehodili?
1: No jako nehodili, protože...
0: Tak teď tě nechám koupat
1: no ne, no já ti to vysvětlím, protože my jsme udělali téma. Teďka na to někdo reagoval, ale my jsme šli úplně dál. A teď vlastně, abychom se vraceli, a jakože, rozumíš, je to... Prostě bylo by to takový, že bychom se zaciklili a nás je důležité, abychom se furt někam posouvali.
0: Slyšeli jste to, ten kluk z toho dobře vybruslil.
1: Oh my god, jsem spocený až na záda.
0: Ale ty jsi našel nějakou jednu moc dobrou.
1: Jo? Počkej, ty jsi nějakou moji použil?
0: No teď ji chci použít.
1: Ježišmarja, tak jo?
0: Tak jo!
1: Já se těším.
0: Alexova první hlasovka. Tak co, kdo to je?
2: Čau, tak tohle je hustý. Teďka jsem stál na semaforu vedle paní, která asi měla naladěný stejný rádio, že jak hrál Sound of Silence, tak jsme si oba dva potrubovali. Dle úst, co říkala, tak si myslím, že si zpívala úplně to samý a do rytmu šly úplně stejně prstičky, takže... Tak přeju hezký den všem. Ahojte.
1: No.
0: To je výborný.
1: Hele,
0: za takový zprávy jsme vždycky rádi, že ladíte KIS a že si to společně užíváte. Tak si užijte i ten následující, než bude aktuální dopravní info. Radio KIS.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Tři aktuální nehody. Jedna je na D1, jedete-li z Humpolce na Prahu na 66. kilometru. Další v Kunovicích, v ulici Husická a taky v Bystřici pod Hostýnem v ulici Holešovská. Tak pomalu.

0: Radio Kiss. Počasí.
1: Dnešní obloha bude většinou polojasná a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 24 až 29 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Za letošní rok už celníci evidují více než 800 zadržených zásilek, které zahrnovaly celkem 4,5 milionu cigaret a 44 tun tabáku. Na cigaretách činil daňový únik skoro 13 milionů, na tabáku dokonce 160 milionů. Zadržené cigarety skončí v drtičce a bude z nich palivo. Rusko pokračuje v devastaci ukrajinského kulturního dědictví. V poslední době zesílilo útoky na válkou už tak ohrožený knižní trh. Během léta zničilo ve skladech a tiskárnách třetinu roční produkce ukrajinských nakladatelů, včetně velké části učebnic. Představitelé odvětví varují před kolapsem sektoru, který by Ukrajině vzal právo mluvit vlastním hlasem.
0: Sport.
1: Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a získali premiérový grandslamový titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár Flavio Cobolli, Belinda Benčičová 6-3, 1-6 a 10-6. Zprávy na KISu připravila Blanka Holoubková.
2: A v playlistu teď vidím Headwaye, co kdyby jsme to otočili a místo něho si dali tebe, Alexi?
3: No, když jinak nedáte, tak jo.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
1: Be happy.
2: Dámy a pánové, tohle je náš parťák Alex z pořadu Lepší než originál.

0: No, děkuji, kluci, děkuji.
1: Alex,
0: děkuji.
1: Pořadu lepší než originál. Kolik procent si za to dostal?
2: Dvě nekonečna.
1: No a dobře, a pravda?
2: 88%.
1: Skvělý.
2: Já jsem byl překvapený, protože jako bylo to fakt těžký teda. Pro mě je úplně něco novýho, Patriku.
3: A když už jsme si pouštěli Alexe z Lepší než originál, Romane, měli bychom si pustit taky tvoje skútry, protože Monika dneska slaví 27. Jo. narozeniny a skútry tvoje miluje.
1: Já to čet, Moni, ty jo, všechno nejlepší, ale Monika je ze Slovenska.
3: Hej, ozaj.
1: Já tam mám tu českou pasáž, to bych měl rychle přespívat do slovenštiny. Moni, všechno nejlepší. Lepší a vůbec vy všichni, co dneska slavíte narozeniny. Otakare, ty taky k tomu tvému svátku. A dobře, tak to byl Alex, teď jsem to já, tak musíme ještě vymyslet, co si po tomhle songu dáme. A bude to od tebe, Patriku.
3: No, to nemusí být.
1: Přitvrdíme pak, jo?
3: Tak jo, dobře.
1: Tak si to užijte.

Pokud zbožíš tohle všechno a zkusíš něco nového, tak mi to prosím neříkej. Skonči to, skonči to, skonči to, skonči to, lásko. Pokud myslíš, že je všemu konec, skonči to, lásko. Skonči to. Skonči to. Skonči to. Tak skonči to.

0: break it up. Yeah, break it up. Just break it up. Oh, oh, break it up. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: To bylo yeah.
0: Yeah.
1: Yeah. To bylo super.
0: Sice z člověka teklo, viď, si říká, je, když jsme to nahrávali několik
2: hodin. No jo, takhle, hodin. Já myslel, že jsi to plakal.
0: No to ne, to ne. A teď tady píše Lenka, zdravíme taky Leni, že jí tečou slzy. Leni, to nemáš smutnit, to tě máme rozveselit, naopak. No. Ale já myslím si, že se to povede Patrikovi, protože Patrik taky byl v pořadu lepší než originál, kde jsme se snažili přespívat songy lépe než originál. No a co vybereme?
1: Z Break It Up si dáme Duhast.
0: Duhast, Duhast Mich. Tak to je Patrik Peltán.
1: Já, skutej, já.

Du hast mich. Du hast mich.

0: a pánové, přichází klenot rubriky lepší než originál. Přichází pan, dej mi verbl, Radek Hrdina.
1: Dejte mi malíři barvy všech dnů.
2: Nesmíj se, Alexi.

0: Jump. Radek Hrdina z odpoledního Jumpu. Patriku, prosím tě, ber ten song teď v sobotu k Hradu Loket.
1: On, Radek, bude u Hradu Loket, to je pravda.
0: Na 90s party, jo, to tam pustíme. To bych dal někam před Groove Coverage, aby to bylo jako rozpestrý.
1: To bude jejich antré.
0: Jo. A vlastně i Magráta si může dát Silver, ano. A další, takže se budeme těšit. Heleď, teď je důležitá jedna věc. Údajně tu dneska zazněla ranní kachna a vy byste nám chtěli zavolat. Takže, jakmile bude Mark O v playlistu, volejte na telefonní číslo.
2: Patriku, mluv.
1: Pojď, Alexi, v pohodě, já tě nechám říct to telefonní číslo.
2: 257.
1: Ne.
0: No, ne, zkus ho. Pojď, řekni ne, telefonní
2: počkej,
0: číslo.
2: Ale jsme teďka úplně jako 257323.
1: Tak si ho když tak najdi.
0: Kam koukáš? To tu není, jo, ono je to tu napsaný, tak nahoře. Nekoukej, přijď na něj, zkus ho vymyslet.
3: Alexi, děláš juboxy, to musíš znát.
0: Ty, ale kolik kam, měsíců ale už nevím, děláš juboxy?
2: Ale já si ho normálně pamatuju a teď mám vyloženě v okno, ale francouzský jakože,
0: Alexi,
2: obrovský
0: ty
2: okno.
0: Má, ty máš vrata od stodoly.
2: Prostě já, ale aplikace rádi jaký stále funguje.
1: Nebo Alexi, jestli nevíš telefonní číslo, tak víš určitě svoje, klidně řekni.
2: 216?
0: Ne.
1: Ne.
0: Tak to je gol, tohle.
2: Oh my god, prosím, podejte mi aspoň první.
1: Dva.
0: Radio Kiss, haló.
4: Pavlína.
0: Ahoj Pavlí, čau Pavlí.
2: Pavlíno, jak je to číslo? Já
0: na jaký číslo teď voláš?
4: No, 210.
0: Pavlí, tak to uděláme takhle. My ti za chvilku zavoláme, ty budeš mi přednost typnout si ranní kachnu, jo?
4: Fakt,
0: tak
4: dobrý,
0: jo.
4: Dobrý, tak jo.
0: Pa, ahoj.

0: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Machine s DJem Bassnickerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu Kiss. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Ranní hokejsu.
1: Tu bude teď typovat naše posluchačka Pavla, jsme jí dali takové přednostní právo díky tomu, že ti tady zachránila ve chvíli, kdy jsi Alexi neznal telefonní číslo do studia Rádia Kiss.
2: Dostaneš flákanec.
1: Au. Pavlí, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Dobré ráno. My jsme tě nechtěli obrat to, že ses dovolala už, jo, i když chápu, že někteří by teď mohli říct, že tě nějak moc nadržujeme.
4: Ale
1: ježiši, teď zase typovat ranní kachnu budeme i zítra.
4: Pavlo, máš u mě ještě třeba 20 juboxů, takže klidně můžeš se zavolat jako kdykoliv a já ti splním jakýkoliv přání.
1: Pecka. No a pojď toho využít. Co podle tebe dneska ráno nebyla pravda?
3: Já si myslím, že ranní kachna zazněla ve zprávách, když tam zaznělo, že se očekává obrácený dešť a máme nosit deštníky v obráceně.
1: Ano, ano, ano, ty jsi to řekla tak hezky, že si vlastně ani tuto zprávu nemusíme od Blanky pouštět.
5: Oni budou vlastně nějaký ty proudy, které se budou točit a půjde to ze spoda.
4: No jasně, ale to se děje každý rok, že jo?
1: To hlavně ještě vítr, ještě no, všechno.
4: V téhle době.
1: A nic jiného si dneska neslyšela, tohle si myslíš, že je kachna, jo?
3: Já si myslím, že jo.
1: Teda, promiň, Pavlí,
5: to je škoda.
3: Není,
1: ale tohle je
3: fakt
1: pravda.
3: Fakt, jo.
1: Takže musíme dát šanci někomu jinému.
3: Jo, tak to mám pechno, tak nic, no. Tak
5: Pavli, měj se hezky a bachať, nemáš mokrý trenky.
1: A proč trenky?
5: Jsem nechtěl říkat kalhotky, no.
1: To, co je na tom špatný, jo.
5: Dobře, nemáš mokrý bombardiáky.
1: Hele, jasně, že to je kachna.
3: Fakt, jo.
1: Jo!
5: Ona by nám na to skočila.
1: Tyjo, kdyby Pavla položila telefon a nechali jsme to bejt, viď? No, to jsme měli udělat.
4: Kdyby položila telefon a začalo by pršet
1: z dole. Máš pravdu, takže ti dárek posíláme. Jo?
3: Super, děkuju moc.
1: Bez vám, měj se krásně, ahoj.
6: Ahoj. Tak vy teda z těch lidí děláte dobrý okurky teda, jestli na tohle někdo skočí, tak to smekám teda, protože to s tebou ráci, jestli to někdo spolkne. Mějte se, čau.
1: No podívej, Václave, málem skočila.

0: Kissem za volantem po celé republice.
1: Nové nehody se staly například v Liberci v ulici Hejnická, v Praze v ulici Plzeňská a připomínáme D1. Nehoda na trase z Humpolce ve směru do Prahy na 66. kilometru.
0: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
2: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
3: Přesně důvod, proč já mám rádio Kiss rád. Tady prostě fakt nesklamete se zábavou.
0: Díky apce Rádia Kiss
2: nahrávej vzkazy
0: a vysílej s námi každý den.
4: Jestli jednou dostanu v tramvaji počuní, že se někomu směju, tak to normálně svedu na vás.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
6: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na ticket.energylandia.pl.
7: Elektroničtí pionýři se vrací zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.

0: KIS počasí.
1: Napříč republikou bude většinou polojasná obloha a nejvyšší teploty mezi 24 až 29 stupni Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: 2milionová pokuta hrozí za nepovolené kácení a nelegální ukládání odpadu v zámeckém areálu v Chlumu u Třeboně. Případ už řeší inspekce životního prostředí i správa tamní chráněné krajinné oblasti. Místo navíc není pouze přírodní rezervací, ale i kulturní památkou. Areál je nicméně v soukromých rukách. Ve francouzském městě Cannes najel řidič ve středu večer autem úmyslně do skupiny chodců. Jeden člověk střet nepřežil a dalších 10 osob je raněno. Z toho 7 je v kritickém stavu. Podezřelý řidič, muž narozený v Rusku, byl později zatčen. Úřady incident prozatím vyšetřují jako terorismus. A teď zpátky domů.
2: Nemocnice Tábor nově nabízí šetrnější operace nosních a krčních mandlí pomocí moderní plazmové metody. Zákrok je vhodný pro děti i dospělé a podle nemocnice přináší menší bolest, minimální krvácení a rychlejší zotavení. Operace se využívá například při opakovaných zánětech mandlí. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Moderní pětibojaři Matěj Lukeš, Marek Gric a Matouš Tůma postoupili na mistrovství světa v Číně do semifinále. Z české čtveřice neuspěl v kvalifikaci pouze Jan Toman. Tolik zprávy na KISu a Blanka Holoubková.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
3: Be happy.

0: Ranní trojka RAP, Roman, Alex a Patrik pokračuje ve vysílání a tak vám přejeme hezké dopoledne.
1: A přišel správný čas říci upřímně, která otázka z dnešního rána, kterou jsme od vás dostali, kysáci, je nejvíce, řekněme, bizarní. Bizarní až natolik, že pobaví, ale jestli je to správný slovo?
2: Já myslím, že lepší slovo není. Takový jako, že tě to ani nenapadne se zeptat, že mě by to nenapadlo, ano, ale někdo se zeptá. Tak ale to je asi to slovo bizarní.
1: Padlo to. Je pravdou, že na tu dobu už jsme to tady dávno mohli říct, tu otázku. Ale ještě popřemýšlíme, jak vám to vlastně podáme, protože dáme si Pharrella Williamse,
0: potom Armina van Burena a rozlouskneme si to. Radio Kiss.

0: Armin van Buuren, ze kterého měl radost i DJ Basslickr. Zdravíme tě, kamaráde.
1: Ahoj.
0: Ze studia Kissu, stejně jako vás všechny, co teď ladíte a čekáte na tu otázku, která je podle nás nejvíce bizarní a týká se rádia Kiss. I když ono, taky tu dneska zazněla otázka a to byla otázka, která odbourala našeho parťáka Alexe.
2: Jo, ale Romane, když se mě zeptáš, aniž bys mě jako upozornil před tím, že se budeš ptát na telefonní číslo, tak jako já jsem to prostě nečekal, no.
0: Jak když byče mrzká, máš znát telefonní číslo do studia
2: Kissu. Ale já ho fakt znám, to opravdu jako se mi nestává často a dneska je ten, ano, výjimečný den.
1: A kdo přečte teda tu otázku?
2: Tak můžu já, že by se napravil reputaci.
0: Jako nejmladší nebo ten, kdo je tady s náma nejméně?
2: No, nebo ten, který si nepamatuje telefon.
0: Je to otázka, která přišla do Kissu.
2: Tomáš se ptá, nevíte, v kolik hodin bude zítra soutěž 7 v 7?
1: Jako,
2: mně to přijde jako stejná otázka, když se tě třeba někdo zeptá, jak dlouho trvala 30-letá válka.
0: No, je to k zamyšlení.
3: Může být 7 ráno, 7 večer, víš?
2: Jo.
1: To je pravda. Já bych se motal kolem té sedmičky, jo. Ale možná by ti mohl pomoct následující jingle. Poslouchej.
4: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.
5: Be happy.
0: Tak snad jsme ti pomohli, Tome, a zítra budeš volat na telefonní číslo?
2: 210

0: teprve udělá radost.
1: Přilepšete si na dovolenou, na prázdniny nebo na nový školní rok. Budeme vás čekat
2: v 7 ráno.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: se catch doors. Souspěch. A míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls. 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Live Nation. Podporuje Radio Kiss.
1: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Představte si, že se ráno probudíte, kouknete z okna a vaše ulice je najednou někde úplně jinde, v neznámém světě. Přesně tohle potká jednu rodinu v novém sci-fi thrilleru Konec Oak Street. A protože tenhle výlet evidentně není all inclusive, čekají je pořádně divoký věci, včetně dinosaurů. V hlavních rolích Anne Hathaway a Ewan McGregor. Konec Oak Street je nový film, který právě běží v kinech. Užijte si ho. Z Kisu vás zve Katka Čepelíková.
1: Nick

0: To jsou songy Kissu. Afroman. Alex měl dneska skvělé ráno, je tu za Míšou Dinhovou, která je teď na motorkách na Slovensku, od pondělka se na vás těší. Nejvíc si nás dostal, když jsme se tě zeptali na telefonní číslo studia Rádia Kiss.
1: Ano.
0: A byl to fejlík?
1: Ano, já už se k tomu nechci vyjadřovat, no, takže já tě nechám, aby si z toho jako tady ještě jednou
0: připomněl. Naopak, já ti chci dát najevo, že jsou chyby, které jsou v rádiu mnohem dražší, než to, že nevíš telefonní číslo.
1: No, to je pravda, to je pravda.
0: Teď jsem, kluci, koukal na Instagramu, na Reelsko jedné zahraniční stanice. Mm-hmm. Byl tam moderátor, který patří mezi novější v týmu.
1: Aha.
0: A měli velkou soutěž.
1: Jasně.
0: Ta soutěž je o tom, to zajímavý, že lidem říkají, že před ranní show nikdo nebude mluvit. Vemte si to, ten pravý opak nás. Mm-hmm. My tady kysáky bavíme od půlnoci až do šesti.
1: Jasně.
0: Aby jsme s nimi byli. Oni zajímavý. Naopak vůbec nemluví. A jejich kampaně o tom, že pokud uslyší někoho dříve než je šestá hodina ranní, mají zavolat. Aha. A dostanou $1,000.
1: Dobře.
2: To je ale taky zajímavý, to je dobrý.
1: Jo, to je zajímavý. Aha.
0: Takže čekají, ale promluví někdo, nepromluví a tak dále. A bylo to nějak jako koncipováno, že nikdo dlouho mluvit nebude, jenomže ten nováček
2: on si to zkusil.
0: Odpálil reklamy o minutu dřív, než bylo 6 hodin ráno. Aha. A reklamy bylo bráno jako mluvené slovo.
1: Oh.
0: A platil $1,000.

0: se to dál, ono to třeba, hele, třeba to bylo i plánovaný.
1: Já si myslím, že to bude win-win.
0: Možná Alex taky dělal to, že nezná telefonní číslo KISu.
2: Abychom si ho tady několikrát připomněli a všichni posluchači KISu
0: od teď
2: znali,
0: už ho znají všichni. Vzpomněn,
1: děkujeme, jasně, Alexi, děkujeme.
2: Nemáte zač.
3: Ranní KIS. Každý všední den od 6 do 10. Hi! This is...

0: Zatímco je Michal Kavalčík v Řecku, Martin Hájek byl například na vodě. Nevím, u jaké řeky. Martine, dobré ráno, nebo dobré dopoledne.
1: Dobrý ráno.
2: Čau.
1: Sázavička.
0: Sázava. A já se tě ptal, bylo to dobrý a můžu to říct?
1: Můžeš říct, nebylo.
0: On říkal jedním slovem ne?
1: Ne.
2: Co tam bylo špatně?
1: Já vám to řeknu. Blbý počasí, málo vody, jako Aleše Redně, a když už tak volej. Takže to taháš prostě 10 kiláků, ty ve. S dětma jako háček vepředu. To je peklo, protože ty řeknou po 3 minutách, mě to nebaví. Jo? Nebo já už nemůžu. Nebo nějakou takovouhle věc. Jo? Takže makáš jako blázen. A za třetí, pardon, jo, tam se pije, nevím, jestli to víte. Jo?
0: No jasně.
1: No já jsem úplně vyřízený.
0: Ale to, že jsi rozhozený, ty takový slušný moderátor, aby, ne, ty jo, to jako, to ne, to slyším prvně, Martin, nebo tebe.
2: Ano, je pravda, že ta sázava je taková, je jako to, spíš olej, no.
1: Takhle, ale jako samozřejmě bylo to fajn, protože setkání rodiny, my jezdíme Hujerovic, jo. Takže nás jede fakt jako hromady stanů, všecko, takže veselý to bylo, ale ta voda trošku, a ještě teď si představte, že tam jezdí nějaký vlak, a tam to podemlelo tu trať celou, takže my jsme se vlastně neměli jak dostat. Takže třema autama jsme pořád dělali takovou kyvadlovku sami sobě. Takže odvezeš dvě auta, jedním se vrátíš, abys tam jedno nechal, pak to odjedeš a zase tím jedním autem jedeš pro ty dvě auta, aby si jako nasadil celou rodinu. Jo. Takže
0: jo.
1: Peklo a třeba, já nevím, 30 kiláků děláš kyvadlovku, takže hodinu a půl, než se tam dostaneš.
2: Hele, Martine, buď rád, že jsi tam nejel dneska, protože dneska by k tomu všemu, co jsi zažil, by ti ještě pršilo ze spoda.
1: Prosím vás, já jsem to slyšel.
0: To byla kachna.
1: Slyšel jsem i posluchače, který řekl, že z lidí děláte dost pěkný okurky. A musím s tím souhlasit.
0: Martin Hájek, teď pro vás až do 2 hodiny, stejně jako zítra a v sobotu, společně u Hradu Loket na Night Party.
1: No tam se těším jako blázen.
2: Tak čau, okurko, ahoj.
1: Radio Kiss.

0: 9.54 skoro, tak je s vámi Martin Hájek. Dneska za kolegu Michala Kavalčíka, zítra taky si to dáme od 10 do 14 hodin. Takže děkuji za předání slova. Ranní trojici, za chvilku další muzika, Synvit Sebastian a nebo Alan Walker.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Mám tady dopravní nehodu v ulici Nádražní v obci Jablunkov, okres Frýdek Místech, nehoda osobního vozidla a dále pak ještě osoba, jde mi to dobře, hned na začátku, fantastický, nehoda dvou osobních vozidel a je to na silnici 141 u obce Prachatice. Jděte opatrně.
1: Nové i starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci.
2: DJM Basslickerem.
3: Hi, this is Denzel. How are you doing?
4: Hi, this is Ina.
5: Hi, this is Marcus Schultz.
6: Hello, everyone. This is Alexandra Sten.
7: The DJ Basslicker.

0: pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. Rádio KIS počasí.
1: Napříč republikou bude většinou polojasná obloha a nejvyšší teploty mezi 24 až 29 stupni Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: V Česku podle Bezpečnostní informační služby přetrvává riziko využití tzv. Agentů na jedno použití k sabotážním útokům řízeným z Ruska. Hrozba se týká především subjektů zapojených do výroby nebo distribuce pomoci určené Ukrajině. BIS to uvedla ve výroční zprávě za rok 2025, kterou dnes zveřejnila. Více než 3-kilometrový úsek dálnice D11 na Trutnovsku u hranice s Polskem hodlají silničáři otevřít 27. listopadu. Na dnešním kontrolním dnu ke stavbě dálnice to řekl generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Otevřením úseku budou moci řidiči na polské straně využívat už vybudovanou rychlostní silnici S3. Transitní doprava tak zcela mine polské pohraniční město Lubavka a českou pohraniční obec Královec. A teď zpátky domů.
2: Jilemnice na Semelsku dokončuje nový koupací biotop s dřevěnými moly, s kluzavkou a vodním hřištěm. Na okraji města vzniká rekreační areál, kam se lidé budou moci podívat už na konci srpna. Otevře se ale až na jaře příštího roku. V areálu bude také občerstvení, sklady, pokladna, toalety a sprchy. Z Jilemnice Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Česká tenistka Daria Vidmanová postoupila na turnaji v Montreji z kvalifikace už do čtvrtfinále. 90. hráčka žebříčku porazila ve druhém kole generálky na US Open Španělku Kristinu Bukšovou a její příští soupeřkou bude Nikola Bartuňková. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady s námi Martin Hájek.
3: A samozřejmě, Blani, děkuji mnohokrát za antré. Za chvilku vykopáváme dnešní dopolední téma za balíček Rádia Kiss. A tady syn věc Sebastian.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Rádio Kiss.
4: Be happy. Shut up.

0: Rádio Kiss. Pojďme na dnešní dopolední téma za balíček Rádia Kiss. Já bych se trošku odpíchl od ranní trojky, protože dneska teda ranní kachna byla taková kachna na kachně. V podstatě já jsem slyšel, jak nám tady ty naši chlapci vytrolili naši posluchačku, která zavolala na kachnu, a oni jí řekli, že to nebyla kachna, takže vlastně tím posadili kachnu další na kachnu, která byla kachnou. Doufám, že je to srozumitelný, tahle věta. Tak já bych se o toho odpíchl. Zkuste mi dát hlasovkou, co vám kdy kdo řekl, že jste se chytli za hlavu a řekli jste si, to je ale kravina. Takže chci slyšet, kdy vám kdo řekl nějakou ale opravdovou kravinu. Ať se to třeba v první chvíli mohlo zdát jako v podstatě jako dobrá informace, berná informace, něco, co se může zakládat na pravdě, a pak jste se zamysleli a řekli jste si, to je strašná kravina. Takže dneska sbíráme kraviny a na konci toho všeho zhruba za půl hodiny 40 minut na jednoho z vás čeká balíček Rádia Kiss.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: zní, jakou kravinu vám kdy v životě kdo řek? Na čím jste se zastavili a řekli jste si, to je ale fakt blbost. Jarda to odstartuje.
1: Ahoj, tady Jarin. No hele, co se týče kravin, jo, tak jako asi před, má nevím, 20 lety, mi kamarád řekl, hele, prosím tě, byli jsme nějaký stavbě, vem si ten 6-metrový žebřík a jdi s ním do sklepa, je tam potřeba, jo. Já jsem si v duchu říkal, 6-metrový žebřík do sklepa, no nevím, no, takže to mi přišla jako velká kravina. Tak jo, přeju hezký den.
0: Děkuju, díky moc, Jardo, za první hlasovku v rámci dnešního dopoledního tématu. Na druhou stranu, proč ne? Co děláš, jako třeba sklep má 6 metrů vysoký strop. Já to teda ještě v životě neviděl, takže se mi to taky zdá jako kravina, ale mohlo by bejt, Lada.
2: Ahoj Martine, tak mě teda na 6 dní nic nenakecal, protože já se jen tak nedám, spíš jsem to já, kdo vymýšlí takový ptákoviny. No a já nevím, jestli si vzpomínáš na reklamu vodka tabletnaja. No tak já jsem nakecala kamarádce, že prostě vlastně z ekovody nepoteče voda, ale takový tablety, ty se dají do petky a tam hrozně dlouho vydržej, ale nesmíš s tím klepat, protože když s tím zaklepeš, tak se z toho stane voda. Takže u nás máme takovou silnici z dlažební kostek, takže po ní nesmíš s těma petkama potom jet, aby se ti z toho nestala hned voda, aby si to uchoval. Hele, ona mi to věří sám do dneška, ta holka. Chápeš to?
0: Takže Lada trolička, Venca.
3: Čau kusáci, čau čau. No tak naposledy takováhle věc byla asi mojí s bývalou manželkou, že tenkrát na svatbě řekla, že mě miluje, že si mě bere do konce svýho života. Tak tam jsem tomu věřil a teď si říkám, že to byla ale kravina. Tak chlapi, dávejte si na to pozor. Čau, čau.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: 10.34, kdy posloucháte Rádio Kiss a jedeme dnešní dopolední téma za balíček Rádia Kiss, kdy se vás ptám na základě vlastně dneska vysílání ranní trojky, kdy tam byla taková v podstatě pro mě kachna na kachně, tak jsem si říkal, jestli byste mi poslali hlasovku, co vám kdy kdo řekl, že jste se museli zastavit a říct si, to je ale opravdu kravina, Adele.
1: Největší kravina, kdo mi kdy co řekl. Myslím, že to byla moje vedoucí, když mi řekla, že má svědomí čistý a na té pozici je oprávněně. Akorát, že vůbec, no.
0: Díky, Daniel.
2: Ahoj, tak jednu takovou kravinu jsem zažil na vlastní kůži. Začal jsem chodit s holkou, chodili jsme spolu asi 2 roky a potom jsem musel jít na vojnu. Nevěděl jsem, jak to dopadne. Ale když jsem byl na vojně asi 5,5 roku, tak mi zavolala domů, že se domluvila s mojí mamkou, že se vezmem. A to jsem si řekl, to je teda kravina. No po 5,5 roce, kdy jsem skončil základní vojenskou službu, jsem se vrátil domů, bydlela u nás a vzali jsme se.
0: Já jsem myslel, Danieli, že jsi se vrátil domů a už jsi byl ženatý, ani si u toho nebyl. Jarda.
3: To Marťa, jsme se známý, který tvrdil, že kopal ručně studnu do 70 metrů. Což si myslím, že to je totální bolmák.
0: Takhle, jestli jsi ho od té doby neviděl, tak by tam nějaký zrnko pravdy mohlo být, Honza.
4: Čomrťas, jsme takhle s kamarádem měli společně oslou narozenin. Tam byl pozvaný kamarád z Prahy, slavil s toho druhého kamaráda. No ten ho nakachnil, že tam ta pálička paprička bude mít pálit. Rada byla opak. No tak se mu pak hodilo mlíko, čau.
0: Anka?
5: No ahoj, tak v životě jsem neslyšela větší kravinu teda, než ten otočený dešník, že máme nosit obráceně. To mě docela pobavilo, ale jinak jinou kravinu snad jsem v životě ještě neslyšela. Ahoj.
0: Díky Hanko a ještě Jirka, jdeme do finále.
6: Ahoj Martina, tak já trošku musím se smíchem, ale já jsem se před 14 dní dozvěděl od svého šéfa vlastně, že by nám měli přidávat letos jako peníze, tak to si myslím, že ta největší kravina, kterou jsem zatím letos slyšel. Ahoj.
0: Hele Jirko, zatím, ale třeba jako zavládne férovost.
7: Kiss. Radio Kiss. Catman's World.

0: a hounů, řekněme, současné taneční scény. Nicméně my jdeme do finále dnešního dopoledního tématu, kdy jsem se vás ptal, kdy k vám kdo přišel a řekl vám ten největší hoax, kdy jste se museli zastavit a říct si, to je opravdu kravina na Entou Vráťa.
1: Ahoj Vráťa, tak jelikož mám takový netradiční jméno trochu, tak si představ, že jsem takhle jednou balil hoku na diskotéce a ona mi říká, jak se jmenuješ, a říkám Vráťa, a ona cože? Říkám Vráťa, a ona co? Říkám Vráťa, a ona co to je za blbost, ty ze mě děláš srandu, ne? Tak jsem se tak zamyslel, říkám, dělám, Tomáš.
0: Leňa?
2: Ahojky tobě a všem kysákům, tak to slýchávám poměrně často, když se chystáme jít s kamarádkama na pivo, tak vždycky slyším, hele, neboj, dáme 2-3 a jdem dom. Nikdy se to takhle nestalo, pokaždé se po tady té akci probudím a mám permoníky v hlavě, takže to slýchávám

0: poměrně často tady ty nesmysly.
1: Ale ono tak je to, čau, ono to není zase úplná taková lež, jako jdeme na jedno, dvě, vždycky je to první a poslední, co se stane mezi tím? Bára.
2: Čau kysáci, tak u nás trolí v rodině kde kdo, takže nachytat se u nás je docela jednoduchý. Nicméně jeden náš známý, tak jednou přivezli s mým malou manželkou písek na stavbu a vyházeli ho z ty káry. A on říká, no a co teď s ním? A on jim tak zase hecu říká, no musí se přeházet, aby se nakypřil. A přišel asi za hodinu, když jí hledal, kde je. A ona ho fakt házela na druhou hromadu, no tak jí v tom radši nechal, než aby měl jednu pohubě, že? Tak hezký den, čau.
1: Díky, Pavla.
3: Tak mně se stalo, že jeden chytrej pán, Jirka se jmenuje, nám tvrdil, že olympiáda je po 5 letech. Docela jsme se tomu zasmáli, spleci to s naší Spartakiádou bývalou. Tak jo, hezký den, Pavla, ahoj.
1: Díky, Pavlo, Zdenál.
4: Ahoj, tak já jsem se pobavil u mojí paň mámy, která odmala tluče jejím dcerám do hlavy, že ta voda v kokosovém ořechu je čistá voda, protože kokosový mlíko se z toho vypustí a napustí se do toho normální voda z hadice a proto jsou na tom takový ty 3 tečky, to, že je právě zadělání. Potom sama tomu věřila, tak jsem jí loni musel vysvětlit, že to tak opravdu není. Tak čau.
1: A jdeme na výherní kousek. Balíček Rádia Kiss dnes získává majitelka následující zvukové zprávy a je to Věra.
5: No, největší kravina. Spolupracovnice se mě v práci ptala, jak se jakože vyrábí špagety. A tak se mi řekla, že špagety se přece nevyrábí, že oni rostou na takových malých rostlinkách v Itálii.
1: No jistě.
5: Že když jsou ještě nezralé a krátké, tak se z toho dělají nudle. Když se nahodou zkroutí, tak to jsou kolínka, no a až dozrajou a jsou prostě zralé a v pořádku a dlouhé, tak to jsou teda ty špagety, no. Nechala se mi v tom celou 12-hodinovou směnu.
1: Gratulujeme, Věruš. Je to hezký, jestli ti na to skočila. Máš opravdu neuvěřitelný přesvědčovací talent na kraviny. I když samozřejmě ta otázka, já jsem trošku přimhouřil oko, ale je to opravdu teda kravina, protože měla znít opačně, ale vlastně svým způsobem je to jedno. Děkuju vám všem za to, že jste posílali hlasovky a Věrce samozřejmě ještě jednou gratuluju. Balíček pošleme.

0: Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin.
1: Objevte magický svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce, druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz, pro muže, pro ženy,

0: KIS počasí.
1: Napříč republikou bude většinou polojasná obloha a nejvyšší teploty mezi 24 až 29 stupni Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, zdraží od 1. října čepované pivo ze sudů a tanků. Část plechovek a některá lahvová piva o 2,6%, tedy v průměru o 70 haléřů na půl litru. Cenu ležáků Plzeňský pivovar mění poprvé od roku 2023. Ředitel americké ústřední zpravodajské služby John Ratcliffe tento týden v Moskvě varoval ruské představitele, aby v reakci na patovou situaci ve svém tažení proti Ukrajině nevyhrotili konflikt se spojenci USA v NATO, jmenovitě s pobaltskými státy Estonskem, Litvou a Lotyšskem. Šéf CIA rovněž využil mimořádnou a předem neohlášenou návštěvu ruské metropole k tomu, aby Rusko přimělo omezit jeho vojenskou a ekonomickou podporu Íránu. A teď zpátky domů.
2: Hlavní město se dočkalo nové menší rozhledny. Nabízí zájemcům pohled na stavbu nové čtvrti Smíchov City. Vyhlídka leží na bulváru Albrightové, ze kterého se v budoucnu stane kilometr dlouhá pěší tepna. Smíchov City vzniká na ploše bývalého brownfieldu v okolí Smíchovského nádraží. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Kajakář Josef Dostál na mistrovství světa v Poznani hladce postoupil do semifinále závodu na 500 metrů, kde obhajuje titul. Svou rozjížďku olympijský vítěz z Paříže suverénně vyhrál. V semifinále jsou také kajakářka Barbora Sobová a kanoistka Denisa Řáhová na dvoustovce. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
3: A pokračujeme s tím nejlepším o 90. Za chvilku se ještě na malý moment vrátím k dnešnímu dopolednímu tématu. Největší kravin, co jste kdy slyšeli.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS. Be happy.

0: To byla krásná vzpomínka. 11.10, kde je s vámi Martin Hájek, ještě jednou za kolegu Michala Kavalčíka. Teď dva dny si to budeme dávat, takže dneska a zítra, moc se na to těším a těšil jsem se na to a vrátil jsem se z dovolení i trošku předčasně, abych tady mohl být s vámi. Děkuju za pozdravy. Já jsem se chtěl ještě vrátit na chvilku k tématu, který jsme tady měli před malou chvilkou, nebo respektive v minulý hodině za balíček Rádia Kiss. Pak jsem si říkal, že to ještě trošku odsunu, protože tady mám dva pozdravy. Ten první poběží kolegovi DJ Basslickerovi, který mi už před hodinou poslal vzkaz. Já jsem si toho nevšiml. Tak ty kluku, jeden šikovná ušata. Jsem rád, že posloucháš. Samozřejmě vy nesmíte zapomenout ladit Kiss parádu a třeba horečku sobotní noci a tak dále. Takže já ti tady, Vašíku, taky udělám trošku samozřejmě reklamičku. To je důležitý. To je důležitý. Ta podpora je důležitá. Nehledě na to, že to, co děláš, děláš skvěle. Takže děkuju za pěkný pozdrav. No a pak tady mám ještě Lukáše.
1: No dobrý, dobrý den, pane psychologu, pan Hájek, Martin Hájek, hej. A neboj se, nejsi jediný, Alan Walker, hej, s každému to dělá problémy, jo, takže buď v klidu, zítra, dneska si to dáme spolu, jo, takže buď v klidu.
0: Já mě by zajímalo, kde ten Lukáš bere takovou energii, člověče, kde ty bereš tu energii, ten smích. A všechno to, co kolem tebe září, ve chvíli, kdy mi pošleš nějakou hlasovku. Děkuju za to, já jsem mimochodem tam zazněl ten Alan Walker, já jsem vlastně tady odevřel pusu a to první, co ze mě vypadlo, místo krásného čistého Alan Walker, tak to bylo nějaký Aran Walker. A tak ještě teď trošku jedu na té vlně, že malinko, a znáte to, když člověk přijde po dovolený, může to být někdy peklo.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

byla někdy, já nevím, první polovina, nebo tak zhruba asi milénium 2005-2006, tak někdy jsem mohl hrát Arash a Bora Bora. Ve vysílání Rádia Kiss v 11.18, kde ještě jednou s vámi Martin Hájek, jak jsem říkal, jenom se letmo vrátím, abych tam taky přidal svoji trošku do mlýna, co se týče největších takových blábolů, kterých jsem kdy slyšel za poslední dobu. Já teď jsem jako ve fázi, krom toho samozřejmě, že byly prázdniny, léto a člověk jezdí na dovolenou a odpočívá, tak jsem ve fázi, došel jsem, já nevím, jak to máte vy, já to mám jako na pětiletky. Jo, že vždycky pět let tam mám útlum a pak přijde dalších pět let, kdy pořád něco buduju. Jo, když pořád něco jako stavím a něco bych předělával a tak. Takže největší dvě takové věty, které si pamatuju za poslední dobu, kdy jsem si říkal, tak to je ale opravdu kravina. To už jsem dlouho neslyšel. Tak za prvý to byla věta. Můžete se spolehnout, cena je neměná. Cena zůstává stejná. No a v rámci tohohle mýho stavarského záchvěvu teď je tam ještě jedna věta, kdy si vždycky říkám, to ví, že jo, určitě, jasně, no jo, tomu se dá věřit. A to je věta, tak pane, bude to hotový ve čtvrtek.

0: Některé věci se povedou, některý míň, některý opravdu hodně, což byl tenhle ten případ. Posloucháte Radio Kiss a já tady mám další pozdrav. Je to hezký, je to opravdu hezký a moc mi to hřeje a rád si to tady pouštím dokola, i když to třeba nedávám úplně po každý do vysílání. Tak si říkám, tenhle ten pozdrav, ten si třeba schovám. Mám tady některý od vás schovaný, třeba jako od Ládi, tenhle si taky schovám. Ne, že by tenhle byl z minulosti, ten je opravdu čerstvý.
1: Ahoj Marta, brácho, rád tě slyším, ty bombardiáku náš, se strašně vrátil. Wow.
0: Ještě mi tam chybí ten kudrnáč. Jako když jsem tady byl naposled, tak kdo mi to říkal? A s mnohými z vás jsem se mimochodem viděl taky, třeba když jsme byli v Písku, tak musím říct, že to byla taková hezká shledání. Dokonce jsem tam dostal i láhev slivovičky. Teď nevím už přesně od koho, děkuju za ní, ale musím říct, že jsem ji teda zpracoval velmi rychle a díky tomu taky jsem měl potom jako rychlejší dny, musím říct, že jsem to dal několik dní za sebou. Jeden den, asi nějak mi to neudělalo dobře, ne, byla výborná samozřejmě, ale neudělalo mi to dobře, tak jsem druhý den říkal, hele, včera mi to nějak nesedlo, tak dneska to musím zkusit znova, jestli to nebude o něco lepší. A když už mluvím o tom, že jsme se viděli třeba v Písku, tak se uvidíme brzy na Lokti a o tom za chvilku prohodím pár slov.
2: To nejlepší od 90. let.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď.

0: mohli dneska zahrát i v rámci samozřejmě pátečního večera, na který taky uvozuju s kolegou Martinem Hovorkou, miléniovky, to znamená od roku 2000, tam patřil i Enrique Iglesias, kterýho jsme si teď zahráli. A já jsem slíbil, že pro vás budu mít pozvánku, o které už samozřejmě předpokládám, že mnozí z vás vědí. A bude to pro nás takový, řekněme, i kolegiální rádiový zakončení léta. Já vlastně teď úplně nevím, to bych vařil z vody. Jestli tam pak ještě něco máme, samozřejmě samostatně určitě. Dohromady to bude teď v sobotu na Lokti 29.8. v amfiteátru Loket. Nás čeká 90s party. Bude tam teda teď možná, ne úplně všechny vymenuju, abych si vzpomněl, bude tam samozřejmě kolega Roman Anděl, bude tam Patrik Peltán, pak tam bude Radek Hrdina, mám takový pocit já, a teď se omlouvám všem ostatním, páč si úplně nemůžu vzpomenout. Takže na mě zbytek posádky na mě bude naštvaný, takže se na to těšíme, protože krom nás samozřejmě, tam pozor, pozveme miléniový hvězdy, budou tam Groove Coverage, budou tam Erotic, což spadá teda ještě do devadesátek, ale myslím si, že ty Groove Coverage, no oni byli tak jako na pomezí, bych řekl, jo, takže dobře, zůstaneme u devadesátek, Groove Coverage, Erotic a pak tam přijede Kosmonova. Takže nezapomeňte ještě jednou, amfiteátr Loke 29. teď v sobotu, a můžu vám něco říct, díval jsem se tady s Vláďou Suchanem, který je hlavním pořadatelem, kterého tímto zdravím před chvílí, mi taky pozdravoval, říkal, jedu v autě a slyším tě, tak já tě, Láďo, neslyším, ale vím, že tam seš. Na druhém konci, tak jsme objednali fantastický počasí, takže přijďte v sobotu do Lokte.
1: Kiss, Radio Kiss.

0: Kolince milionkrát. I tato verze se povedla a ne, že ne. V příští hodině budeme pokračovat. Samozřejmě budu i po 12 hodině diktovat další muziku. Mimochodem pak tam bude taky čas pro vás a já tam dám třeba Saše anebo The Weeknd.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Budu tady děkovat Hance za informaci. Ahoj kysáci, na dálnici D11 směr Kutná Hora ve zúžení v pravém pruhu stojí dodávka. Opatrně, ano, všeobecně jděte opatrně. A kdybyste na cokoliv narazili, dejte mi vědět, pošlete mi hlasovku.

0: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
1: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
2: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na ticket energylandia.pl.

0: KIS počasí.
1: Je většinou polojasná obloha. Večer bude od jihozápadu přibývat částečně oblačnost. Na teploměru je od 24 do 29 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Zatmění měsíce uvidíme už zítra nad ránem. Částečné zatmění začíná ve 4 hodiny a 33 minut a vrcholí v 6 hodin a 12 minut. Zemský stín při něm zakryje 93,5% měsíčního průměru. My ale uvidíme jen první polovinu úkazu. Měsíc totiž zapadá už v 6 hodin a 17 minut. Ceny benzínu i nafty v posledních dnech opět rostou. Litr nafty se už na některých místech blíží částce 50 korun. Třeba Polsko už proto znovu snížilo DPHčko na pohonné hmoty. Z Polska teď zpátky domů.
2: Karlovarský kraj Rolava zažil paradoxní léto. Horké dny lákaly ke koupání, ale voda byla pro návštěvníky nevyhovující nebo přímo zakázaná. 4 vrty, které měly situaci vyřešit, nestačí. Vedení města přiznává, že bude muset hledat nová řešení, včetně možné výstavby nerezového bazénu.
0: Sport.
1: Včera se hrál fotbal a fotbalisté druholigové Karviné neobhájí triumf v domácím poháru. Už ve druhém kole prohráli na hřišti divizních Kozlovic 4-5. 18-letý útočník Vít Škrkoň pomohl 7 góly k výhře Ostravy 9-0 na hřišti divizní Sparty Brno. Nováček první ligy Zbrojovka Brno zvítězila dokonce 10-0, taktéž na půdě divizního Friedlandu nad Ostravicí. Do třetího kola postoupilo dalších 6 týmů z nejvyšší soutěže, a to Mladá Boleslav, Liberec, Teplice, Pardubice, Slovácko a Artis Brno. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Pam, a my pokračujeme s tím nejlepším o 90. A teď pozor, jedna z nejzásadnějších pecek 90. Sač.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
4: Be happy. A my tu máno! I venga conmigo!

Dneska vzpomínka už vlastně dneska, takhle ono, řekněme si upřímně, že všechno, co spatří světlo světa třeba včera, nebo spatřilo světlo světa včera, už je dneska vlastně svým způsobem vzpomínka.

David Guetta prsty skoro ve všem. No a pak přijde, nebo mezi tím zazní výzva, abyste zavolali do studia na 210-323-323, protože přes léto tady máme jeden speciální jukebox a já po vás budu chtít, abyste vybrali jednu letní devadesátku. A máme na to v podstatě už jenom pár dní, vlastně dva, že jo? Nebo takhle, já nevím, jestli kolega Roman Anděl to bude chtít jet vlastně až do konce léta, vlastně kalendářně až třeba do podzimu, ale myslím si, že se to týká vyloženě jenom prostě letních prázdninových dnů, takže to bude jedna z posledních šancí. Jak si vzpomenout, nebo na kterou z devadesátek, co se týká léta a prázdnin, si vzpomenete, tak si tady zahrajeme. Takže dávejte dobrý pozor a pak volejte.

0: je to ale velmi speciální jukebox popolední, kdy v létě vás tady v podstatě nutíme hledat nějaký letní kousky, takový letní vzpomínky na devadesátky, který se vám vybaví ve chvíli, kdy se třeba řekne léto a prázdniny. Tak se ptám, kdo pak je na druhém konci. Haló?
1: Ahoj, tady Tondo.
0: Nazdar, Tondo. Prosím tebe, u tebe jsem zaznamenal, že pro tebe léto a prázdniny, zatím, co pro někoho jsou to třeba Mr. President, jo, takovýhle tyhle, Two Unlimited, Veselý party, 24/7, tak ty tam máš Brooklyn Bounce. Konkrétně já jsem vybral single z roku 1998, takže to potvrdíme. A pro tebe teda Brooklyn Bounce jsou synonymem léta, jo?
1: No určitě.
0: Jo.
1: Já je mám rád.
0: Ne, no taky, to já taky, protože to byla taková, jako, už to bylo takový produktivní, jako hodně taneční, bylo to takový trochu jiný, než ty zábavový party, tak najednou přišli Brooklyn Bounce. Já si pamatuju, že jsem s nima jednou vystupoval, čověče, nebo to byly, ne, to byly 666, to bych si plet, a ty měli takový jako sexy holky, měli takový zajímavý oblečky a já to spoza ze zadu jako DJ tenkrát jsem to sledoval, jo. A jako dost se nedalo soustředit, se tím přiznám, jako to, co tenkrát ty holky měly na sobě, teda spíš neměly, jako. Ale Brooklyn Bounce, člověče, to si teď to úplně nevybavuju, jak vypadaly. Ale to není tak podstatný, jako to, že jsi to vybral. Tak si to někomu pošli, říkej.
1: Já to posílám všem lidem, kteří jsou v práci, ať jim utíká práce.
0: Dobře, OK. Teď jsem se podíval jinak na fotku ještě, jo, oni taky měli tam hezký holky, dobrý. Takže, a tím to v práci utíká, a ty jsi taky v práci?
1: Taky, samozřejmě.
0: Taky, tak ať ti to taky utíká. A děkuju za výběr, měj se. Ahoj.
1: To byl taky, Martine. Ahoj.
0: Čau, ahoj, čau.
1: Čau, čau. Jukebox. I like to make this groove sensei. I'm looking muscles in the house, but then the funk to real.

0: hodí.
1: A když je to třeba 7 tisíc, tak to už teprve udělá radost.
2: Přilepšete si na dovolenou, na prázdniny nebo na nový školní rok. Budeme vás čekat
3: v 7 ráno.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: hudavém městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
1: Bikepark Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
0: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
1: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
2: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

Který je ten tvůj? Který je ten tvůj? Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: To byly vlastně v té době přinesly takový nový zvuky. Najednou to bylo trošku jinak, Royal Gigolos. No nicméně, tady tohle s tou myšlenkou, kterou jsem vám ale nutně potřeboval říct, jsem si teď vyčerpal informaci nebo respektive místo o tom, jak moderátorka Spojených států usnula v přímém přenosu. Takže za chvíli.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

Posloucháte Radio Kiss a před malou chvilkou už jsem tady nastínil, že chci mluvit o moderátorce ve Spojených státech, která usnula přímém přenosu. Je to matka na plný úvazek, má, myslím si, dvě malé holčičky a dávají to natolik zabrat, že normálně v přímém přenosu před televizní obrazovkou usnula. Na chvilku, nebylo to až zas tak dlouhý, zajímavý na tom je, že místo, aby se na ní snesla vlna kritiky, tak naopak tam přišla taková podpora. To já vám teď prozradím něco, co jsem ještě nikdy v rádiu opravdu neřekl. Nikdy ještě tohle to nezaznělo. Já jsem to vždycky, jak říkal, jako občas jsem to někdy jako propálil, ale mně se podařilo jednou usnout v rádiu jako moderátorovi. A vím, že to bylo v raném vysílání, nebylo to teda tady na Kisu. A já jsem usnul ráno, protože já teda jako nesnáším vstávání brzký, přestože jako každý den vstávám někdy kolem 5:30. Se ženou vždycky pak si dáme kávu, potřebujeme jako dlouhou takovou, jako dlouhý start, dlouhý rozjezd, dlouhou dráhu na rozjezd. Takže vstávám jako poměrně brzo, takže třeba raníky mnohdy slyším úplně celý. To jenom, aby Roman věděl, že opravdu dávám pozor, Romane, a já to poslouchám. A abych nezakufroval. A normálně jsem usnul, dal jsem takzvaně čelíčko, neboli umakart, jak se říkalo dřív. A trvalo to asi podle mě teda úplně věčnost, ale shodou okolností mě doma poslouchali a říkali, že hele, co jste měl dneska nějakou palmu, asi 2 nebo 3 vteřiny, se ti nerozjela nějaká písnička? A já, no, nerozjela. Prostě nešlo to vůbec nastartovat, vůbec. A já dal normálně čelíčko. Tak a to je všechno. Dál ta historka nemá vlastně nic. Prostě se to někdy může stát, no, člověk je tak vyšťavený, že to prostě nejde udržet, i kdybych si dal sirky do očí. Radio Kiss.

0: Heaven is Closer a kdysi Fiction Factory v 80. a pak předělávka od Daria G.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: A budu děkovat Elišce za info.
2: Silnice Karlovy, do Karlových Varů ze Sokolova, sjezd u Globusu, dopravní nehoda, poměrně čerstvá, policie řídí dopravu, tak se to tam asi začne štosovat.
0: A Hurvajs?
3: T11, směr Hradec Králové u Českého Brodu, tam jak je teďka rozestavěná dálnice, souvislá kolona až k Bříství.
0: Jeďte opatrně.
1: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
4: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
5: Aj na Slovensku sa počúva Rádio Kiss. Ste super.
6: Děkuji, že ste.
7: Miluju vás a přeju vám krásny sluníčkový deň.
1: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
2: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

0: pondelok od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kissu. Rádio Kiss počasí.
1: Je většinou polojasná obloha. Večer bude od jihozápadu přibývat částečně oblačnost. Na teploměru je od 24 do 29 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Vypadá to, že závěr týdne bude většinou teplý s maximálními teplotami těsně pod hranicí 30 stupňů Celsia, nebo i lehce nad ní. Chladněji bude pouze v sobotu. Zítra odpoledne ale dorazí bouřky, které mohou být i silné. Prince Harry a jeho manželka Meghan přiletěli do Británie. Vrací se sem po 6 letech strávených ve Spojených státech. Letadlo s vévodou a vévodkyní, kteří už nejsou pracujícími členy královské rodiny, přistálo na mezinárodním letišti v Birminghamu včera kolem poledne. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Část mužského je oblíbená mezi turisty mířícími do českého ráje i návštěvníky restaurace na krásné vyhlídce. Kvůli turistické vytíženosti místa nechala obec loni zhotovit nové parkoviště. Přesto někteří řidiči nerespektují dopravní značení a dál parkují na úzké silnici.
0: Sport.
1: Naše volejbalistky mají úspěch. Holky postupují do play-off mistrovství Evropy ze druhého místa v brněnské skupině B. Rozhodla o tom výhra srbská 3-0 nad Řeckem. Dnes v 19 hodin je čeká Bulharsko. To byly zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
3: A je s vámi Martin Hájek, jdeme do poslední společné hoďky, do 14, je to nejlepší od 90. Odstartují teď Eiffel 65 Blue Dabadi.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Kiss a zase David Guetta. Hele, a kolikrát už jsem dneska říkal, že ten chlap má člověče prsty ve všem. Já už to říkat nebudu a vždycky se budu soustředit třeba tady tu, na tu Elu Henderson, protože ten hlas je prostě fantastický, tak já se vždycky zasoustředím. Nicméně za chvilku další vzpomínka, bude to teda Mileniovka, dáme Shona Bakera, pak Chris Cross Amsterdam a já bych pak vymyslel nebo připravil bych pro vás nějaký moudro dne, protože i tuhle tu lubriku, kterou tady má kolega Michal Kavalčík, tak bych rád jako dodržel, že si dáme i dva dny za sebou. Já vím, někteří z vás jsou samozřejmě nedočkaví a už dostávám zprávy, kdyže to bude, kdy to přijde. Buďte trpěliví a za chvíli se dočkáte.
1: Radio Kiss. To nejlepší.

0: Posloucháte Radio Kiss a jdeme na dnešní moudro dne.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Dámy a pánové, milí kysáci, milé kysačky, dnes tu mám pět divů světa. První div světa. Dvě ženy, které spolu sedí a mlčí. Druhý div. Žena, která nemá ráda nákupy. Třetí div. Žena, která jde ven bez make-upu. Čtvrtý div. Muž, který není rád o samotě. A pátý div světa. Muž, kterému se líbí jen jedna žena.
1: Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss. Let the beat control your body.

0: A naposledy Welcome to my life. Simple Plan ve vysílání Rádia Kiss ve 13.35. Já než úplně udělám pápa, tak tady potřebuju odpovědět Lu, která napsala, slyšela jsem dobře Lubriku. Ano, ve studiu byla i Magda Vronková. A ta se taky pozastavila nad tím, řekl jsi Lubriku nebo Rubriku? Já říkám, no řekl jsem Lubriku, protože to je takový slovo, který já dost často používám. Právě proto, když zkouším, jestli dáváte pozor, jestli mě vůbec vnímáte. Je pravda teda, že tam mám ještě jedno slovo krom záměny teda za rubriku Lubriku. A ještě říkám hostesky. Místo hostesky. Říkal hostesky, protože většinou jsou to hodně mladý šťabajzny a jsme jim tak úplně jako lhostejný všichni okolo. Se na nás jako na moderátory, když říkám přijdeme a tam jsou že hezký děvčata, samozřejmě mají tam svůj nějaký úkol, rozdávají letáčky a tak dále, vítají hosty, přijdeme někam na párty a já říkám lhostesky, protože většinou jsme jim úplně lhostejný. To je takovej ten pohled. Stáří přišlo.
1: Radio Kiss. To nejlepší od

0: tady by se hodil jako takhle v tom, jak jsem dělal to týda dá, tak by se tam hodil nějaký text rapu třeba, ale nic mě nenapadlo. Takže jsem dělal rýpapapapá, trádatádatádadá. A to je všechno. A velmi kvalitně rapapá týdata. Tímhle s tím dneska uzavřu své vysílání. Takže mezi 10. a 14. s vámi byl Martin Hájek. Děkuju, že jste byli vy se mnou, že jste si to užili. Za chvilku půjde odpolední jump na řadu a já za kolegu Michala Kavalčíka si to dám ještě zítra mezi 10. a 14. Takže se na to moc těším. Doufám, že vy taky. Užijeme si to, pak si budeme přát hezký víkend a řekneme si, že se v sobotu třeba uvidíme. Ještě to jednou samozřejmě, nebo několikrát to zopakujeme, nejenom já, ale i kolegové, že se uvidíme v sobotu na Lokti, že tam jako budeme uzavírat třeba letní prázdniny, můžeme to říct, že to bylo uzávěrka prázdnin, prostě července a srpna, nebo to nazveme nějak jinak, takhle ono to svůj název má, je to Nighties Party, ale jinak samozřejmě můžeme tomu dát ještě nějaký podtitul, ale to si řekneme zítra, tak se mějte moc hezky a v 10 dopoledne jsem tu jak na koni.
1: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, kysáci. Šnek má pro nás zprávu z D1.
2: Je to dopravní informace z D1. Dojede z Prahy na Brno. Tak velmi velká kolona pro kamiony začíná u sjezdu na Domašov, končí u sjezdu na Bratislavu. Já jsem to jel cirka 2 hodiny.
1: Děkujeme moc krát, Jarda.
3: Dálnice D10 ve směru z Mladé Boleslavy na Prahu, u Hlavence, jak je ta Robin Oilka, kousek za ní je auto mimo silnici, je to tam zavřený jeden pruh, jsou tam hasiči a tak dále.
1: Děkujeme moc krát. Já mám ještě jednu dopravní nehodu z Pardubic, je to z ulice Pražská, dávejte si tam pozor.
4: Hezké odpoledne, jde mě, pojďme do Prostějova, Letecká ulice, tady se bouralo na okres Mělník, Velký Borek, přímo na hlavním tahu, přímo na té hlavní je bouračka.
1: My vám přejeme šťastnou cestu.

0: KIS počasí.
1: Je většinou polojasná obloha. Večer bude od jihozápadu přibývat částečně oblačnost. Na teploměru je od 24 do 29 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Prázdniny jdou do finále a je třeba myslet i na mimoškolní aktivity. Zdražení sportovních kroužků pro děti s příchodem nového školního roku zaznamenalo 60% rodičů. Proti minulému školnímu roku se cena kroužků zvýšila v průměru o 250 až 500 korun. Americká společnost Meta se dohodla, že zaplatí až asi 18 miliard dolarů, tedy přibližně 373 miliard korun, za mimosoudní urovnání sporu o závislosti dětí na sociálních sítích. Zároveň provede změny pro jejich používání mladistvými. Skoro 30 států Spojených států firmu v roce 2023 obvinili z toho, že sítě Facebook a Instagram vědomě navrhla tak, aby u dětí vyvolávaly závislost a zatajovala tyto dopady před veřejností. Teď se vrátíme zpátky do reality.
2: Karlovarský kraj Rolava zažil paradoxní léto. Horké dny lákaly ke koupání, ale voda byla pro návštěvníky nevyhovující nebo přímo zakázaná. 4 vrty, které měly situaci vyřešit, nestačí. Vedení města přiznává, že bude muset hledat nová řešení, včetně možné výstavby nerezového bazénu.
1: Sport. A ještě tenis. Jakub Menčík a Karolina Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a získali premiérový grandslamový titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár 6-3, 1-6 a 10-6. Duel proti nasazeným čtyřkám vyhráli za hodinu a 13 minut a získali i pěknou prémii v hodnotě 1 milionu dolarů. To byly zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
3: Krásné čtvrteční odpoledne přeje Magda Vronková, Radek Hrdina.
4: Z muziky třeba Squeezer nebo Asher. Moc hezké odpoledne přejeme.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.

0: My vám přejeme krásné odpoledne z odpoledního jumpu. Magda Vronková a taky Radek Hrdina. Já teďka prozradím na svého kolegu rovnou hned na začátek jednu věc, a to, že Radek dneska přišel do studia obzvláště posilněn, co se rukou týče.
1: Rukou, jo?
0: Ano. Aha. Povídej, co jsi dneska dělal dopoledne.
1: Ne, přiznám, přátelé, já se normálně regulárně přiznávám, dobré odpoledne i do mě, že vlastně jsem tak nějak lehce mokrý. Mám mokrý triko. Jo, jo, takový jako propocený. A já jsem teď přijel od Eliáše, který je na soustředění se svým týmem Černošic, na ledě, kde pomáhám, ale odpoledne tam nemůžu být. Můžu, ale ještě stihnu pomáhat třeba se zavazováním bruslím klukům, jsou 8letý kluci, ještě to neutáhnou. No a jedete jeden po druhém brusle, že jo, no tak země je trošičku tady leje, no, a mám puchejc už na ruce.
0: Takže krásně, ty jsi dneska pomáhal klukům zavazovat brusle.
1: Každý den, když to jde.
0: Výborně. Máš posilněný ruce, já mám v ruce mikrofon a jdeme na to.
1: A za chviličku bude hádat Magda.
2: Radek a Magda. Odpolední jam. Na rádiu.

0: Kiss Hit v jedné vteřině.
1: A je, přichází moment, kterého já se každý týden v podstatě vždycky obden lehoulince obávám, a to je moment, kdy já mám hádat Kiss Hit v jedné vteřině. Zadává mi samozřejmě můj kolega Radek Hrdina, kdybych to náhodou neuhodla, pravděpodobnost je 50-50, přicházíte na řadu Vikisáci, aplikace Rádia Kiss, přes kterou budete posílat svoje tipy.
2: Dnes ti nám jdící já, která by ti mohla prozradit, že to je duet. Český duet. A dokonce tenhle člověk, který to napsal, spáchal, tu druhou interpretku kolegyni snad údajně požádal o ruku, ale ona ho odmítla.
1: Teď se fakt bojím. Nemám vůbec šajna. Dobře, jdeme na to.
3: Jsou to nejhezčí ze všech rájit v Kentucky Fried.
1: Yeah! Olga Lounová a Xindl X.
2: Je to tak? Je to jedna váma povídala, nebo možná to proběhlo médiama, netuším, co je na tom úplně pravdy, takže... ale myslím, že jo, něco na tom bylo snad, že
1: Ježíš,
2: Olga...
1: Ježíš, jak se ta písnička jmenuje?
2: Mluvila, že ne.
1: Já si nemůžu vzpomenout. Ta písnička, jak se jmenuje?
2: Love on...
1: Láska nad houste?
2: Nad houskou, no jasně. Nad tím hradem. Láska v housce.
1: Ale hodně, že mi v sobotu bude můj jiný hrát.
0: Kiss Hit. V jedné vteřině.

0: Za malou chvíli se koukneme na jeden příběh, který se odehrál ve Spojených státech amerických. Na tom není úplně nic důležitého, co se týče místa. Spíš, co se přihodilo jedné kolegyni americké moderátorce, a to během vysílání. A to je takový nemilý, ale potkat to může opravdu kde koho. Já jsem si ale vybavil i jednu věc, která je vlastně úzce spojená právě s touhle moderátorkou. Aha. A rádiem Kiss. A byl jsem dokonce za Romanem Andělem. Jestli můžu do éteru prozradit vlastně, že něco podobného je i tady u nás na Rádiu Kiss a on mi dal zelenou.
1: Takže přátelé. I Roman Anděl to schválil a dal ti zelenou.
0: Takže jo. Já vám všechno prozradím za malou chvíli tady u nás na Kissu. Jump. Odpolední Jump.

0: Slibovali jsme, že koukneme na jeden příběh jedné americké kolegyně, moderátorky, která se jmenuje Dominika Dillonová. Tahle holčina, dnes 32letá, je tam velmi známa, je moderátorkou ranní show v televizi. No a je taky ale maminkou dvou malých holčiček, je to svobodná maminka. No a péče jí dává docela zabrat. No a co se jí přihodilo, prostě v jeden okamžik té ranní show usla. Normálně prostě vypla a usla. Prostě. Kamery samozřejmě zabrali, protože je to živě. No a všechno se napravilo. Jak od zaměstnavatele, tak i od veřejnosti se jí ale dostalo velké značné podpory. Nikdo ji nevyhodil a tak dále. Jsou to věci prostě naprosto lidské. Samozřejmě. Úplně v pohodě. Stalo se. No a já jsem ale taky sliboval, že vlastně tento příběh je tak nějak spjatý s rádiem Kiss.
1: Roman taky usnul?
0: Roman ne, ale přátelé, jestli víte moc dobře, nevím, ale já vám to vysvětlím, co je narkolepsie.
1: Aha.
0: To je vlastně vzácné chronické neurologické onemocnění, které způsobuje

0: ve poruchu a regulaci spánku a bdění. To znamená, že prostě nekontrolovatelně usnete a tak to je, jako jo. No a to má Míša Dinhova. Přátelé, tohleto má Míša, jenže má fantastický kolegy Romana a Patrika.
1: Aha.
0: Musím říct, že bystré ucho si to určitě už malinko rozpoznalo. Že vlastně, když Míša si takzvaně drcne, jo, dělá ťupiky, jo, tohleto, tak za ní okamžitě bravurně má to nacvičené na jedničku, zaskakuje Patrik. A prosím vás, ten hlas je naprosto, dá se říct, téměř k nerozeznání.
1: Ty jsi mě úplně vylekal, já jsem měla, já jsem myslela, že řekneš, že se zvednu a rychleji proplasknu, aby se vzbudila, víš co, ale to,
0: to už
1: se
0: nedělaj, to nezabíralo. No, takže teďkon ji nechávají vypnout prostě takhle, jo, 2-3-4 minutky vás se probere, ale jak říkám, přátelé, bystré ucho už pozná, ale jako málo kdo rozpozná, že to je Patrik Pelta.
1: V pondělí si to můžete ověřit.
2: Odpolední Jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: Kisem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, pojďme společně na dopravní informace. Bouralo se na dálnici D10, je to ve směru na Prahu na 17. kilometru. Jedna nehoda je bohužel ale také v Pardubicích a tam je to v ulici Pražská.
2: Vyškov, okres Rousínov obec a to je Čechínská ulice. Tady se bouralo opatrně a potom je tady ještě v Orlové na Karvinsku Hornická ulice.
1: Pokračuje odpolední jump.
0: Best of Milan.

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kisu.
1: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
2: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
3: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na ticket energylandia.pl.

0: Rádio Kiss počasí.
1: Je většinou polojasná obloha. Večer bude od jihozápadu přibývat částečně oblačnost. Na teploměru je od 24 do 29 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Zatmění měsíce uvidíme už zítra nad ránem. Částečné zatmění začíná ve 4 hodiny a 33 minut a vrcholí v 6 hodin a 12 minut. Zemský stín při něm zakryje 93,5% měsíčního průměru. My ale uvidíme jen první polovinu úkazu. Měsíc totiž zapadá už v 6 hodin a 17 minut. Ceny benzínu i nafty v posledních dnech opět rostou. Litr nafty se už na některých místech blíží částce 50 korun. Třeba Polsko už proto znovu snížilo DPHčko na pohonné hmoty. Z Polska teď zpátky domů.
2: Část mužského je oblíbená mezi turisty mířícími do českého ráje i návštěvníky restaurace na krásné vyhlídce. Kvůli turistické vytíženosti místa nechala obec loni zhotovit nové parkoviště. Přesto někteří řidiči nerespektují dopravní značení a dál parkují na úzké silnici.
0: Sport.
1: Včera se hrál fotbal a fotbalisté druholigové Karviné neobhájí triumf v domácím poháru. Už ve druhém kole prohráli na hřišti divizních Kozlovic 4-5. 18-letý útočník Vít Škrkoň pomohl 7 góly k výhře Ostravy 9-0 na hřišti divizní Sparty Brno. Nováček první ligy Zbrojovka Brno zvítězila dokonce 10-0, taktéž na půdě divizního Friedlandu nad Ostravicí. Do třetího kola postoupilo dalších 6 týmů z nejvyšší soutěže, a to Mladá Boleslav, Liberec, Teplice, Pardubice, Slovácko a Artis Brno. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Tomášovi moc krát děkujeme, vám přejeme moc hezké odpoledne, hodinka druhá od polního jumpu na startu.
4: S námi taky Lady Gaga a nebo Marky Mark.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss a já věřím, že spousta z vás, hlavně teda pánové, 100% ale určitě některé dámy, někdy snilo o tom, že byste byli tajní agenti.
1: Ježiš, já myslím, kde jaký kluk, co zaznamenal Jamese Bonda nebo jiný, jo. Že jo, tak jako určitě ano.
0: Já za sebe se přiznám taky, že jsem o tom jako snila, že jsem vždycky chtěla být špionka, u mě ty jako všechny chvaty, hmaty a všechno.
1: Já bych měl akorát jeden trouble v tomhle tom odvětví.
0: Jo.
1: Já bych třeba možná i vydržel nějaký, já nevím, jako mučení, jo, třeba, nebo si myslím, jo. Ale jak by mě začal lechtat, tak mu dám úplně všechno. Končím. Vezmi si pin.
0: Dobře, takže pro tebe ten příští vstup nebude. Každopádně, pokud někdo z vás by chtěl být tajným agentem, tak my vám za chvilku dáme tip. Jak na to?
2: Jump. Jump. Odpolední Jump. Kiss.

0: Kysáci, před malou chvílí jsme vám slíbili, že vám dáme tip, jak byste se případně i vy mohli stát tajnými agenty. A čověče, nebudete to mít ani moc daleko. Německá špionážní služba totiž hledá na Gamescomu, což je vlastně největší veletrh, co se týká vlastně videoherní průmysl, hraní her a interaktivní zábavy. Takže ten se koná vlastně v Německu, teďka to probíhá zrovna a oni právě na tomhletom Gamescomu 2026 hledají hráče, ze kterých chtějí udělat případně tajné agenty.
1: No počkej, ale to bude ve hře, ne?
0: Nebude to ve hře. Jsou to opravdu lidi, kteří by mohli být zdatní a mohli být zaměřeni na kyberbezpečnost a hacking. To znamená, že nebudeš
1: dobře, takže
0: jako...
1: takže vlastně jakoby spíš ajťáci.
0: Spíš ajťáci.
1: Já to hodně zjednoduším.
0: Takový
1: takže to není, ale takový to jako, že prostě jdeš do toho báru v tom smokingu, že jo, a bude tam nějaká akce.
0: Můžeš jít, ale vezmeš si sebou počítač.
1: No, vlastně, a cajsky, abyste na to věděli. Je, tak to ne.
0: Ale prosím
1: my tě... o tom sníme, ale jako prostě, že máš to Aston Martin nebo Bávo prostě s těma vyleněnýma, vytuněnýma bombičkama, zmáčeš tlačítko, vede raketa.
0: Na tlačítka mačkat budeš.
1: Lítá to.
0: No, tlačítka mačkat budeš. No. Akorát
1: ne,
0: trošku jinak.
1: To není pro mě.
0: Není to pro tebe. Ne, ne. Tak uvidíme, jestli to někoho z našich posluchačů
1: zaujalo. Já jsem zaujala. Bohužel ten jako vypnout, zapnout počítač a tím končím.
0: To bys neprošel.
1: Ne.
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
3: Odpolední jump.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: se hodí. A když je to třeba 7 000, tak to už teprve udělá radost.
1: Přilepšete si na dovolenou, na prázdniny nebo na nový školní rok. Budeme vás čekat
2: v 7 ráno.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: A půjde se na vodu, ne, společně ne, ale v brankách Borecha Jumpu.
2: Já tenhle jsem sport mám rád, koukám na něj a jsme mě velmi úspěšní poslední roky a vůbec i v minulosti, třeba Martin Doktor, že jo. Kanoista Martin Fuchsa znovu pojede na mistrovství světa finále kilometru. Olympijský šampion a obhájce titulu měl na šampionátu v Poznani v dnešním semifinále problémy, ale nakonec se protlačil na poslední postupovou třetí pozici. Kajakář Josef Dostál dopoledne vstoupil do šampionátu hladkým postupem do semifinále závodu na 500 metrů, kde obhajuje titul.
1: No tak ta paráda, super, gratulujem.
2: Já tenhle ten sport bohužel, no, s mýma zádama se k tomu přivohnu v tom sedě a ne.
1: Nedáš.
2: Ale oni jsou frézy.
1: Jsou, gratulky.

0: Ladíte Radio Kiss, věřím, že spousta z vás majitelů aut chováte stejnou lásku ke svému vozu, třeba by se to dalo přirovnat jako láska k domácímu mazlíčkovi, potažmo i člověku, že takhle tak strašně třeba, někdo to tak skutečně má. Dokázala to i jedna teď Slovenka, která odevzdávala svoje auto, to auto teďka skončilo někde v servisu, připravují ho pro novýho vlastníka a žena nechala v přihrádce vzkaz právě pro příštího vlastníka. V dopise mu gratulovala, že koupil nejlepší auto na světě a prozradila, že vůz se jmenuje Bublinka a popsala, jak je o něj třeba pečovat.
1: No, to je hezký, ale.
0: To je hezký,
1: že má takovej ten jako, že jdi dál, ale přeju ti jako dobrýho majitele.
0: A ty jsi nikdy pojmenoval svoje auto?
1: Každý je pojmenovaný.
0: Povídej.
1: Jsem měl červený, tak to byla Beruška, jsem měl modrý, to byl Obláček, jo, teď mám šedivý, já mám rád šedivou,
0: ano.
1: Tak to je šedivák, pan šedivák.
0: Super, pecka.
1: Tak a jo. Ty?
0: Jak se jmenovalo moje auto?
1: No.
0: Peugeot.
1: Je originální.
0: Skvělý.
1: Jsem nikdy neslyšel.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kissu.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, máme pro vás dopravní informace, mrkneme na to společně. Jedna nehoda na dálnici D0 ve směru na D7 na Ruzyni, je to na 11. kilometru. Bouralo se bohužel na D11 ve směru na Prahu, je to na kilometru 8. A bohužel taky jedna dopravní nehoda, koukám v Liberci v ulici Kavkazská.
2: V Praze 2 je to křižovatka ulic Sokolská a Mezibranská. Tady je vážnější dopravní nehoda, počítejte se zdržením.
1: A šťastnou cestu.
0: Nové i starší hity z diskoték

0: 102. Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss počasí.
1: Je většinou polojasná obloha. Večer bude od jihozápadu přibývat částečně oblačnost. Na teploměru je od 24 do 29 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Vypadá to, že závěr týdne bude většinou teplý s maximálními teplotami těsně pod hranicí 30 stupňů Celsia, nebo i lehce nad ní. Chladněji bude pouze v sobotu. Zítra odpoledne ale dorazí bouřky, které mohou být i silné. Princ Harry a jeho manželka Meghan přiletěli do Británie. Vrací se sem po 6 letech strávených ve Spojených státech. Letadlo s vévodou a vévodkyní, kteří už nejsou pracujícími členy královské rodiny, přistálo na mezinárodním letišti v Birminghamu včera kolem poledne. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Karlovarský kraj Rolava zažil paradoxní léto. Horké dny lákaly ke koupání, ale voda byla pro návštěvníky nevyhovující nebo přímo zakázaná. 4 vrty, které měly situaci vyřešit, nestačí. Vedení města přiznává, že bude muset hledat nová řešení, včetně možné výstavby nerezového bazénu.
0: Sport.
1: Naše volejbalistky mají úspěch. Holky postupují do play-off mistrovství Evropy ze 2. místa v brněnské skupině B. Rozhodla o tom výhra Srbska 3-0 nad Řeckem. Dnes v 19 hodin je čeká Bulharsko. To byly zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
3: A Tomášovi za zprávy moc děkujeme, my se vrháme do druhé poloviny dnešního jumpu.
4: Otvírat to budeme september, tady u nás na Kissu, hezký odpoledne.
0: To nejlepší, od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: Už se to blíží, protože máme čtvrtek, chcete-li malý pátek, to znamená, že se dnes, zítra vysmíme, je tady sobota a my jsme tady na Rádiu Kiss na to moc natěšení a budeme rádi, když dorazíte tuto sobotu do Lokte. Ale někdo lístky má, někdo by je chtěl získat, Magdě.
1: Myslíš, že by někdo ještě pořád chtěl lístky? Co?
0: Jo. Myslím, že jo.
1: Tak já si myslím, že bychom mohli zase nějaký dva lupeny dneska udat, ale nebude to jen tak jednoduchý. Musíte opět vychytat song a tentokrát to bude Avicii a Konrad Sevel a Taste the Feeling písnička.
0: Jo, ale ještě taky musíme říct, že co v tom Lokti bude.
1: Co?
0: 90s party, přátelé, a to je prostě bomba. Protože tam s náma budou na jednom pódiu Erotic, Groove Coverage a Kosmonova.
1: Takže pokud chcete lupeny, až uslyšíte Avicii, volejte do studia 210-323-323.
2: Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kiss.

0: slyšíte naprosto správně, kysáci 90s party u Hradu Loket. Už tuto sobotu se tam na vás s moderátorama Rádia Kiss se budeme těšit a samozřejmě bude tam taky Groove Coverage, Kosmonova a Erotic a spousta z vás, kysáci.
1: No ale taky samozřejmě čas ansáblu, docela mě poměrně velikýho. Roman, Patrik, my dva, Martin Hájek a tak dále, takže rozhodně se máte na co těšit a bude to zase jízda hlavně na neuvěřitelně nádherném místě.
0: Hrad Loket. My teďka v tuhletu chvíli chceme někomu...
1: Hrad Loket, aby jsme se dobře...
0: Hradu Loket.
1: Amfiteátr Loket. Housekle pod ním právě, takže ta scenérie je dokonalá.
0: My každopádně někomu chceme opět věnovat lupeny, ale musel se nám taky někdo dovolat do studia, kdo pak je tam, halo?
2: Ahoj, tady Adéla.
0: Ahoj, Adélo.
1: Nazdar, Adélo, prosím tě, ty bys ráda do lokte, nebo respektive k lokti na IT's party?
0: Mhm. Mhm. To nebylo moc přesvědčivý, trošku víc?
2: Jo, přesně moc, jo.
1: Tak řekni pětkrát po sobě strč skrz prs krk, nebo jak to bylo?
2: Strč prs skrz krk.
1: Jo?
0: Pojď ještě dvakrát.
1: Už je rozbitá.
0: Ale jo, máš dobrý, Tarelo, je to tvoje. Gratulky. Koho vezmeš sebou?
2: Asi kámošku nějakou.
1: No hurá, konečně někdo, kdo trošku to přemýšlí.
0: Jak daleko budete cestovat, čověče? Máte na to celý den, nebo je to nějak třeba kousek?
2: Ne, je to kousek, fakt kousek.
1: Kolik?
2: I kdybych měla dojít pěšky. 7 kiláků autem.
1: 7 kiláků? No můžeš jet na kole.
2: No i pěšky.
1: I když ale mě tady vyjelo, já jsem si dal tvoje jméno Adéla. Já to vidím, no. Ty máš problém s alkoholem, takže ty nejezdíš moc na kole, viď?
0: Adélko, přijď pěšky, dáme nějaký drink. Každopádně v sobotu se tam vidíme. Moc se na tebe těšíme.
1: Ahoj.
2: Super, díky moc.
0: A zítra ještě jedna možnost, rozdáme ještě 2 lupeny.
1: No a nebo www.kiss.cz, proklikem jedním se dostanete na nákup lístku lupenu, chcete-li právě na sobotní najdíš party u Lokte, přátelé, a když to budete kupovat takhle dopředu, den dva, tak stále to máte za zvýhodněnější prachy.
3: Radek a Magda. Jump. Odpolední Jump. Na rádiu Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss. Určitě jste zaznamenali třeba poslední dobou, že to na vás někde vyskočilo. Něco v tom smyslu, že porodnost u nás v Čechách je poměrně nízká, že hlavně mladí se do toho úplně moc jako nehrnou.
1: Mně přijde, že to možná ani nevědí.
0: Jak se to dělá, nebo co? Aha, to je taky možný. Nicméně, tenhle ten problém v uvozovkách je spíš jako celosvětový, není to jenom u nás. No a jsou země, které se to rozhodly řešit trošičku jinak, než jenom káráním, ale spíš motivací.
1: Jakože přijdu domů a ukážu jim to. Mají tam místo?
0: Čověče, nevím, jestli je tohleto motivace, ale myslím si, že tahle ta motivace by mohla zajmout opravdu jako spoustu lidí.
1: Jsem zvědavý.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu. Je suis désolé. Lo siento.

0: nechcete rodit děti? Singapur pro vás má motivaci, jak změnit třeba názor. Nabízí totiž přes 1,1 milionu korun na výchovu dítěte. To je docela slušný, co?
1: No počkej, tak my máme nějaký porodný, ne?
0: Porodný máme, no, ale tady vlastně ti nabízí nějakých 10 000 dolarů za to, že se vlastně dítě pouze narodí, potom 2 000 dolarů ročně jako dětský kredit a od 1 do 16 let každý rok vlastně další 10 000 dolarů na účet. Aha. A tak dál. Jo, potom ještě samozřejmě nějaký prašule za to, že si dovršil nějakého maturitního vzdělání a tak dál. Takže furt nějaká jako motivace i pro ty rodiče, proč mít ty děti, že
1: no
0: na
1: ne,
0: to nebudou
1: jako my
0: sami.
1: Máme nějaký porodný, ale to je proti tomu, co říkáš, prašakou hoď.
0: Praš, no, oni
1: protože
0: tam mají...
1: tady je to nějakých, já nevím, 13 tisíc za první dítě.
0: Tak vidíš to. Tam je to teda 10 tisíc, ale dolarů, takže to je trošku víc. No.
1: A kde jich měl čtyřčátka?
0: Nevím, napíšem. ty bys si splodil čtyřčata?
1: Tak jak jde o prachy, tak já se překonám.
2: Jump. Odpolední Jump. Kid.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, posíláte nám hlasovky, tak pojďme na to. Tomáš torpédoví o nějakých kolonách.
2: Příjezd od Moravské Třebové do Mohelnice, tak před Mohelnicí celý Mohelničák stojí. Nevím proč, už tady skáčem asi 15-20 minut.
1: Tomáš pokračuje, teď už ví proč.
2: Tak ještě k té Mohelnici, už jsem to konečně projel, tak těsně před Mohelnicí je nehoda dvou osobáků, zdržení cca půl hodiny.
1: Děkujeme moc krát, já mám pro vás jednu dopravní nehodu, která se stala na dálnici D1, je to ve směru na Brno na 16. kilometru.
3: Brno, Veslařská, tady se bouralo, v Teplicích je to Lípová, no a ještě jedna je v Praze a to je na Rohanském nábřeží.
1: My vám přejeme šťastnou cestu. Best of

0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
3: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
2: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
3: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
4: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
5: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
6: Já vám teda můžu říct, jak si zapnu vaše rádio a slyším vás tady, tak se jede přes tu Českou republiku mnohem líp, díky moc.
4: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
7: Já už myslím, že už jako víš tu laťku nedáte, ale furt to překonávat a furt jdete nahoru a nahoru a nahoru.
4: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Rádio Kiss. Počasí.
8: Je většinou polojasná obloha. Večer bude od jihozápadu přibývat částečně oblačnost. Na teploměru je od 24 do 29 stupňů.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Prázdniny jdou do finále a je třeba myslet i na mimoškolní aktivity. Zdražení sportovních kroužků pro děti s příchodem nového školního roku zaznamenalo 60% rodičů. Proti minulému školnímu roku se cena kroužků zvýšila v průměru o 250 až 500 korun. Americká společnost Meta se dohodla, že zaplatí až asi 18 miliard dolarů, tedy přibližně 373 miliard korun, za mimosoudní urovnání sporu o závislosti dětí na sociálních sítích. Zároveň provede změny pro jejich používání mladistvými. Skoro 30 států Spojených států firmu v roce 23 obvinili z toho, že sítě Facebook a Instagram vědomě navrhla tak, aby u dětí vyvolávaly závislost a zatajovala tyto dopady před veřejností. Teď se vrátíme zpátky do reality.
9: Část mužského je oblíbená mezi turisty mířícími do Českého ráje i návštěvníky restaurace na krásné vyhlídce. Kvůli turistické vytíženosti místa nechala obec loni zhotovit nové parkoviště. Přesto někteří řidiči nerespektují dopravní značení a dál parkují na úzké silnici.
8: Sport. A ještě tenis. Jakub Menčík a Karolina Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a získali premiérový grandslamový titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár 6-3, 1-6 a 10-6. Duel proti nasazeným čtyřkám vyhráli za hodinu a 13 minut a získali i pěknou prémii v hodnotě 1 milionu dolarů. To byly zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
10: Teď si dáme od Karmy sedící Danu tady u nás na Kisu.
11: Jinak Magda Vronková a Radek Hrdina, odpolední jump.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Víte, že?
1: Rubrika Víte, že je teďkon tady na Rádiu Kiss. A já bych vás poprosil, stejně jako Magdu tady ve studiu, abyste mě mohli ověřit, dejte si Google vyhledávač, pokud můžete samozřejmě. Máte
2: fofry
1: na to čas, jo? Dej si tam Google.
2: Ano.
1: Jo, takovou tu lištičku, ten řádek, jo?
2: Ano.
1: A zadávejte do něj číslo, které vám budu diktovat. Máte?
2: Ano.
1: 2, 4, 1, 5, 3, 9, 0, 3. Enter. Vyhledávám to. Spoustu lidí, co strkají hlavu do lednice.
2: Kysáci, kdo jste to nestihli, prosím vás, napište si to číslo. 2, 4, 1, 5, 3, 9, 0, 3. Nejste u počítače, zapište si to někam, doma si to vyzkoušejte, je to fakt pecka.
3: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
4: Odpolední jump. Kiss. Radio Kiss.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Samozřejmě, že i dnes v 7 hodin ráno odstartovala tahle ta soutěž. Hojně samozřejmě voláte vždycky do studia a doufáte, že to budete právě zrovna vy, komu tady ranní trojka zvedne telefon, protože pak už jenom v klídku sedíte a čekáte. Za prvý, kdo bude házet kostkou a za druhý, jaký číslo na ní padne.
2: I když si samozřejmě z toho dáme tady dost velkou srandu, kdo jako to pokazil, nepokazil, že jo, tak to nejde ovlivnit, protože samozřejmě kostka hrací proteče, prokomunikuje tady tou naší věží 3D dělanou. No a samozřejmě to nikdo z nás neovlivní, ať hází kdokoliv. A dneska ale to padlo krásně.
1: Jak to padlo?
3: Tak Marti, už to tam pouštím a na kostce je
2: 5000 korun, jo! Padla pětka! Takže vidíte, že i takový házecí kopyto, jako je Patrik, prostě sem tam umí hodit pěknýho bůra.
1: Pěkně, takže zítra ještě samozřejmě možnost v 7 hodin ráno.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu

Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Kysáci, pokud náhodou nevíte, na co byste se dneska ve sportu měli zaměřit, tak my vám to řekneme a bude to fotbal.
2: Fotbal mezinárodní, pojďme se kouknout. Od 18 hodin Jablonec přivítá legendární Rangers, Hradec Králové doma Panathinaikos o hodinu později, to znamená 19 a shodný čas Plzeň doma CZ Bělehrad.
1: No tak jo, takže takovýhle fotbalový program dneska.
0: Co to pískáš? Branky Body Jump. Na rádiu.

0: Ano, kysáci, bohužel je to tak. My dva dneska s Radkem se s odpoledním jumpem pro tuto chvíli loučíme.
1: Ale... Loučit se bude i Vojta Sklenář, protože je čtvrtek a to jsou poslední večerní juboxy vždycky v pracovním týdnu.
0: Ano.
1: Takže mu to dejte pěkně s prominutím sežrat.
0: A pořádně,
1: 4 hodiny.
0: Pořádně s tím naším playlistem tady zamíchejte a hlavně vyberte si to, co vy máte rádi. Takže mějte to hlavně nachystaný, pokud se třeba Vojtovi opravdu dovoláte do studia. A my se budeme těšit zase při pátku zítra.
1: No jo, ve 2 hodiny odpoledne. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední jump.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: 18. hodina se blíží, tak pojďme omrknout, jak to vypadá na silnicích takhle před 6. večer. Kde se zdržíte třeba na D8? Máte-li namířeno směr Německo mezi 84. až 86. kilometrem? Zdržení taky na D1 ve směru na Brno, nejdřív mezi 8. až 17. kilometrem. Pak je ještě zdržení mezi 178. až 184. a ještě mezi 192. až 196. kilometrem. A máte-li pak namířeno dál směr Ostrava, tak ještě mezi 204. až 210. kilometrem zdržení. Kde se také zdržíte, tak to je D5 před příjezdem do Prahy a pak i na Pražském okruhu ve směru na D1, a to až na 16. kilometr. V opačném směru, čili směr letiště mezi 14. až 19. a na Pražském okruhu je zdržení taky směr Satalice Běchovice, čili mezi 60. až 63. kilometrem.

0: Nové tipy.
1: Představte si, že se ráno probudíte, kouknete z okna a vaše ulice je najednou někde úplně jinde, v neznámém světě. Přesně tohle potká jednu rodinu v novém sci-fi thrilleru Konec Oak Street. A protože tenhle výlet evidentně není all inclusive, čekají je pořádně divoký věci, včetně dinosaurů. V hlavních rolích Anne Hathaway a Ewan McGregor. Konec Oak Street je nový film, který právě běží v kinech. Užijte si ho. Z Kissu vás zve Katka Čepelíková.
0: Best of Milan.

0: velké refrény, nekonečno energie, zážitky a hity nového tisíciletí. Pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. Rádio KIS počasí.
1: Je většinou polojasná obloha. Večer bude od jihozápadu přibývat částečně oblačnost. Na teploměru je od 24 do 29 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Začneme jednou novinkou pro šoféry. Po výměně auta si budeme moci nechat registrační značku. Převod nebo dočasné vyřazení vozidla půjde vyřídit online přes portál dopravy a značky i doklady vyzvednout ve výdejních boxech. Změnu už schválila vláda. Platit by mohla pravděpodobně od poloviny příštího roku. Raketa Starship se chystá na další, už 14. testovací let. Zároveň má být jejím prvním pokusem o dosažení oběžné dráhy. Po cestě vypustí družice Starlink, které tentokrát mají zůstat ve vesmíru. Vesmírný test pak zakončí bez přistání. My se vrátíme z vesmíru zpátky na Zem.
2: Karlovarský kraj Rolava zažil paradoxní léto. Horké dny lákaly ke koupání, ale voda byla pro návštěvníky nevyhovující nebo přímo zakázaná. Čtyři vrty, které měly situaci vyřešit, nestačí. Vedení města přiznává, že bude muset hledat nová řešení, včetně možné výstavby nerezového bazénu.
0: Sport.
1: Pilot Formule 1 Max Verstappen se vrátí k motokárám. V exibičním závodě v Silverstoneu odstartuje ze 101. místa a pokusí se předjet stovku soupeřů. Akce nazvaná Max versus 100 se pojede 16. září. To byly dnešní poslední zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: A teď 27. srpna v 6 večer se pojede Jukebox, a to až do 22. S vámi Vojta Sklenář, tak hezký čtvrtek přeju.
0: To nejlepší od 90. let i v Jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Přeju vám všem hezký večer ve čtvrtek a rozjeli jsme jukebox, který tady s vámi bude do 10. hodiny večerní, to znamená, že odteď se můžete ozývat buď přes náš telefon 210 323 323, tak vytočte tohle číslo, pokud se dovoláte, nějaká muzika bude a taky bude muzika, jestli máte aplikaci KISSu v mobilu a pošlete mi hlasovku.
1: Čau Vojto, tady Zdeň Jour, chtěl bych tě poprosit, jestli bys zahrál s Jasper Forks a Rivers Flow in You. Pro všechny, co se dějí za volantem jako já, dneska jedu z Frankfurtu, už mám 500 kilometrů, ještě mě čeká Praha a hurá domů na Vysočinu, tak bych si to rád trošku zpříjemnil a samozřejmě to zpříjemnili všem ostatním, co si užívají konec léta a tak dále. Samozřejmě i vám do rádia, jste peckový rádio, mějte se hezky, díky moc, čus, Zdeňour.
0: Zdeňoure, tak mi moc děkujem za ta slova chvály a tady už slyšíš, že muzika, kterou jsi objednal, letí. No a kdo objedná za chvilku, nechám se překvapit a těším se.

0: Kiss.
1: Jdeme na náš studiový telefon s číslem 210 323 323. Radio Kiss.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo tam?
2: Nikola.
1: Co bys chtěla, Nikolo?
2: Zahrát písničku.
1: No, to jsem tak jako pochopil, ale spíš jakou teda, no, mi pověz.
2: Jakou? Tak DJ Visage Formula.
1: A kam to poletí?
2: Do Hradce Králové.
1: Úplně jako všem hradečákům a hradečočkám, jo?
2: Ano, úplně všem.
1: Komplet všem. Máš tam ráda úplně všechny prostě.
2: Jo.
1: Není ani jeden člověk, kterýho bys tam nemusel.
2: Není.
1: To je krásný, to
2: ty
1: je krásný.
2: Ty tady pracuju, nebydlím, ale...
1: Jo, takhle, tak to ráda. Jo, tak to... Možná, kdybys tam bydlela, že třeba pár jako lidí by se našlo, viď?
2: Možná, jo.
1: Tak pouštím to a měj se a...
2: Děkuju.
1: Neber si příklad, jo? Nejezdí jak formula teď, jo?
2: Dobře,
0: nebudu.
1: Ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
0: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's. Schumacher.

0: Když je to třeba 7 tisíc, tak to už teprve udělá radost.
1: Přilepšete si na dovolenou, na prázdniny nebo na nový školní rok. Budeme vás čekat
2: v 7 ráno.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

0: Tady je Rádio Kiss a taky Jukebox a další, kdo dneska večer vybere, je Radek.
1: Ahoj, tady je Radek. Zahraj prosím tě něco od Verony. Všem, co poslychají Rádio Kiss a mojí manželce Petře, právě sedíme u ohně a něco si děláme dobrýho. Díky moc.
0: No tak nechte si chutnat, Veronu k tomu dám jí ještě někomu, Verčo.
2: Ahojky, tady Verča, prosím, zahraj mi tam nějakou letní bombu, za chvíli jdem do Chorvatska, tak ať se nám to blíží co nejrychleji. Děkuji, ahoj.
0: Tak ať to uteče a pak si to užijte, Verona bude ještě někomu.
3: Ahoj, Vojto, prosím tě, zahraj na mě kupecku do kempu ve Velkých Losinách, do kempu z Losin. Jsme tady s partičkou, kempujeme letos, tak asi po třetí kolega koupil karavan, tak tady zapasíme se stánem, před stánem, nebo co to je. Díky moc, David.
0: Tak hezký zápasení a ještě taky mám zahrát Milanovi, který nás veze domů z práce, ať se mu dobře řídí, a to od Stanleyho.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jubox. Rádia Kiss.
1: Další, kdo dneska večer vybírá muziku v Juboxu, je Zita, protože se dovolala sem k nám. Tak tě vítám ve vysílání a hezký večer ti přeju.
2: Ahoj.
1: A jak tvůj večer vypadá? Slyším, že tam nebudeš sama, že tam budeš mít kolem sebe ještě jako pár lidí.
2: Mám tady
1: co?
2: Bandu hokejistů.
1: Bandu hokejistů, jo?
2: Jo, jo.
1: A jakých? Za koho? Za koho?
2: Kluci, za mladší dorost hrajou za Lokomotivu Česká Třebová.
1: Jo, a to jsou jako tvoji kluci, nebo někteří tvoji kluci, nebo ty se o ně staráš?
2: Dva moji a zbytek, co jsou spoluhráči, který jako musím rozjíst.
1: Jo, takhle, takže teď bude ještě spousta jíst, jo?
2: Ne, jenom jedna.
1: Jenom jedna, tak to je dobrý.
2: Je plný auto.
1: Tak prosím tebe, bude už to teda song na cestu, nebo ještě před cestou, Zito?
2: Song na cestu.
1: Na cestu. A to jsi vybrala skvělé, Operation Blade. Takže poletí určitě tobě a všem teda těm hokejkám asi taky, co?
2: Můžu jmenovat?
1: No jasně, jestli jich není 50, tak jo.
2: Ne, je to Filip, Ondra, Tomáš, Jarda a Kuba.
1: Nezapomněla jsi na žádnýho.
2: Nezapomněla
1: jsem na žádný. Tak v pořádku. Tak vás zdravím všechny a posílám to. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Než se dáme další hodinu Juboxu, omrkneme, jak to vypadá na silnicích. Začneme na D1, směr na Brno, zdržení nejdřív mezi 9. až 13. kilometrem, potom mezi 18. až 25. No a pak ještě před Brnem mezi 178. až 186. kilometrem. Kde se také zdržíte, tak to je například D8 ve směru na Prahu mezi 87. až 86. kilometrem, no a taky na Pražském okruhu, konkrétně směr na D1 mezi 22. až 19. kilometrem. Tak vy všichni, co takhle 2 minuty před 19. hodinou ladíte kys v autě, ať dobře dojedete. Eurodance.
2: Nebo rej. To je Bass Machine s DJem Bassnickerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu Kiss.

0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na ticket.energylandia.pl.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
4: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
5: Přesně důvod, proč já mám rádio Kiss rád. Tady prostě fakt nesklamete se zábavou.
3: Díky apce Rádia Kiss
4: nahrávej vzkazy
3: a vysílej s námi každý den.
6: Jestli jednou dostanu v tramvaji počuní, že se někomu směju, tak to normálně svedu na vás.
3: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
7: Sedmá hodina večerní je tady, z éteru Kissu vám všem hezký večer přeje Vojta Sklenář a začínáme další hodinu dnešního Juboxu.
3: To nejlepší od 90. let i v Juboxech Rádia Kiss.
8: Be happy.

0: Jedno Pedro Féteru Kisu a myslím si, že hned takhle z kraje další hodiny jsem splnil další přání.
1: Prosím tě pěkně, já bych chtěl nechat zahrát písničku pro moji manželku Kačenku, která má dneska narozeniny a chci, aby věděla, že jí mám strašně moc rád, že je to skvělá ženská. Tak prosím tě nějakou letní pecku, tak dík Vojto, ahoj.
0: Tak já myslím, že Pedro je velká letní pecka. Co budeme hrát teď, řekne Pepa.
2: Ahoj, moc prosím o zahrání písničky Prodigy, tačka tečka kope kanalizaci na dvorku a chtěl by si to poslechnout. Pepa, děkuju.
0: No tak jo, tak si to poslechne, ať se mu hezky kope. Kam ještě dáme Prodigy?
3: Čau kysáci, všichni vás zdravím, i vás ve studiu. Chtěl bych zahrát něco pěkného, nechám to na vás a pozdravuju své holky Aničku s Tereskou, jdeme opěkat buřty, bude to party.
0: No jo, a i pejsek se po mně určitě.
4: Čau, tady Honza, akorát jdeme s Niky zavařovat. Švestky, můžeš nám tomu pustit něco pěkného od podlahy? Nějakou prostě klasičku, jenom tak pohodičku, ať to drnčí, ať nám to jde od ruky. Tak jo, dík, čau,
0: tak
4: Honza.
0: Tak i k zavařování dáme Prodigy, ještě budou někam.
5: Ahoj Vojto, prosím tě, prosím moc, zahraj polsko-české rodině Pražáků do Rakouska nějakou pěknou písničku, že mám moc rád, že na ně pořád myslím, zkazil koníka a taky všem kysákům. Ať si užívají ten konec prázdnin. Díky a čus.
0: Tak a ještě taky pro kamaráda Fandu a pro Standu, makají v Německu a zdraví jejich lásky a děťátka doma a zítra už se na ně těším.

0: Takhle vám hraje Kiss ve čtvrtek večer v 19.21 a teď budeme hrát podle Kazyho, který se dovolal do studia. Hezký večer ti přeju.
1: Ahoj, ahoj.
0: A když jsem se Kazyho před chvilkou ptal, co bych chtěl, tak ty jsi řekl, že bys chtěl něco romantického a pak si dodal Dimitri Vegas Like Mike.
1: Jo.
0: Což mi moc jako na romantiku nepřijde.
1: Jo.
0: Bereš to jako romantiku, jo?
1: Jo, beru to takhle no, tak, jako romantický od vás.
0: Tak v pořádku. Tak kam to poletí?
1: Ale poletí to pro všechny tisáky určitě. A pro moji přítelkyni Peťulu, že jí moc miluju. A pro mě, že mám dneska narosky, tak prostě jenom tak.
0: No, máš narosky, tak kolik? To se může říct, že jo, u chlapa.
1: No u chlapa jo, no. 46.
0: 46 let, je krásný. Tak všechno nej i ode mě a tady máš dárek od nás hudební, jo?
1: Ale díky moc.
0: Měj se, díky ahoj.
1: Moc. Mějte se, ahoj.
2: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox. Radio Kiss.

0: Posloucháte Kiss, mějte s námi hezký večer. Není to tak dávno, co jsme mohli sledovat částečné zatmění slunce. No a zítra nás čeká další částečné zatmění. Ne teda slunce, ale měsíce. Podmínky prý nebudou úplně ideální, ale na většině území by měla být možnost tenhle jev pozorovat aspoň částečně a nejlepší podmínky budou prý na jihu naší země, na jihu Čech a taky na jihu a východě Moravy a Slezska. Pokud byste si chtěli přivstat, nebo patříte k těm, co třeba jako vstávají po 4. hodině, tak začátek toho částečného zatmění ve 4 hodiny a 33 minut a maximální zatmění v 6 hodin a 12 minut k tomu. Tak ať už zítra budete sledovat nebo nebudete, tak oproti tomu částečnému zatmění slunce to bude mít jednu výhodu. Nebudete muset řešit, že máte nebo nemáte nějaký special braille.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte Kiss Jukebox je tady a je tady pro vás všechny, kteří se samozřejmě ozvete buď přes náš telefon 210-323-323 anebo přes naší aplikaci, stačí poslat hlasovku.
1: Ahoj kysáci, prosím vás, puste nám tady Kešu Dovítková pro rodinu Mikušovou a Barču Čiankovou. Grillujeme, bavíme se, máme maso, prostě super letní den.
0: No tak paráda, tak vás tam zdravím. Kešu pustím, dáme si Kešu s Pitbullem, dám jí taky ještě do kempu Krásná Morava v Olomouci, taky pro milovaného člověka Boba, to je vzkaz od Elišky. Kam ještě mám zahrát?
2: Ahoj, tady Nikča, zdravím z Chile, já jsem na služební cestě, zahrajte písničku Honzíkovi do Kutné Hory. Děkuju, až už se na něj těším.
0: A ještě někam zahrajeme.
3: Ahoj, zahraj nám prosím písničku pro Vojtu, který má dneska 7. narozeniny. Právě jedeme po náročných dnech domů v autě, tak nám zahraje něco pěkného pro něj a o víkendu to oslavíme. Děkujeme, ahoj.
0: Tak hlavně, ať se oslava vydaří. A Vojto, i ode mě, taky od Vojty, všechno nej. Yeah.

0: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute

0: pátek exíve náš putená. Jukebox Rádia Kiss.
1: Pomalu se blížíme k 8. večerní, za 8 minut je tady, teď mám na drátě Pepu, kterého zdravím a přeju hezký večer samozřejmě.
2: Čau, čau.
1: Pepa vybral Gigiho, tak komu ho pošlem?
2: Bude to mojí manželce Markétě, který jsem dneska udělal teďka večeři, takže jenom odpočívá v posteli. Tím bych chtěl říct, že ji mám rád, ji miluju a je to pro všechny kysáky, co posloucháte. Radio Kiss.
1: A odpočívá v posteli, takže jako necítí se moc dobře, nebo?
2: No, cítí se až moc dobře, ona po práci, takže...
1: Jo, takže už si prostě ducla.
2: Jo.
1: Jo, po jídle to se leží nejlíp vždycky.
2: No to jasně, to jasně.
1: No tak jo, tak já jí zdravím, tebe taky, a pouštím muziku a ahoj.
2: Díky moc, čau.

0: 8 hodina večerní je tady, já jsem Vojta Sklenář, všem vám přeju hezký čtvrtek a pokračuje nám dál Jukebox na úvod hodiny teď 8.
1: To nejlepší od 90. let i v Jukeboxech Rádia Kiss.

0: Hezký večer všem, skysem, načali jsme další hodinu Juboxovou a čím budem pokračovat teď po songu Whatever?
1: Ahoj Vojto, prosím tě, mohl bych si tam nechat něco zahrát od Pendulum, výběr nechám na tobě, bylo by to pro všechny lidi, co pracují v Německu, mají odpolední směnu, je tady dusno jak hovado a zároveň pro tebe. A pro všechny fajn lidi, hezký zbytek večera, ahoj.
0: Tak díky vás, tak snad to dusno jak poleví. Pendulum dáme, Tarantulu jsem vybral, ještě ji pošlu někomu.
2: Ahoj Vojti, mohl bys si prosím tě zahrát nějakou vypalovačku holkám na čerpací stanici v Mohelnici na Molku. Vypadali dneska tak trošku sklesle, tak ať jim to zvedne náladu. Holky, držte se už jenom chvilku, jste úžasné a jste skvělé. Mějte se krásně, díky, ahoj.
0: Tak doufám, že potěšíme holky Tarantulou, taky ještě někomu bude, Petře.
3: Prosím tě o zahrání písničky pro Simonku, za kterou se vracím teď z práce, a pro Mramotický Bizony, protože máme o víkendu před sebou zápas, tak ať nám to dobře dopadne. Díky, zdravím všechny kysáky, Petr.
0: Tak držíme palce Bizonům a hraju ještě taky pro naší prima partu z dovolené v Chorvatsku, ať nám ty poslední dny stojí za to. Bohunka z Bohumína píše. Tak zdravíme a Pendulum teď na K.

0: Chtěli byste takhle ve čtvrtek večer pustit nějakou muziku? Není nic jednoduššího, než mít aplikaci Kisu v mobilu, poslat mi hlasovku, no a nebo zkuste vaše štěstí dovolat se do našeho studia na 210 323 323, tak kdo pak teď na telefonu? Ahoj!
1: Ahoj, tady Kennedy, prosím tě, můžu tě o něco poprosit? Mohl bys mi zahrát Vodopády od Chaosu pro všechny kuchaře, to jsou v restauraci u Císaře v Mirošovicích. Mně to zkazuje Kennedy a že jim hrozně moc děkuje.
0: A Kennedy se ti říká?
1: Kennedy, no? Ano, oni budou vědět.
0: A jak jsi na to přišel, prosím tebe?
1: Byl jsem v Itálii, nějak jsem se nechtěně opálil, byl jsem černý a když jsi za Viktorku Žižkov hrál fotbalista Kennedy Čihury.
0: Ano, Kennedy Čihury, toho si pamatuju.
1: No a já jsem nicméně se jmenuji Čížek. No a tak nějak mi to přistálo a už se to se mu táhne nějakých ty asi 22 let, no.
0: Už seš prostě pořád Kennedy a budeš pořád
1: Už
0: Kennedy.
1: Jsem prostě pořád Kennedy.
0: I když třeba seš bílej jako stěna, tak seš furt Kennedy.
1: No, teď momentálně ne, já jsem se vrátil z Chorvatska, sice mám ruku sáře, ale jako jinak jsem, no má bílej.
0: Jasný, no tak posílám a tady je Chaos, měj se hezky, čau.
1: Super, díky moc, ahoj, čau.

0: Bum bum bum, Venga Boys, Radio Kiss a jedna devadesátková. Za námi něco z devadesátek chtěl Patrik?
1: Já bych poprosil nějaký devadesátkový song do Hradce pro mý kamarádi. Díky.
0: Tak jo, zahráli jsme. Jinak, když už jsme u těch devadesátek, tak pochopitelně po devadesátkách bylo milénium. A jestli máte rádi i muziku z milénia od roku 2000 výš, tak rozhodně laďte zítra mezi 18. a 22. protože Martin Hovorka chystá další Best of Millennium. A co jsem koukal do playlistu, který pro vás přichystal, tak vám pustí třeba Bangra Nights. Jo, známe, že jo? Ono se to rozjede za chviličku. Tak komplet celý zítra v Best of Millennium taky vám pustí třeba Cheeky Girls. A bude i, jak se říká, troška černé muziky. Nars Barkley a spousta dalších pecek z milénia zítra na Kissu mezi 18. a 22.
2: Radio Kiss. Radio Kiss.

0: muziku Míra vybírá teď.
1: Ahoj, já tě zdravím, zdravím i všechny kysáky a já bych chtěl poprosil, jen tak pro dobrou náladu všem, zahraj tam prosím tě Master Blaster, How Old Are You, díky.
0: Zahraju, taky ještě pro manžela Míšu k jeho dnešním narozeninám a to od Diany, tak taky přejem všechno nejlepší a mám taky zahrát písničku taky pro nás do městečka Trnavsky k pivečku od hasičů.

0: Masterboy a jejich letní Land of Dreaming na Kissu v Juboxu. Něco letního chtěl Míno, takže jsme splnili další přání.
1: Ahoj Vojto, udělali jsme si předčasný víkend dneska ve čtvrtek. Krásný počasí, varíme kotlíkový guláš a pozdravím všech kysáků. Prosím, že zahrám nějakou pecku letní, protože nevíme, jak kolik takový krásný dní ještě bude. Pozdravím všech kysáků. Děkuju. Ahoj kysáci.
0: No já doufám, že takových krásných dnů bude ještě spousta letos. Něco letního chtěla i Vlasta.
2: Hezký večer kysáci. Chtěla bych nechat zahrát nějakou letní skladbu pro moje zlato Zdeňka a pro Šroubka a Dobyho. Mají noční směnu, opravují silnice, tak aby se jim lépe pracovalo. A pro všechny kysáky, co poslouchají, pro vás do rádia, díky Vlasta.
0: No a další muziku vybral Láďa, který se mi dovolal. Ahoj.
3: Ahoj, prosím tě. Moje žena dneska má 47 let. I rodiče dnešní den mají 49 let svatby. I rodiče, i tchyně od ženy, i tchán. A je to super den. Dneska jsme si to užili, byl sluníčkový den. A všechno nejlepší všem a kysáci, užijte si krásný večer. Díky. Čau,
0: tak já
3: Láďa.
0: Pouštím DJ Boba, co si chtěl, Láďo, Everybody.
3: Everybody.
0: No a gratuluju samozřejmě tvojí paní a taky gratuluju samozřejmě i k tomu výročí. Za rok to bude velký, veď, zlatá svatba. Ty bláho.
3: A my jsme měli stříbrno 25 let, to jsem neřekl.
0: A kdy jste jí měli?
3: 16.6.
0: To je hezký datum. No tak dodatečně k té stříbrný a tady je muzika.
3: Ahoj. Díky, čau.

0: 21.00, to je přesný čas, s vámi na Kisu Vojta Sklenář a ještě hodinou budu hrát songy na vaše přání, teď pouštím Fun Factory.
1: To nejlepší od 90. let i v juboxech Rádia Kiss.

0: Načali jsme poslední hodinu Juboxu s datem 27. srpna. Hezký večer stále vám všem i teď po 21. hodině a zahraju další muziku. Dušan vybírá.
1: Ahoj, prosím tě, mohl bys tam zahrát něco od Savage Garden? Bylo by to pro všechny do Vítkova na severní Moravě. Pro moje holky, co se mnou jsou tady ve Španělsku, a pro tebe do rádia, ať si to všichni ještě užíváme ten konec léta. Tak jo, díky moc, čau.
0: Tak užijem si Savage Garden, Tears of Pearls jsem vybral, už to hraje pode mnou a za chvilku vybere další z vás. Kdo to bude? No prozradím, že to bude určitě někdo na telefonu 210 323 323.

0: 210-323-323, telefon sem k nám, telefon, který vytočil Roman a dovolal se, tak hezký večer ti přeju.
1: Ale ty taky a chtěl bych ti říct, že máš moc příjemný hlas.
2: Už
1: jsem se ti dovolal po čtvrtý a jsem rád, že jsem se dovolal.
0: Takhle počítáš?
1: No. Prvně na rybách, prosím tě, a dvakrát z autobusu a teď jsem doma. Čekám na manželku.
0: Čekáš na manželku, takže si krátíš čas muzikou, tak. Hezky. A vybral jsi Emily a písničku Máj, tak poletí manželce, i když tato asi, nebo uslyší to? Co?
1: Tato to neuslyší, ale když tak kolega ten poslouchá rádio Ford, tak možná to uslyší kolega.
0: Dobře, tak to posílám a měj se hezky a budu se těšit,
1: taky.
0: Romane, po pátý, jo, někdy.
1: Ty taky. Ahoj.

nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss. Wonderland. Far beyond reality, but so

0: Weekend. Už za dva dny to vypukne. Vy všichni, co zbožňujete 90, neměli byste chybět v amfiteátru pod Hradem Loket. Právě už tuhle sobotu, 29. srpna, tam totiž odpálíme velkou 90s party. Nejenom, že s naším rádiovým týmem, ale taky dorazí i hvězdy z 90. Groove Coverage, Erotic a taky Kosmonova. Tahle sobota bude velká, areál se otevírá už ve 3 odpoledne, v 5 pak startuje program, no a nejenom, že bude spousta muziky a i ty interpreti, o kterých jsem mluvil, ale přivezeme tam i náš rádiový Kiss Shop, abyste se mohli vybavit hezky pěkně do merče v našich barvách. Tak už tuhle sobotu, už za 2 dny na Lokti.
1: Kiss, Radio Kiss.

0: Večer na Kisu pokračuje dál a stále pokračuje i díky vám, protože vy pořád vybíráte, Jukebox nám pokračuje, ale už půjdeme do finále. Viděl bych to tak, že už jenom dvěma z vás dneska večer udělám radost a jeden z těch dvou je Janko.
1: Ahoj, prosím, by som tě zahrať o písničku od New Kids on the Block, nějakou pre vás všetkých. Pre poslucháčov Rádio Kiss, Janko z Vysokého Mýta.
0: Tak si dáme New Kids on the Block a tuhle jsem vybral. Song s názvem Tonight. Tak ho dáváme na Kissu v jukeboxu.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Jukebox Rádia Kiss.
2: Poslední muzika dnešního Jukeboxu je připravená, protože je připraven taky Maty na telefonu. Já tě zdravím, ahoj.
3: Ahoj, já taky zdravím.
2: Tak Maty, ty jsi poslední, kdo dneska ve čtvrtek vybírá. Takhle ti to hezky vyšlo.
3: To jsem se pěkně trefil.
2: A chtěl jsi Modern Talking, směsku těch jejich největších pecek, kterou my tady máme, tak jí samozřejmě pustím, to je jasný. Chceš jí někam speciálně?
3: Bylo by to pro všechny kysáky, pro vás moderátory nejlepší.
2: Děkuji.
3: A pro řidiče s kulatou lopatou a i pro autobusáky.
2: A ty jsi autobusák teda?
3: Jo, a teď jdu akorát z práce domů.
2: Teď už jdeš z práce, ale už ne autobusem asi, to ne, ten jsi tam nechal, viď?
3: Už osobním autem.
2: Ten si nemůžeš vzít domů asi, viď?
3: Ten ne.
2: Ale asi ti to nebaví, máš toho dost za celé.
3: To mě nevadí, já jsem doma za chvilku, já jsem toho kousek.
2: Tak jo, tak tady máš muziku a měj se, ahoj.
3: Taky, ahoj.
2: Jak jsem říkal, Maty byl úplně poslední, ale pokud budete poslouchat během noci, tak bude i Jukebox noční, a to od půlnoci. Wendy se na vás těší dneska v noci a do té doby, než Wendy dorazí, tak dáme to nejlepší z dneška, tak stále hezký večer, s kysem vám přeju. Right here on the station that pays, if you want the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here, baby. Modern Talking. Cherry, cherry lady, and it goes like that.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: I dneska máme připravenou rekapitulaci toho nejlepšího, co už zaznělo v našem vysílání. Tak se do toho pojďme pustit. Přeju vám hezký čtvrteční večer s Kissem s datem 27. srpna. No a v téhle hodině se zaměříme na naši ranní trojku. Ta dneska byla stejně jako včera v trošku jiné sestavě. Někdo nám tam chyběl, konkrétně Míša, a Míšu nahradil Alex. No a hned na sebe něco zajímavého prozradil.
2: Na nás třech tady ve studiu je vidět, že jsme se vyspali dobře. A hlavně co vy, kysáci. A pokud ne, my vás probereme. Ale mám dotaz. Podařilo se ti někdy, Alexi, usnout vyloženě ve svým zaměstnání, ve své práci?
3: Já se musím přiznat, že jo. Já jsem kdysi dělal obchoďáka. A takový to, když je léto, jo, je pátek, už je vlastně konec a po obědě, jo, když máteš takovou tu, jako to, kůtu, prostě, tomu se říká taková ta gastrodemence. No, tak já jsem to neustál a normálně na té desce jsem se rozplácal, jelo to.
2: A schrupnul jsi. Aktuální zpráva, Zdenkovi díky za upozornění. Moderátorka Dominika Dionová usnula přímo v živém vysílání, přímo v ranní show Good Morning Memphis.
3: Ježišmarja, to mi připomíná ten seriál How I Met Your Mother. Viděli jste, jak jsem potkal vaši matku?
2: Jasně.
3: No a tam byla Robin a ona dělala na nějakém kanálu, kde na to nikdo nekoukal, ale potom dělala v ranní show a přesně ona si mohla dovolit tam říkat, co chce, spát tam prostě a normálně jak v životě.
2: Proč se to stalo? V práci musí být už v 3:30 ráno a doma má dvě malé děti. Manžel měl mimořádnou směnu, mladší dceři rostly zuby, takže doma řev, spát šla někdy v 11 večer a za 2,5 hodiny zase vstávala, protože, aby toho nebylo málo, šla si před prací ještě zacvičit.
3: Zacvičit?
2: Víš co, to jsou holky, televizní moderátorky, chtějí dobře vypadat, no, štíhlí a tak dále. A jestli tohle jako není náhodou už trošku moc, jo.
3: To jo.
2: A potom záběr, takže byla nějaká reportáž, reportáž skončila, teď je to ohromnej virál a ona tam normálně takhle ty dlaně v nich. Máme spít, jo. Ale pozor, hodnotně spí.
3: Pozor, ale jako profík, jo. Dala si dlaně, aby to nikdo neviděl.
2: Jenomže ona vůbec nereagovala. Takže teď je to velký hit, jelikož oni, a to se zase hodí, teď zvou do různých show a tam vypráví o tom, jak je možný, že se jí prostě něco takového stalo.
4: Tak třeba jí tady to zajistí slávu, a nebude muset dělat ranní show a může se vyspat.
2: Kéžby.
4: Konečně.
2: Kéžby. Každému bychom to přáli, protože všichni tady moc dobře víme, jak náročný je se ráno probrat.
0: Ranní Kiss.
5: Ranní Kiss.
0: Každý všední den
5: od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Teď na to koukám, Vendo, máš taky pravdu? Ten to poslal jako textovku, je tu spoustu hlasovek a víte, jak docílit toho, možná jste četli stejný článek jako já. Jak dostat věci nelegálně, nefér, někam do areálu. Ale musí se jednat o open air, jo? Víte to, že když vás prošacuje nenou, ale co tady děláte lahev tý becherovky? To necháte prostě před plotem, nebo to vypijete a pak až půjdete dovnitř. Přesně tak. Ty jsi říkal, že bys si to strčil někam do sádry, kdybych chtěl takový věci propašovat.
3: Jo, bych to
2: zašádroval. Co bys udělal ty, Alexi?
3: A nevím, tak třeba do podrážky. Když je to malý, tak třeba malá placetka by se vyšla.
2: Tak teď se podržte, jo. Ano. Protože třeba vás to napadlo, ale mě ne. Partička moc dobře věděla, že je to nějaký festival, na který jezdí. Kde bude stage a kde stanoví městečko. Jasný. A tak dále. No tak tam přišli o týden dřív?
3: Oni to tam zakopali.
2: Jo.
4: Já to
3: Ježiš,
4: viděl.
3: To je geniální.
4: Ono to bylo na pláži, ta akce. Já viděl video. Na pláži si zakopal normálně basu piva kysáci.
2: A potom to vykopali. Tak to jsem četl něco jiného. Tohle bylo bohužel o drogách. A navíc to prasklo, takže policajti o tom dopředu věděli. Čekali, až kluci
3: tam
2: půjdou. A pak si tam načapali a šli si sednout.
4: Ty brdě. To je geniální. Škoda těch akcí na náměstí. Tam to dávat podlažební kostky nechceš.
2: To je jasný. A teď přemýšlím, jak je to u hradu Loket. Zrovna nás poslouchá spoluorganizátor Míra, kamarád, kterého zdravíme, jak tam Mírovi rozeberou celý ten amfiteátr teď.
4: Tam by to šlo zakopat pod tu lavičku, já si myslím, že tam si to nikdo nevšimne. Nebo je tam super křoví, čověče, při vstupu.
2: Ten nás uškrtí, ti říkám.
4: Křoví, co tam ještě?
2: Dobré ráno, Míro. Hele, ten teď otáčím mají do Ostravy, ten jde zpátky dolo, který to tam hlídat teď. Hele, ale to je nápad, viď? Vemte si, nápad. Že když prostě jdete na festiák o týden dřív, to nějak jako zakopete a pak si to vyndáte z hlíny.
4: To je super, že já to řekl teďkon, že se to dá zakopat do písku. Příští rok budeme zase určitě u Máchova jezera.
2: Tak tam bude zakopaných věcí.
3: No, tak to chce projít potom s takovým tím, jak to hledá detektor. No,
2: tak to není na sklo, ne? Ten detektor, no to jo, ten je na kov, no to víš.
3: Tak aspoň placatky vytáhneme.
2: To jsme vám poradili, co, kysáci?
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: Zní léto. Hrajeme největší letní hity.
1: Be happy. Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní
1: Kiss. Kysáci naši, ještě se k tomu chvilku musíme vrátit. Jak jsme říkali, parta chlapů si myslela, že převezou sekuriťáky jednoho festivalu. Týden před akcí si zakopali na tom místě, kde potom měli vybudovat ten festival, nějaký, řekněme, dobroty do země, aby je potom večer v den té akce toho festivalu vykopali, no a dávali si třeba drinky zadarmo. Jenomže oni to bohužel nebyly jenom drinky, ale tvrdší věci, drogy a tak dále. Policie se o tom dozvěděla, tak si na ně počkali ve chvíli, kdy to vykopali. No, špatně to dopadlo. My jsme samozřejmě nemuseli upozorňovat naše posluchače na to, aby toto nedělali teď na sobotní akci, kterou budeme dělat u hradu Loket, protože naši posluchači jsou co?
2: Chytrý,
1: poctivý.
2: Jo, takhle. Ale to se nevylučuje.
1: No takhle, bohužel, chytrý taky. Jo, já vám něco musím pustit. Aha. Už mají něco v plánu.
3: Hele, tak já to zkusím. Jak budeme sjíždět tu ohře, tak já si tam z té vody něco hodím do keřu a pak vám dám vědět, jak to dopadlo. Po případě vám dám napít.
1: Jestli jsi tam nebyl v tom amfiteátru, tak no. Alexi, ta řeka Ohře teče hned u toho amfíku, takže aha, opravdu ty můžeš z raftu vylíst a hned seš na mejdanu.
2: Jako, dobře.
1: Jenomže Petře, takhle, jestli tam budeš teď něco schovávat, nějaký pití, už tam dávno je, má ho tam Jirka.
4: Romane, v Lokni není třeba zakopávat. Já už to mám týden na provázku v řece, v síťovce.
2: To bude nachlazený. Panové, můžu se zeptat, a to je tady jako normální, že vy takhle radíte posluchačům, jak mají jako dostat zakázané věci prostě na akci, kterou spolu pořádáte ještě s někým jiným, nebo jako, jak to tady chodí, já jsem tady nový, jo, takže já jenom, abych věděl ty pravidla.
5: Ne, my jsme rádi pomůžeme posluchačům.
1: Ne, tak jako my neradíme, my jsme neřekli, že to mají dělat.
2: Ne, to je pravda, to vlastně neříkáme.
1: A navíc, jak známe Vláďu, organizátora, to je takovej borec, že se umím představit, že tam teď leze po čtyřech v tom křoví a do té síťovky ještě sám něco přidá. A řekne si, kluci, ať si to užijete, hele, tady jasně, máte rum ode mě.
5: Tady máte VIPčko, jestli to najdete.
2: Všichni.
1: No, vy budete v sobotu vypadat teda. Ale nebojte, my s váma taky.
0: Ranní Kiss. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: Hele, teď je důležitá jedna věc. Údajně tu dneska zazněla ranní kachna a vy byste nám chtěli zavolat. Takže jakmile bude Mark O v playlistu, volejte na telefonní číslo.
2: Patriku, mluv.
3: Pojď, Alexi, v pohodě, já tě nechám říct to telefonní číslo.
2: 257.
3: Ne.
1: No, ne, zkus ho, pojď, řekni ne, telefonní
2: počkej,
1: číslo.
2: Ale jsme teďka úplně jako 257-323.
3: Tak si ho když tak najdi.
2: 257-323.
1: Cepa, kam koukáš? To tu není, jo, ono je to tu napsaný, tak nahoře. Nekoukej, přijď na něj, zkus ho vymyslet.
4: Alexi, děláš juboxy, to musíš znát.
1: Ty, ale kolik kam, měsíců ale už nevím, děláš juboxy?
2: Ale já si ho normálně pamatuju a teď mám vyloženě v okno, ale francouzský, jakože,
1: Alexi,
2: obrovský
1: ty
2: okno.
1: Má, ty máš vrata od stodoly.
2: Prostě já, ale aplikace rádi, jak je stále, funguje.
3: Nebo Alexi, jestli nevíš telefonní číslo, tak víš určitě svoje, klidně řekni.
2: 216?
1: Ne.
3: Ne.
1: Tak to je gol, tohle.
2: Oh my god, prosím, prosím, podejte mi aspoň první.
3: Dva.
1: Radio Kiss, haló.
5: Pavlína.
1: Ahoj Pavlí, čau Pavlí.
2: Pavlíno, jak je to číslo, já to já.
1: Na jaký číslo teď voláš?
5: No, 210.
1: Pavlí, tak to uděláme takhle. My ti za chvilku zavoláme, ty budeš mi přednost tipnout si ranní kachnu, jo?
5: Fakt,
1: tak
5: dobrý,
1: jo.
5: Dobrý, tak jo.
1: Pa, ahoj.
0: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10. Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Načali jsme poslední čtvrteční hodinu. Díky moc, že posloucháte i teď po 23. Přeju vám hezký pozdní večer, pro někoho možná už je hezkou noc a nabízím vám pokračování toho nejlepšího z dneška. V minulé hodině to byl ranní Kiss a tak v téhle hodině to bude Radek s Magdou a taky Martin Hájek. Ten totiž byl s vámi dneska mezi 10. a 14. za Michala Kavalčíka, ale moudro bylo, tak jaké pak, Martine?
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
2: Dámy a pánové, milí kysáci, milé kysačky, dnes tu mám 5 divů světa. První div světa, dvě ženy, které spolu sedí a mlčí. Druhý div, žena, která nemá ráda nákupy. Třetí div, žena, která jde ven bez make-upu. Čtvrtý div, muž, který není rád o samotě. A pátý div světa, muž, kterému se líbí jen jedna žena.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: I'm a fireball.
1: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
2: Rubrika Víte, že je teďkon tady na Rádiu Kiss. A já bych vás poprosil, stejně jako Magdo tady ve studiu, abyste mě mohli ověřit, dejte si Google vyhledávač, pokud můžete samozřejmě. Máte
3: fofry
2: na to čas, jo? Dej si tam Google.
3: Ano.
2: Jo, takovou tu lištičku, ten řádek, jo?
3: Ano.
2: A zadávejte do něj číslo, které vám budu diktovat. Máte?
3: Ano.
2: 2, 4, 1, 5, 3, 9, 0, 3. Enter. Vyhledávám to. Spoustu lidí, co strkají hlavu do lednice.
3: Kezáci, kdo jste to nestihli, prosím vás, napište si to číslo. 2, 4, 1, 5, 3, 9, 0, 3. Nejste u počítače, zapište si to někam, doma si to vyzkoušejte, je to fakt pecka.
1: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední
1: čas. Slibovali jsme, že koukneme na jeden příběh jedné americké kolegyně moderátorky, která se jmenuje Dominika Dillonová. Tahle holčina dnes 32letá, je tam velmi známa, je moderátorkou a ranní show v televizi. No a je taky ale maminkou dvou malých holčiček, je to svobodná maminka. No a péče jí dává docela zabrat. No a co se jí přihodilo, prostě v jeden okamžik té ranní show usla.
2: Ježiš.
1: Normálně prostě vypla a usla. Prostě. Kamery ji samozřejmě zabrali, protože je to živě. No a všechno se napravilo. Jak od zaměstnavatele, tak i od veřejnosti se jí ale dostalo velké značné podpory. Nikdo ji nevyhodil a tak dále. Jsou to věci prostě naprosto lidské.
2: Samozřejmě.
1: Úplně v pohodě. Stalo se. No a já jsem ale taky sliboval, že vlastně tento příběh je tak nějak spjatý s Rádiem Kiss.
2: Roman taky usnul?
1: Roman ne, ale přátelé, jestli víte moc dobře, nevím, ale já vám to vysvětlím, co je narkolepsie.
2: Aha.
1: To je vlastně vzácné chronické neurologické onemocnění, které způsobuje poruchu a regulaci spánku a bdění. To znamená, že prostě nekontrolovatelně usnete. Tak to je, jako jo. No a to má Míša Dinhova. Přátelé, tohle z toho má Míša, jenže má fantastický kolegy Romana a Patrika.
2: Aha.
1: Musím říct, že bystré ucho si to určitě už malinko rozpoznalo. Že vlastně, když Mísa si takzvaně drcne, jo? Dva ťupiky, jo? Tohle to, tak za ní okamžitě bravurně, má to nacvičené na jedničku, zaskakuje Patrik. A prosím vás, ten hlas je naprosto, dá se říct, téměř k nerozeznání.
2: Ty jsi mě úplně vylekal, já jsem měla, já jsem myslela, že řekneš, že se zvednu a rychleji proplesknu, aby se vzbudil, víš co, ale to,
1: to už nedělaj, to nezabíralo. No, takže teďkon ji nechávaj vypnout prostě takhle, jo, 2-3-4 minutky vás se probere, ale jak říkám, přátelé, bystré ucho už pozná, ale jako málo kdo rozpozná, že to je Patrik Pelta.
2: V pondělí se to můžete ověřit.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Nechcete rodit děti? Singapur pro vás má motivaci, jak změnit třeba názor. Nabízí totiž přes 1,1 milionu korun na výchovu dítěte. To je docela slušný, co?
2: No počkej, tak my máme jaký porodný, ne?
1: Porodný máme, no, ale tady vlastně ti nabízí nějakých 10 000 dolarů za to, že se vlastně dítě pouze narodí, potom 2 000 dolarů ročně jako dětský kredit a od 1 do 16 let každý rok vlastně další 10 000 dolarů na účet a tak dál. Jo, potom ještě samozřejmě nějaký prašule za to, že si dovršil nějakého maturitního vzdělání a tak dál. Takže furt nějaká jako motivace i pro ty rodiče, proč mít ty děti, že
2: no
1: na
2: ne,
1: to nebudou
2: jako
1: sami.
2: My máme nějaký porodný, ale to je proti tomu, co říkáš. Prašakou hoď.
1: Praš, no, oni
2: protože
1: tam mají...
2: Tady je to nějakých, já nevím, 13 tisíc za první dítě.
1: Tak vidíš to. Tam je to teda 10 tisíc, ale dolarů, takže to je trošku víc. No.
2: A jak měl čtyřčátka?
1: Nevím, napíšem. ty bys si splodil čtyřčata?
2: Tak jak jde o prachy, tak já se překonám.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Krásné ráno, kysáci, krásnou půlnoc vám přeje Wendy, no a dneska vám budu plnit hudební přání a těším se na to.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Vánoční jukebox.
1: Tak je tady první jukebox této noci, která je už páteční, jo. Máme pátek 28. srpna a jako první se dovolal Filip, kterého zdravím, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Ty už si mi prozradil, Filipe, že ty se vždycky dovoláš jako první.
2: Většinou jo.
1: Teda, to je štěstí. Dobře, opět se ti to povedlo a já vím proč. Ty máš vzkaz pro všechny řidiče, tak povídej, co máš na srdci.
2: No, na srdci mám to, aby prostě jezdili opatrně a...
1: A tak.
2: Hlavně, aby nepřijížděli z pravé strany.
1: Jo, jo, hlavně bezpečně, nejen pro sebe, tak, ale tak. Pro ostatní, že jo? No.
2: Ano.
1: Tak já k tomu zahraju něco, co uslyšíš sám, protože jsi to nechal na mě, je to tak?
2: Jo, určitě, já jsem rád.
1: Dobře, no a ty mi prozraď, pro koho to bude?
2: Tak hlavně pro Pupíčka.
1: Mhm.
2: A jestli poslouchá ze Šetkovic pan Šmejkal, kamionák, takový tvrdý, on hodně jakoby jezdí kamionem, je takový bezpečný řidič. A
1: ano.
2: On vždycky je rád, že mu takhle vždycky něco zahraju hezkýho.
1: Je, to je hezký. Tak to je pěkný. No tak jo, tak zahrajeme i pro něj. Já jsem teda vybrala Gigiho D'Agostina, doufám, že to je v pohodě.
2: No určitě, určitě.
1: Že se ti to bude líbit. No měj se hezky, Filipe, a třeba zase brzy jako první budeš tady na telefonu v nočních juboxech.
2: Dobře, tak jo, tak díkou moc, mějte se hezky.
1: Měj se, ahoj.

0: Jubox. Volej studio 210 323 323 nebo nahraj vzkaz přes apku Rádia Kiss.
1: Hi! This is...

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. 21 minutek po půlnoci máme kysáci a tohle byla pecka z roku 1996. Captain Jack a Drill Instructor. Je fakt, že tyhle pecky jsou třeba na drill v takovém fitku naprosto funkční, mám to sama odzkoušené. Nicméně, protože to byla 90-ková pecka, tak jdeme na vzkaz od Míňa. Ahoj.
2: Ahoj Wendy, prosím tě, zahraj mi nějakou pecku 90-kovku. My jsme teda dovarili kotlíkový guláš, snažím se dovolat Vojtovi, lenže má plné ruky práce, tak prosím, zahraj nám nějakou pecku. Ahoj Slavo z Jihlavy, ahoj a všechny kyseky pozdravuju a ať užívají léto, když to půjde. Protože ty teploty se nám budou jen krátit a krátit. Ahoj.
1: Máš naprostou pravdu, krátit a krátit se to fakt bude. Nicméně já vám přeju dobrou chuť, ať ten guláš samozřejmě vyjde na výbornou. A dalších spoustu devadesátek uslyšíš nejen v téhle hodince, ale v těch všech dalších, které před námi jsou, protože my tady spolu budeme až do 6. raní. Teď už ale na vzkaz od Páji jdeme. Tak Páji, ahoj.
3: Ahoj, Divendy, zahraj mi tam prostě něco od Tiesta nebo od Skutru, bylo by to pro Renču, pro mě, pro tebe, do studia a pro všechny kysáky. Měj se krásně, čauky paja.
1: S dovolením jsem vybrala Tiesta, který nedávno, byla to neděle, vystupoval v pražském duplexu a kdo tam byl, věřím, že rozhodně nelitoval, protože to musela být velká, jako pěkná podívaná. Já jsem četla nějaký recenze, prý se Tiesto vrací ke svým kořenům, což přiznám se, nevím, co je, respektive zas tak tu kariéru nemám nastudovanou. Já jsem na Tiestovi byla kdysi v Bratislavě, když hrál a byla to jako vážně pecka, takže ti z vás, kteří ho zažili teď, tak musím říct, že trošku závidím a tak si teď pojďme připomenout jeho motto.

DJ Snake, Bipolar Sunshine a jejich song Paradise, který samozřejmě není od nich, je to převzatá věc, pardon, od Phila Collinse. Ale teď už zpátky k 28.8. To je krásné datum. Myslím si, že za dva roky, kdy ještě k tomu přibude to číslo letopočtu 2028, to bude hodně chtěné datum na svatbu. Jo, to si dovedu představit. Možná i dneska někdo bude mít svatbu. Hele, jestli se dneska berete v tohle krásný datum, dejte vědět. Jo, nebo jestli třeba o někom víte, že někdo má svatbu, tak jsem s tím. Jinak kdybyste se nebrali a neměli co dneska slavit, tak věřte mi, že máte. Protože na dnešek připadá den ohleduplnosti a dobrých skutků. Tak si můžete všichni sáhnout do svědomí, kdy jste naposledy udělali nějaký dobrý skutek. A klidně mi dejte vědět přes apku Rádia Kiss, nahrejte mi tam vzkaz a pustíme si to tady v éteru. Bude to takové naše první téma této noci. Kdy jste udělali naposledy nějaký dobrý skutek a řekněte nám, co to bylo. Třeba inspirujeme ostatní, aby nám řekli, co hezkýho udělali. A ten, kdo nás bude poslouchat a třeba neví, co by hezkýho mohl udělat, tak ho motivujeme a třeba ten dnešek promění v nějaký dobrý skutek. Teď už ale zpátky k jukeboxům a jak uslyšíte, že máte volat, tak zkrátka volejte. Jukebox.

0: Noční Jukebox.
1: Kygo, Tina Turner za námi a samozřejmě song What's Love Got To Do With It. No a před námi už song na přání a vy samozřejmě máte možnost se k nám do studia dostat buď to skrz telefon 210 323 323, no a nebo klidně skrz apku Rádia Kiss. Halo, kdo se dovolal právě teď?
2: Ahoj, vende u telefonu Karel.
1: Karle, já ti přeju krásné ráno. Prosím tě, jak to, že nespíš? Co děláš?
2: Zrovna pojedu za chvíli do Německa.
1: Aha, dobře, takže jsi řidič?
2: Ne, já pojedu s tátou.
1: Dobře, takže jako spolujezdec.
2: Ano.
1: OK, tak já ti přeju šťastnou cestu a řekni mi, co budeme hrát, co mám najít.
2: Vende, šlo by tam dát tu tvoji lepší než originál.
1: Jo, ale kterou? Kterou tam chceš?
2: No, s tím Gotem, myslím, nebo...
1: Jo, no to... myslíš s mým manželem, s Leškem Vronkou, kdy jsme dělali...
2: Jo, ano.
1: Karla Gota, kterýho... Ne. Já strašně ráda to zahraju, protože jsem na to pyšná, že jo? Můj muž tuhle písničku složil, takže moc ráda zahraju. Pro koho to bude?
2: To by do studia a chci to poslat všem řidičům.
1: Dobře, Kájo, tak ještě jednou šťastnou cestu. Ať
2: děkuji.
1: Se ti samozřejmě song líbí, což věřím, že bude. A zase někdy naslyšenou. Měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj. Radio Kiss.

0: Za chvíli bude jedna hodina ranní kysáci, posloucháte noční jukeboxy. Tohle je Daddy Yankee, jeho song Gasolina. A před námi jedna velká pecka, kterou si přejete a která skončila, respektive přání, v apce Rádia Kiss. Pojďte si to poslechnout.
1: Aha. Nikdo jiný.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Jak jsem slíbila, tak taky budu plnit a zdravím Martina, ahoj.
2: Ahoj Wendy, chtěl bych poprosit, jestli by tam nebyl solar systém od Subfocusu. Bylo by to pro všechny, co v tuhle tu hodinu ještě řídějí, a samozřejmě i pro tebe do studia. Děkuju.
1: Děkuju moc a nejsi jediný s tímhle přáním. Duši, ahoj.
3: Nazdar Wendy, krásný večer, zahraj nám tam solar systém od Focuse, bylo by to pro tebe do studia, pro všechny dobrý lidi, pro všechny, co mají noční, a hlavně, no hlavně pro mě, čau Duške.
1: A taky pro všechny, kteří rozhodně nechtějí spát, nechtějí usnout a chtějí si tuhle noc pořádně užít, tak já si myslím, že tohle, tenhle solar systém vás probudí na 1000%, tak pojďme si to všichni užít.

0: Kysáci a kysačky, máme velmi brzké ráno, jedna hodina raní právě teď odbyla a písničky na přání pokračují s Wendy Vronkou, já vás vítám.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

Kdo jiný nehraje více písniček na psání? Jukebox. 210 323 323. Roll another blunt.

0: Tak já myslím, že jestli jste ještě nebyli na dovolené a třeba se ani nechystáte, nemusí vás to mrzet, kysáci, protože s Afromenem jsme se okamžitě ocitli někde v Karibiku, alespoň já jsem si tak teda připadala. No, v téhle hodince tady mám odpověď na téma předešlé, a sice dobré skutky, protože dneska je den dobrých skutků a Jestřáb to vyhrál. Napsal: ahoj kysáci, dnes jsem byl v práci. Moje kolegyně potřebovala pomoc, tak jsem jí přispěl hotovostí, aby mohla strávit s dětmi hezký večer, když už končí prázdniny. Krásný Jestřábe, myslím si, že zasloužíš potlesk a věřím, že dneska tím, že už to víte, že je den dobrých skutků, takže na to budete myslet a něco hezkého uděláte. Možná není třeba dělat, ne možná, ale určitě, není třeba dělat hlavně nic velkého. Jsou to úplně malý gesta, který potěší. Stačí, že se prostě na někoho usmějete a myslím, že mu uděláte krásný den. A nebo třeba někomu pošlete písničku. Zdravím Pavla, ahoj.
1: Ahoj, tady Pavel. Já bych si chtěl nechat zahrát písničku od Romana Anděla Ludoveckou a bylo by to k tobě do studia, ať ti to s náma rychlejš utíká, a pro všechny kysáky, co jsou na noční, ať nám to uteče, a šestáraní, ať už je tady, a páteček hezky. Takže si užijte, kysáci, víkend, mějte se krásně a kolečkama dolů, antenkou nahoru. Ahoj, Pavel.
2: Radio Kiss. Ludi, a sadněte si rovno, rovno, rovno a budete jesť. Ho!

0: Noční Jukebox.
1: Tohle byly na rádiu Kiss Erasure s jejich opravdu velkým hitem Love to Hate You. Tak se někdy milujeme, až se nenávidíme. Možná to někdo z vás zažil, ale pevně věřím, že to dopadlo dobře, takovýhle vztah. Nicméně my samozřejmě teď pokračujeme v písničkách na přání. V tuto chvíli už teď v Jukeboxech zdravím Kroliho. Odkud voláš?
2: Dobrý večer, dobré ráno, Quenti. Já volám z auta směrem Český Budějovice.
1: OK, cesta dobrá.
2: Zatím jo, jsem v Praze.
1: Dobře, takže pár kilometrů před sebou ještě máš. To je dobře, budeš z Jukeboxy Rádia Kiss. Věřím, že ti to uteče, ale co teď budeme hrát podle tebe? Co jsi vybral?
2: Ne, dali bychom si něco od Prodigy, například No Good.
1: To není možný. Já jsem normálně před chvilkou narazila na video na Instagramu jedné DJky, která spojila Adele s Prodigy. Úplně geniální song a ty chceš Prodigy, to jsem si asi přivolala. Super, tak jo, dáme tam Prodigy. Něco konkrétního teda, nebo cokoliv? Mám něco vybrat.
2: Například ten No Good.
1: Dobře. A pro koho to bude?
2: Jako vždycky. Pro kluky z Bentony Trans, pro Noční lesku, pro tebe a pak pro kluky, kteří nakladali v podných potěrnicích pro jeden nejmenovaný internetový obchod.
1: Dobře. Tak jo, všechny moc zdravíme, tobě přeju šťastnou cestu. No a zase někdy teda naslyšenou. A prosím tě, ještě dotaz na tebe. Udělal jsi někdy nějaký dobrý skutek?
2: Jo, to dělám pomalý každý den.
1: No tak skvělý. Dneska je den dobrých skutků, tak máš šanci to konečně tak jako využít opravdu v den, kdy je třeba, jo?
2: No, já se snažím chovat k lidem tak, aby se oni chovali ke mně.
1: Krásný, tak to má být. Co dáváme, to se nám vrací, že?
2: No, karma je zdarma, jak se říká.
1: Dobře. Tak jo, měj se krásně a díky, že jsi zavolal. Ahoj.

Kiss, Becky Hill Surrender právě teď dozněli na rádiu Kiss. S vámi je Wendy Vronka a budu s vámi až samozřejmě do 6. hodiny raní. Protože tohle jsou noční jukeboxy. Všechno nejlepší k svátku, dneska přeji Augustínům, je to docela neobvyklé jméno, tak pár jich ale samozřejmě u nás bude, tak jestli nějakého Augustína znáte, tak mu nezapomeňte popřát. A k tomu mu můžete dát, pokud samozřejmě už je plnoletý, třeba lahvinku červeného, protože 28. srpen je dnem červeného vína. Takže to rovnou můžete oslavit hezky červeným, k tomu něco dobrýho, nějaký dobrý masíčko a je tady oslava svátku jako vyšita. Před námi už song Oh Baby All a taky si dáme After the Love ještě s Catman Johna v téhle hodince a stihneme ještě pár jukeboxů, takže doufám, že v ruce máte telefon s číslem 210-323-323. Až uslyšíte, že máte volat sem k nám do studia, tak prosím vás, vytočte to číslo a já se těším, s kým z vás pokecám. Tak jo?

0: Vánoční jukebox.
1: Kysáci a kysačky, krásné ráno vám přeje Wendy Vronka. Tak máme 1 hodinu a 36 minut k tomu. A vy nás posloucháte samozřejmě hodně za volantem, takže vám všem, kteří teď řídíte, přeju šťastnou cestu. Ale posloucháte nás i ve svých profesích, kdy jste v práci, na noční. A někdy jste tak hodní, že třeba svoje spolupracovníky a kolegy pošlete domů a všechno to odpracujete za ně. Což je případ tady Pepka Pekaře, kterého zdravím, ahoj.
2: Čau kočko, zdravím všechny kysáky, nám pekařům už začíná víkend, no a co jsem chtěl, můžeš mi tam prosím tě zahrát od Armina Great Spirit, jsem tady zůstal tak nějak sám, všechny jsem poslal domů a ať to tady nějak doflákám, díky, ahoj.
1: Takže i tohle se stává v práci, že prostě pošlete lidi, ať už si užívají víkend, no a vy to prostě odpracujete. Za to si Pepku rozhodně zaslouží Armina, kterého právě teď posílám.

0: 7 tisíc, tak to už teprve udělá radost.
1: Přilepšete si na dovolenou, na prázdniny nebo na nový školní rok. Budeme vás čekat
2: v 7 ráno.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

0: tak to nahrávám znova. Jestli bychom mohli poprosit do jukeboxu Skútra Nesáju. Posloucháme vás tady v bydlíku Mercedes Sprinter a díky moc za váš příspěvek do českého éteru.
1: Krásně si to nazval, šlo vidět, že si docela lovil v paměti, jak to nazvat, ale příspěvek éteru je opravdu moc hezký. Pojmenování toho, že ti zahrajeme Skútry, nebo tobě a týmu kámošovi Martinovi. Kluci, díky, že posloucháte a posílám Nesáju.

0: Za minutku a pár vteřin odbije druhá hodina ranní a my pokračujeme samozřejmě v nočních jukeboxech. S vámi je Wendy.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.
2: Dámy tu mano! Y venga conmigo! Vámonos al